třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Madly snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
2: No už to začalo.
1: No jo.
2: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
1: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
2: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
1: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
2: No, tak neříkám, že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře. Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janičko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neboblatneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
2: Jo, tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám stát vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tá tě obdivuje, co?
7: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jindžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeží dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v ručník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhleté, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil, jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města, vyvolán ukázkou s Ivou Jindžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do humoriády. SMSkové číslo 90 01 04. Stačí poslat heslo SMSkou humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Muriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku. Miroslav dobrý den. Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
5: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
5: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tady doma myslím, že vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám aha. Ačko a dávám tři hlasy a mně se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
8: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
9: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
10: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
9: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
10: A vám se to snad zdá málo?
9: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
10: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
9: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
10: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
9: Já už dál nemůžu.
10: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
9: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
10: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
9: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
10: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
9: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
10: Tele.
9: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
10: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
9: Mouce.
10: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
9: Perský?
10: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
9: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
10: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
9: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
10: V tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
9: Nenamočíme.
10: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
9: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si povrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
10: Skřivánek není k jídlu.
9: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
10: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
9: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
10: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku?
9: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
10: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
9: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
10: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
9: Jdu do hospody, mám hlad a dám si busty s cibulí.
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo, třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
8: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
8: No, ale počkej, to, ne, to říkám. No ne, no, já jsem jim, dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý a já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? Já jsem říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásná, víš, tajfona, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, dva špalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra,
1: ano.
0: Jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám.

0: Tak.
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu,
4: no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal housle, a jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudák, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Ší ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se Šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: V pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez. Ha?
6: Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš.

0: tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou? Tak na co ještě čekáte?
1: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
0: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečený akt.
1: No ovšem, to tedy nebude akt. No, lepší přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
0: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
2: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
3: No tak to je těžký tohle.
2: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01104, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Armová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak ano, jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít, budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte, no stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli.

0: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
1: No v to doufám. Protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
2: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
1: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
0: To vy?
1: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál. Co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
0: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
1: Nebo ten Mexikánec.
0: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
1: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
0: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
1: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
0: On taky.
1: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
0: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
1: Sem ke mně a obejmi mě.
0: No to ne. No to opravdu nemůžu. No to raději.
1: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
0: Ne.
1: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
0: Proboha, když je to mrtvý jako u Verdunu.
1: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
0: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
1: Rudolfe, představuju ti tatínka.
3: Tatínko!
0: Co to má znamenat?
1: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
0: Ale já nechci.
1: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
4: Humoriáda.
5: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
6: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
5: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Pět hodin. V Pardubicích začne pravidelná deratizace kanalizační sítě. Za vlaky s menší kapacitou v Praze dostanou České dráhy pokuty a nás čeká zataženo teploty do 11 stupňů. V Pardubicích začne ve druhé polovině září pravidelná deratizace kanalizační sítě. Pracovníci odborné firmy budou do kanalizačních šachet umisťovat nádrahy proti hlodavcům. Podrobnosti ve zprávách za hodinu. Řidiči v Moravské Třebové zase přijdou o možnost parkovat na odstavné ploše. Víc vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Nemáme na tuhle plochu náhradní variantu a je potřeba si říct, že tahle plocha, kterou budeme teďka rekonstruovat, byla původní tržnice, která parkování také neumožňovala.
0: České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí soupravy kratší. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, řekl nám Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. A další zajímavá informace, společnost ROPID pokuty souhrnně vyčíslí až na konci čtvrtletí. Asi 10 let se budou vzpamatovávat pískovcové skály z ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vzorky z míst, která před 4 lety spustošil oheň, analyzovali odborníci z Akademie věd a zjistili, že pískovec byl tehdy vystavený výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
2: Počasí.
0: A jaký bude čtvrtek v Pardubickém kraji? Čeká nás za studenou frontou ochlazení. Bude oblačno až zataženo, odpoledne začne od jihu přibývat vysoká oblačnost. Jenom na horách se při zvětšené oblačnosti vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty, ty noční, dosahovaly do 11 stupňů. Denní se budou pohybovat k 17 až 20 stupňům Celsia. Nejvyšší teploty na horách 9 až 13 stupňů. Vítr mírný, předpokládané množství srážek do 1 mm. Rozptylové podmínky většinou dobré, později večer místy až mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně stoupne a bio dnes jednička a to je pro všechny oblasti mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: A bohužel nepříjemná situace ze silnice Pardubického kraje, tentokrát hlášená z Orlicko-Ústecka. Silnice číslo 312 mezi obcemi Hejnice, Křižánky a České Lipchavy. Zhruba na úrovni obce Křižánky leží na silnici spadlý strom. Překáží a je to tam nebezpečné. Snad se tam brzy dostanou hasiči, tak opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tak možná lepší než nějaký opilec, kdyby tam leželo v tomto čase.
0: Bezesporu.
3: Je krátce po 5. hodině. Všechny zdravíme, všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 10. září. Základní umělecká škola v Moravské Třebové letos slaví 80. K jubileu chystá koncerty, výstavy i další kulturní akce, tak my o tom budeme mluvit za malou chvíli a nabídneme taky Petra Nováka, Lucii Vondráčkovou, Janu Kratochvílovou a teď zpívá Petr Nať. Tak pěkný poslech a hezké probouzení.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 80 let a pořád hraje, zpívá a tvoří. Tak to není řeč o Janě Kratochvílové, ta je o trochu mladší, ale o základní umělecké škole v Moravské Třebové, která letos slaví právě 80 let od svého vzniku. K jubileu chystá koncerty, výstavy a další kulturní akce, které připomenou její historii i současnost. Do školy se vydala reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová, která zjišťovala, co všechno škola za těch 80 let zažila a čím žije dnes.
1: Před 80 lety vznikla současná základní umělecká škola jako městská hudební škola s výukou hry na klavír, varhany a zpěv. Dnes má podstatně širší zaměření a zájem o studium je v některých oborech větší než jejich kapacita, říká ředitel školy Ladislav Aberle.
2: V letošním školním roce máme poměrně dost žáků. Ještě pár míst nám zbývá na vzobcových flétnách, hlavně v těch přípravných s mateřskými školami. Můžeme ještě přibrat děti do literárně dramatického oboru. Letos jsme nově otevřeli dvě studijní zaměření, hru na elektrickou kytaru a hru na basovou kytaru.
3: Já se jmenuji Kateřina, mám dvě děti. Dcera třetím rokem navštěvuje základní uměleckou školu, hru na klavír. Syn se v dceři vzhlédl a rád by navštěvoval bicí, protože se mu hrozně líbí hra na bobny.
1: Děti mají zájem hlavně o hudební obory. Podle ředitele Aberleho se za poslední rok zvýšil počet žáků o dalších 100.
2: Největší asi zájem je na studijní zaměření klavír, kde máme cirka kolem 80 žáků.
1: Škola byla založena před 80 lety. Vy tady už nějakou tu dobu taky pamatujete. Zavzpomínejte, co nového se v průběhu toho událo, kromě toho, že jste se stěhovali.
2: No tak škola v 90. letech byla tříoborová, byla zde pouze hudební obor, literárně dramatický a výtvarný. Posléze jsme vytvořili nový obor, to byl taneční obor. Bohužel v covidovém období tento taneční obor šel úplně do útlumu, v určitou chvíli úplně skončil. No a v loňském školním roce jsme obor znovu vytvořili, no a teďka čekáme, co nám to všechno přinese nového.
1: Základní umělecká škola se k výročí může pochlubit také vznikem nového hudebního tělesa.
2: Jmenuje se The Sparks, je to takové menší hudební těleso. Premiéra tohoto tělesa byla v rámci Moravsko-Třebovských arkád.
1: Nový školní rok začíná na základní umělecké škole v Moravské Třebové pro 530 žáků. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest, takový je aktuální ranní čas ve čtvrtek 10. září, kdy s vámi vstává Český rozhlas Pardubice. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo, varoval americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu. Ten se koná mimořádně před volbami pořádanými v polovině prezidentského mandátu. Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000. Prohra by znamenala, že přijdete o hranice, přijdete o snižování daní, přijdete o bezpečí, řekl Trump. Budete zažívat peklo, tak jako jste ho zažívali před 2 lety. Prohlásilo o období před svým nástupem do funkce, kdy byl prezidentem demokrat Joe Biden. Pokud republikáni vyhrají, tak tedy slibuje Trump Američanům vyplatit 5000 dividendu. Britská BBC ale podotýká, že neřekl, z čeho by tento plošný příspěvek financoval. Další zprávy nabídneme o 17:30. A teď krátký pohled do Poličky, kde právě dnes začíná mezinárodní festival mimického divadla Mimefest. Jednotlivá vystoupení se uskuteční v sálech i pod širým nebem. Součástí třídenní přehlídky jsou taky tvůrčí dílny a semináře, jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost.
1: Počasí.
0: Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu zemského povrchu byla 16,96 stupně Celsia a byla o 85 setin nad průměrem z let 1991 až 2020. Tak to dnes uvedla služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024. Dnešní teplotní maximále už budou poměrně nízko, mezi 17 a 20, na horách naměříme mezi 9 a 13 stupni Celsia. Ale vůbec nebude pršet, bude polojasno až oblačno, odpoledne začne od jihu přibývat vysoká oblačnost a jenom na horách se při zvětšené oblačnosti vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představím lekce Body and Mind.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut a bude 17:30, čtvrtek 10. září. Mezi nejméně oblíbené školní předměty podle průzkumu patří český jazyk a matematika. Předškoláků se ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je matematika?
2: To se učí ve škole děti.
1: A ty už půjdeš do školy?
2: Za rok.
1: A těšíš se?
2: Jo.
1: A co ty si myslíš, že je matematika?
2: Že se děti ve škole učí.
1: A co se to učí?
2: Matematika. Plus, minus.
1: Ty víš, co je matematika?
3: Matematika je, že se učíš ve škole a děláš tam různé věci a naučíš se u toho něco.
1: A co se u toho naučíš?
3: Nějaký, kolik je plus, třeba 2 plus 2.
1: A to je kolik?
3: 4.
1: Víte, co to je sčítání?
4: 2 plus 2.
5: Když dá 2 čísla dohromady.
1: A víte, co to je odčítání?
6: Že se nějaký čísla dávají k sobě.
7: Že se čísla dávají od sebe.
1: A víš, jaký čísla?
8: 5 minus 2.
1: A víš, co to je odčítání?
9: Že se čísla odečtou a dáváš se od sebe.
1: Vy už se těšíte do školy?
10: Jo.
1: A co budeš ve škole dělat?
10: Učte.
1: Těšíš se do školy?
10: Jo.
1: A budeš tam mít kamarády?
10: Jo.
11: Já se těším do školy na kamarádky.
12: Já se těším na matematika.
3: Že tam se budeš různě učit a budeš tam hrát různé hry.
1: Ty se tam těšíš?
10: Jo.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Teď už zprávy s Petrou Beránkovou.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Některé řeky v Pardubickém kraji zůstávají bez vody. Limity pro sucho zaznamenalo povodí Labe skoro na třetině sledovaných profilech. Velmi nízké průtoky má Tichá a Divoká Orlice, Loučná, Chrudimka, ale třeba i Labe v Němčicích a Přelouči. V Chrudimi dokončili demolici bývalé knihovny. Radnice nechala zbourat nevyužitou budovu na sídlišti Topolská. Uvolněné místo je upravené na odstavnou plochu, která má částečně vyřešit problémy s parkováním v této části města. Policisté se při silničních kontrolách pořád častěji potýkají s agresivními řidiči. Vyplývá to z odhadů policie, statistiku fyzického napadení ale nevede. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka spacifikovat. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bude dnes protestovat studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a bojí se dopadů na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Pražští zastupitelé se dnes sejdou zase poprvé po letních prázdninách. Na programu mají mimo jiné novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Hlasovat budou taky o směně pozemků v místě budoucí stanice metra D nádraží Krč. Zabývat se budou i několika peticemi, například požadavkem na úpravu semaforů v Trojské ulici v Praze 7. A počasí v Pardubickém kraji. Za studenou frontou dnes čekáme ochlazení. Bude polojasno až oblačno. Odpoledne začne od jihu přibývat vysoká oblačnost. Jenom na horách se při zvětšené oblačnosti vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biojednička. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 2 minuty po půl šesté přesně míříme na silnice Pardubického kraje, jak už víte z našeho vysílání a dozvěděli jste se v posledních dnech. Komplikace čekejte v tuto dnech na Chrudimsku, to samozřejmě, ale taky na Svitavsku. Ode dneška až do pátku musí řidiči počítat s omezením na křížení hlavních tahů číslo 35 a 34 u Koclířova. Silničáři tam předělávají kruhový objezd. Doprava ve směru na Moravskou Třebovou je tedy až do zítřka řízená Kyvadlově. Silnice na Litomyšl je zavřená úplně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je krátce po půl šesté, čtvrtek 10. září roku 2026. Za chvíli už noviny a ještě před nimi Marta Kubišová a taky Vaby Daněk.
0: Dobré ráno.

0: pět minut budou zvonit zvony a oznamovat 6:15. Je čtvrtek 10. září a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Teď už se díváme do dnešních novin společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Pardubický kraj už nechce stavět malé tělocvičny, u nových sportovišť chce větší haly, které vedle škol využijí taky sportovní kluby, tak jako v právě otevřené hale v Letohradě. Studenti tamního učiliště od nového školního roku nebudou muset na hodiny tělesné výchovy absolvovat 1,5 kilometru dlouhou cestu do tělocvičny v areálu průmyslové školy. Pardubický kraj na příjezdu do města z Ústí nad Orlicí otevřel za 113 milionů korun novou sportovní halu, kterou odpoledne využijí i sportovní kluby. Rozvrhnout hodiny tělocviku na Letohradské průmyslovce a tamním učilišti byl vždy tak trochu hlavolam. Maturitní i učební obory se museli vejít do jediné tělocvičny v Komenského ulici, která je od učiliště poměrně daleko. Je to doslova splněný sen mnoha generací a víc si můžete o téhle letohradské hale přečíst Mladé frontě dnes.
1: Já už listuji dnešním Svitavským deníkem. Měla být křišťálově čistá voda, není skoro žádná. Rybník Rosnička Jakube rychle vysychá. Je tu i fotografie, ta je velmi zajímavá. Místo rybníku louka, tak to teď vypadá u Rosničky ve Svitavách. Opuštěná pláž. Voda v rybníku se smrskla na třetinu a ryby žádné. Na Rosničce se podepsalo letošní extrémní sucho. Od dubna do rybníku nepřitekla žádná voda, naopak se ve velkém odpařila a rybník dál vysychá. Přitom letošní sezónu si měli lidé užívat křišťálově čistou vodu, jenže na koupání po odbahnění za 53 milionů korun vůbec nedošlo. Plavci tedy museli jinam. Podrobnosti na stránkách Svitavského deníku.
0: A ještě tip na víkend. Sobotní turistická akce Procházka ze Studánky na Vyhlídku má asi 11 kilometrů. A vede po trase, která propojí zajímavá místa, historii, přírodu i nová zastavení. Procházka začne v 10 hodin v letovisku Studánka, kde budou představené historické fotografie pana Štemberky a umělecké lavičky. Poté, co účastníci dorazí na vyhlídku, můžou se zúčastnit ve zdejší chatě oslav 100 let od jejího otevření. Takové informace jsme našli na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: A možná jste včera v našem vysílání v podvečer postřehli, že stavební řízení by mohlo zrychlit. Sněmovna tedy zase schválila novelu stavebního zákona. Podrobnosti ale až ve zprávách za 18 minut.
0: To bude 6 hodin, pěkný čtvrtek.
1: Dobré ráno.

0: Ruku v ruce pokračujeme dál. Je minuta po 6:15, čtvrtek 10. září. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Dvě pozvánky pro vás máme z Chrudimska. Jedna se týká Proseče, spolkového domu. V 18 hodin začíná beseda o historii, krajině a tradicích tohoto kraje, nazvaná Hranice kolem nás. Besedou provede badatel a historik Josef Zelenka. A v Chrasti v Městském muzeu budou mít prodejní výstavu obrazů Antonína Šustra.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou dnes čekáme ochlazení, bude polojasno až oblačno, odpoledne začne od jihu přibývat vysoká oblačnost, jenom na horách se při zvětšené oblačnosti objeví ojedinělé a slabé přeháňky, úhrny do 1 mm. Teplotní maxima 17 až 20, na horách od 9 do 13 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní s rychlostí do 25 km za hodinu bude večer slábnout a měnit se na severovýchodní. Rozptylové podmínky většinou dobré, později večer místy až mírně nepříznivé.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Irmy a Krasavy slaví svátek ve čtvrtek 10. září, tak dámy, přejeme jenom to nejlepší, hodně zdraví a to samé i vám, co dnes máte narozeniny. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, 6 minut po 6:15. Dalšími gratulanty budou už za moment Honza a František Nedvědovi, ale teď nabídneme pozvánku k odpolednímu poslechu po 13. hodině pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou.
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Průtah obcí Zámrsk na Orlicko-Ústecku je po opravách průjezdný. Stavební řízení by mohlo zrychlit, sněmovna zase schválila novelu stavebního zákona. Fotbalisty Slavie čeká úvodní utkání v Lize mistrů. Doma nastoupí proti francouzskému Lens. A nás čeká polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku na Orlicko-Ústecku. Úsek propojující obec s hlavními tahy číslo 17 a 35 je tak už průjezdný. Stavební práce zabraly asi rok a stály 69 milionů. Starý most nahradila úplně nová mostní konstrukce.
2: Silnice zatím funguje v režimu předčasného užívání. Nový most tvoří jednopolová rámová konstrukce s předpjatou betonovou příčlí a hlubinným založením na mikropilotech. Součástí zakázky byla i obnova odvodění krajnic a dopravního značení. Ze Zámrsku Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Pardubicích začne ve druhé polovině září pravidelná deratizace kanalizační sítě. Pracovníci odborné firmy budou do kanalizačních šachet umisťovat nástrahy proti hlodavcům. Práce začnou 21. září a potrvají do konce října. Konkrétní termíny pro jednotlivé části města najdou lidé na webu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Poslanci zase schválili novelu stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
3: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
0: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slavie vstoupí večer do Ligy mistrů. Na úvod hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slavia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda, nastoupí k utkání v jiné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražaní a Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
4: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
0: Tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou postoupili do finále 4 hry na US Open a dělí je výhra od společného kariérního Grand Slamu. Rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová porazili 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek, narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
1: Počasí.
0: A jaký bude čtvrtek? Za studenou frontou ochlazení. Bude polojasný až oblačný, odpoledne začne od jihu přibývat vysoká oblačnost. Jenom na horách se při zvětšené oblačnosti vyskytnou ojedinělé a slabé přehánky. Teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Vítr mírný až severozápadní do 6 metrů za sekundu. K večeru bude ještě slábnout, rozptylové podmínky většinou dobré. Večer můžou být místy nepříznivé. Tlak slabě až mírně stoupne biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 10. září a dáme si další díl řidičské abecedy, tentokrát o tom, co vám hrozí, když vyjedete autem bez platné technické kontroly. Tak o tom uslyšíte za moment a taky písničky, které nestárnou, máme v nabídce skupinu Rangers Zvedněte kotvy nebo Simply Red, Hana Zagorová, Petr Rezek, song Ta pusa je tvá a na začátku hodiny Dara Rollins. Znovu Daná paní, tak vám přejeme pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 3 minuty a bude 7:15. Posloucháte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 10. září. Když na semaforu naskočí červená, ve vozovce se objeví mladík v leopardním kostýmu. Společně s 5 dalšími podobně oblečenými pouličními umělci předvádí řidičům akrobatické kousky. Jeden z nich, ten, který zatím žongloval s pletenými klobouky, se odpojí, obchází auta a v naději na štědrý dar natahuje k řidičům klobouk. Jeho společníci zatím pokračují představení. Jenom co se na semaforu objeví zelená, skupina se zase vypaří. Tak popisuje rutinu pouličních akrobatů v Nairobi agentura AP. Pouliční akrobaté se začali poprvé objevovat za pandemie nemoci COVID-19 v roce 2020. Od té doby se z umělců využívající dopravní zácpy ve městě i okolí jako šanci k vystupování a tedy k obživě stal běžný jev. Tak to u nás ještě nemáme. Byla to jedna zajímavost z Nairobi a pojďme se podívat na to, co se bude hodit za volantem v Česku. Můžeme si osvěžit společně pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, anebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme v tomto čase, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Kdybyste věděli o komplikacích na cestách, třeba dnes ráno zavolejte na bezplatné číslo do Zelené vlny 800 553 553.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Tady je Český rozhlas Pardubice, 4 minuty po 6:45 ve čtvrtek 10. září. Spojil Apolenka, tak to je místo, kde dnes bude hravé odpoledne na farmě mezi 14. a 18. hodinou, plné zábavy, hudby a aktivit pro děti i rodiče. O celou dobu akce vás bude provázet Jana Kocianová, která si pro děti připraví veselou a interaktivní show. Těšit se můžete taky na závěrečné vystoupení Juliana Záhorovského, který nejenom zaspívá, ale zapojí děti do hudby a společně si vyzkouší různé hrací nástroje. O netradiční zážitek se postará Mariana Kocianová se svým neobvyklým tanečním vystoupením pejsků. Budou tam i projížďky na koních, hobby horsing, zábavné aktivity od neziskových organizací z Pardubického kraje, odměny za splnění úkolů, dobroty od místních producentů, krásné oblečení a další produkty. Tak si můžete užít příjemné odpoledne v krásném prostředí, a to na farmě Apolenka dnes mezi 14. a 18. hodinou. A ještě se podíváme do Moravské Třebové, tam bude přednáška, jak ochránit děti na internetu od 17.30 a tím přesným místem je Krůček. Vstupné dobrovolné, ale je nutné přihlášení předem. Počasí. Dnes už se ochladí, za studenou frontou čekáme odpolední teplotní maxima mezi 17 a 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. K tomu oblačno až polojasno, teď ráno a večer přechodně i jasno. Dnešek se obejde bez srážek. O čem se mluví? Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17.30. Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: teď jsme dopluli až ke spotřebitelskému servisu Českého rozhlasu Pardubice s datem 10. září. 6 minut ještě zbývá do 6:30. Nakupování v e-shopech patří k častým tématům našeho spotřebitelského povídání. Dnes se ptáte na nekompletní zásilku a odpoví Josef Černý.
1: Paní Líba si objednala z e-shopu celkem 10 položek, které zaplatila a do objednávky uvedla, že požaduje dodání pouze kompletní zásilky. Prodejce však poslal z celkového počtu pouze 4 položky. Na urgence nereaguje, telefony nebere. Paní posluchačko, pokud se prodejce chová tak, jak popisujete, pravděpodobně nebude příliš solidní. V takovém případě bych doporučoval místo urgenci od smlouvy odstoupit, dodané zboží vrátit a pokud jste platila kartou, požádejte banku o tzv. Chargeback, tedy zpětnou platbu.

0: po romantice nabízíme zprávy s Petrou Beránkovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Univerzita Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí, který bude odpovídat na dotazy zájemců o studium. Spustit ho chce už příští měsíc, tedy ještě před kampaní zaměřenou na uchazeče a veletrhem Gaudeamus. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Do sbírky na záchranu varhan v Bojanově na Chrudimsku dárci přispěli skoro 600 tisíc korun. Farnost konto na opravu nástroje otevřela před 5 lety. Náklady na kompletní zrestaurování varhan odhaduje na 2 miliony korun. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty. Přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Víc v 7. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci z hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Vrchní soud v Olomouci dnes projedná odvolání v případu dotačního podvodu v době pandemie koronaviru. Ostravský podnikatel Gabriel Figel měl pro svou firmu neoprávněně čerpat dotace z programu Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat asi 20 milionů korun. Vinu odmítá. A počasí v Pardubickém kraji za studenou frontou ochlazení. Čeká nás oblačno až polojasno, teď ráno a později večer jasno. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní, večer se změní a zesílí. Srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Už v červnu začaly opravy silnice mezi Českou Třebovou a Skuhrovem. Kromě zastavěné části obce dělníci rekonstruují i víc než kilometr dlouhý navazující úsek, a to směrem na Českou Třebovou. Práce by měly trvat až do poloviny listopadu. No a v Hrochově Týnci opravují most přes Novohradku. Řidiči musí počítat s komplikacemi, stavbaři tam pracují na hlavní trase číslo 17. Provoz je přes most vedený Kyvadlově jedním jízdním pruhem, taky až do listopadu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hokejisty Pardubic čeká třetí zápas v Lize mistrů. Zatím byli 100% úspěšní, ukázat to chtějí i v prvním venkovním zápasu, a to na hřišti finského týmu Saipa Lappeenranta. Více o tom uslyšíte kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď je lehce po půl sedmé, čtvrtek 10. září, a my za moment nahlédneme taky do dnešních novin.
2: Dobré ráno.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které...

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Máme si co říct taky s Petrou Beránkovou. Teď budeme číst z dnešních novin ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pěkné ráno.
1: S tebou vždycky, Jakube, a s našimi posluchači taky vždycky krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Stačí silný déšť a nenápadný oblouk za Lažany, což je část Skutče, se může pro řidiče změnit v past. Za posledních 5 let tam došlo k 16 nehodám. Podle statistik jde dokonce o 3. nejrizikovější úsek v Pardubickém kraji. Jsme o tom vědí silničáři, kteří už mají jasno, co by mohlo kritické místo udělat bezpečnějším. Co přesně to může být, tak to si můžete přečíst i vy na druhé straně dnešního chrudimského deníku.
1: Astronomické dalekohledy, čočkové, refraktory, zrcadlové, newtony i kombinované. To všechno jsou astrotechnikou. Ano, a odborné setkání astronomů na hradě Litice se v sobotu propojí právě s programem pro veřejnost nazvaným Litické hvězdobraní. Od 18 hodin budou k dispozici ukázky této astrotechniky s odpoledními přednáškami v hodinových intervalech. No a během denního pozorování se zájemci zaměří na slunce. Od 21 hodin do půlnoci se následně odehraje večerní pozorování planet a taky vzdálenějších galaxií s odborným výkladem majitelů dalekohledů. Napsala Mladá fronta Dnes.
0: Máme tady taky týdeník Ekonom a listujeme až úplně dozadu na stranu 50, kde jsme našli grafiku k délce dovolené u nás a v dalších zemích. Tak si můžete tipnout, ve které zemi je úplně nejvíc dovolené a dnů pracovního klidu. Co myslíš?
1: V Řecku?
0: Je to v Iránu, představ si. 26 dní dovolené v roce plus 27 dní pracovního klidu. Jenomže v reálu to taková sláva není. Iránci sice mají 53 dní volna, ale pracovní týden tam trvá 6 dnů. Před Českem jsou ještě s větším počtem dnů volna Rusko, Rakousko, Francie a nebo o den těsně Polsko. Tady jenom drobná poznámka, grafika uvádí minimální zákonnou dovolenou 20 dní, ale v Česku mají státní zaměstnanci jako benefit i v některých firmách týden dovolené navíc a podobné benefity jsou i v okolních zemích. Na druhém konci žebříčku najdeme tradičně Spojené státy americké, tam ze zákona žádná dovolená garantovaná není, ale i tam jsou firmy, které nějakou minimální podobu dovolené nad tamních 10 dní pracovního klidu nabízejí. Víc tady najdete v týdeníku Ekonom.
1: Chudáci Američané, no a čeští poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. My víme víc, prozradíme ve zprávách už za 17 minut.

0: Je minuta po 6:45, hráli jsme Phila Collinse ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je čtvrtek 10. září a teď vás můžeme nalákat do Králík na Orlicko-Ústecku. V tamním městském muzeu začíná v 17 hodin výstava maleb a kreseb ukrajinské výtvarnice Viktorie Isašenko. Potrvá až do 31. října a zahájení výstavy tady bude dnes v 17 hodin. Tuhle umělkyni se pokusíme taky dostat do studia Českého rozhlasu Pardubice na rozhovor. Počasí. Dnešek přinese za studenou frontou ochlazení, maximálně 20 stupňů Celsia, na horách do 14. Na obloze oblačno až polojasno, teď po ránu a večer přechodně i jasno, dnešek bude beze srážek. Vítr bude mírný západní až severozápadní s rychlostí do 25 km za hodinu, večer se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky očekáváme dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tento týden ve městě asi 100 kilometrů západně od Brisbane podle policie byl 29-letý řidič přistižený, jak řídí koleny a zároveň si maže máslem zmíněné kulaté pečivo. Muž s dočasným řidičským průkazem policii řekl, že mu kručelo v břiše. Taky takové věci se můžou stát. My věříme, že máte po ránu času dost a že nebudete takhle riskovat za volantem. Povíme vám taky o sportu, zaměříme se konkrétně na hokej, protože Liga mistrů ta pokračuje třetími zápasy. Mistrovské Pardubice mají na svém kontě po dvou zápasech plný počet bodů, navíc neinkasovali ani gól, hráli dvakrát doma. Dnes se čeká prověrka poprvé venku na hřišti finského týmu Saipa Lappeenranta. Celku, který v minulém ročníku finské soutěže skončil na třetím místě. A další informace přidává v tuto chvíli taky náš sportovní reportér Ota Gutwirt.
1: Po dvou zápasech na evropské scéně mají pardubičtí bilanci 6 bodů a ani jeden inkasovaný gól. Nulu vychytal Malcolm Suben i jednička týmu Roman Will.
2: S Malcolmem jsme za to určitě rádi. Samozřejmě myslím si, že v oba ty zápasy jsme hráli dobře jako tým, takže kluci zase tam bylo spousta bloků, takže mi to trošku připomínalo, jako že jsme hned naběhli, jako jsme dohráli v playoff, tak jsme se vrátili se stejnou touhou a se stejným odhodláním.
1: A Will dodává, že má dobrou prověrku už z tréninků. A to proto, že tým výrazně posílil v útoku a právě v přípravě je těžké nedostat gól.
2: Pro nás, jako pro golmany, je to nejlepší, co nás mohlo potkat, že tam máme tolik těžkých situací v těch tréninkách a challengeujeme ty hráče, oni se snaží nám dávat góly, takže je to skvělý na obě strany, já si toho moc vážím, že mám v týmu takovýhle hráče a samozřejmě to lepší než hrát proti ním.
1: Pardubičtí berou Ligu mistrů vážně a to nejen kvůli přípravě na blížící se start hokejové extraligy.
2: Já prostě jsem za to rád, já jsem za tyhle zápasy rád, i s klukama jsem se o tom bavili, ale nedá se říct, jestli to dá výhodu nebo nevýhodu prostě. Já jsem rád, že to máme, samozřejmě potom trošku je těžší v té základní části té extraligy. Ostatní odpočívají, tak my můžeme hrát tyhle zápasy, takže na to svá pro i proti, ale já jsem, jak už jsem říkal, jsem rád za to.
1: Do týmu přišly tři výrazné posily. Matěj Stránský a Tomáš Nosek už v zápasech Ligy mistrů bodovali. Zatím čeká David Tomášek, ale i on cítí, že jeho forma jde postupně nahoru.
3: Cítím postupně, že jdu zápas od zápasu trošku nahoru. Ještě to není, jak bych si představoval, ještě potřebu trošku nějaké věci zlepšit nebo upravit. Je tam dost změn pro mě, takže plně se o tom bavíme s klukama a postupně věřím, že se to bude zlepšovat. A samozřejmě každý chce hrát výborně už od začátku, ale ta sezona je dlouhá a počítá se potom víceméně ten konec. Jo.
1: Říká pardubický hokejový útočník David Tomášek. Utkání začíná ve finské Lappeenrantě v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Ota Gutwirt, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubická univerzita spustí AI chatbota, bude odpovídat na otázky o studiu. Lanovka na Sněžku letos zatím připravila a přepravila 195 tisíc lidí, podobně jako loni. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. A nás čeká oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Ochladilo se. Krásné ráno z Pardubic, u zpráv s Petrou Beránkovou. Univerzita Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí, který bude odpovídat na dotazy zájemců o studium. Spustit ho chce už příští měsíc, tedy ještě před kampaní zaměřenou na uchazeče a veletrhem Gaudeamus. Chatbot bude dostupný na univerzitním portálu a čerpat jenom z jeho aktuálních informací.
3: Uchazeči se budou moct přirozeným jazykem ptát například na nabízené obory, možnosti studia nebo podmínky přijetí. Univerzita chce pravidelně kontrolovat a aktualizovat data. Zároveň bude sledovat nejčastější dotazy a podle nich upravovat obsah webu. Nástroj má zájemcům pomoci i mimo úřední hodiny studijních oddělení a pracovníkům školy ulevit od běžných dotazů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: Odpůrci výstavby větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s víc než 1000 podpisů. V ní usilují o konání místního referenda o výstavbě větrných elektráren a souvisejícím nastavení územního plánu. Zástupci radnice mají na vyjádření k petici 30 dnů. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty. Přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Nejvíc jich podle náčelníka dráhy Jiřího Špetly přijelo první a druhý týden v srpnu.
4: To nejsou takový ty návštěvy, kdy třeba odbavíme se 2000 cestujících. Letos bylo nejvíc, tuším, že 1980, jinak se to pohybovalo těch 1500, 1600, takže ty fronty nebyly až tak šílené jak v minulých letech.
2: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
5: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
6: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
5: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
7: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
5: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: A nás čeká ochlazení. Na východě Čech bude oblačno až polojasno, teď ráno a večer přechodně i jasno. Denní maxima vystoupí k 17 až 20 stupňům Celsia. Nejvyšší teploty na horách 11 až 14. Vítr mírný západní až severozápadní, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré a bio dnes jednička. A to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Práce na silnici hlášená z nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Je to na průtahu Moravskou Třebovou, Křížový vrch, tam tedy buďte trpěliví. No a podobně v tuto chvíli pracují na silnici 1/2 na Pardubicku na příjezdu do Valů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtvrtek 10. září a kam o víkendu, který už se blíží, máme pro vás tipy na zajímavé akce. V některých městech Pardubického kraje se připojí ke dnům evropského dědictví. Akce každoročně otevírá veřejnosti dveře do historických i architektonických památek, mnohdy běžně nepřístupných. Zároveň budeme lákat na retro městečko a jestli máte rádi turistiku, tak se klidně vydejte na Lanškrounskou kopu. Všechno přehledně shrneme za malou chvíli. Je po 7. hodině, hrát vám budeme Marii Rotrovou, zřejmě letos nikde nejsou kytky, taky skupinu Miraj, vedle tebe usínám, zpěvačka Sandra, tady bude Václav Neckář, anebo teď Petr Kotwald. Hezký den vám všem.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Čtvrtek 10. září bude trochu chladnější, podobně jako zítřek. Bude chladněji než v předchozích dnech. Teploty se většinou dostanou na 16 až 21 stupňů Celsia. Na víkend se oteplí ke 24, tak to uvádí obecně meteorologové pro Českou republiku. Co se týká, pokud jde o tahle čísla Pardubického kraje, zeptáme se přímo meteorologů okolo 7:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď zbývají 4 minuty do 7:15 a pojďme u toho víkendu ještě zůstat s našimi tipy. Po Pardubickém kraji se rozhlédne Barbora Bláhová.
1: Jako první pro vás mám pozvánku na pochod Lenškrounská kopa. Vyrazit na ní můžete v sobotu mezi 7. a 10. hodinou od budovy radnice. Na výběr budou různě dlouhé trasy pro pěší, cyklisty i vozíčkáře. A kromě toho budou v Lenškrouně od zítřka do soboty městské slavnosti. A nesmíme zapomenout ani na dny evropského dědictví. Díky této akci se budete moct podívat do různých institucí, památek a na další zajímavá místa v celé republice. Třeba v Pardubicích budete moct v sobotu navštívit stálý úkryt civilní ochrany, vodojem v areálu Pardubické nemocnice nebo železniční stanici hlavního nádraží. Podívat se budete moct také například do areálu zámku a zahrady v Chroustovicích, do domku Prokopa Diviše v Žamberku a otevřené budou památky v Heřmanově Městci, Chrudimi i Vysokém Mítě. Podrobnosti najdete na webu ehd.cz. No a v Pardubicích bude o víkendu retroměstečko. V areálu bývalých kasáren na Hůrkách uvidíte historická vozidla, ukázky záchranných složek, vojenské i civilní techniky a uslyšíte dobovou hudbu. V sobotu i v neděli program začne v 9 hodin. Dál se přesouváme do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, kde bude v sobotu akce Kladruby na ruby. Od 13 do 17 hodin si tam budete moct prohlédnout starokladrubské koně, uvidíte ukázky řemesel a připravená budou také hudební a divadelní představení. A tip mám také na 8. ročník největšího pivního festivalu v Pardubickém kraji, který je naplánovaný na sobotu. V areálu Pardubických automatických mlýnů budete moct ochutnat produkty řemeslných a lokálních pivovarů. A nebude chybět ani dobré jídlo, muštárna a hudební vystoupení. A nebo můžete vyrazit na den města Luže. Organizátoři na sobotu na fotbalovém stadionu připravili zajímavý program. Těšit se můžete na ukázky výcviku psů, dog dancing, divadelní, taneční a hudební vystoupení i na ukázky techniky integrovaného záchranného systému. No a během dne budou navíc otevřené památky města, takže se budete moct jít podívat na hrad Košumberk, do kostela na Chlumu nebo kostela Janovičky. A na závěr pozvánka na den otevřených dveří expozice Pardubického letectví. Na ten můžete vyrazit v neděli od 14 do 18 hodin. Na programu bude přednáška Petra Kolmana, předvedení letounů expozice na zemi a některých i ve vzduchu a když počasí dovolí, poletí i Blériot Jana Kašpara. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.
0: Ukrajinské drony v noci na dnešek zaútočily na Machačkalu, která leží na jihu Ruské federace na západním pobřeží Kaspického moře. Podle obyvatel města z námořního přístavu stoupal dým. Útok potvrdil šéf regionu.

0: Český rozhlas Pardubice, přejeme pěkné ráno ve čtvrtek 10. září, skoro 2 minuty po 7:45. Teď pardubický tip, týká se festivalu Co má duši, festival Výměňák. Další ročník už nebude jenom o svapování oblečení, bazárku a kulturním programu. Letos se rozhodli otevřít téma duševní zdraví, je totiž součástí života každého z nás. Zaslouží si pozornost, péči, otevřenost, ale taky radost setkávání a obyčejné společně strávené chvíle. Budete si moct vyzkoušet různé techniky pro větší vnitřní pohodu, tvořit a vyrábět, poslouchat hudbu, zpívat, anebo si zahrát na nejrůznější nástroje, užít si divadýlko pro děti, něco zajímavého se dozvědět, dát si něco dobrého k pití a jídlu. A samozřejmě nebude chybět ani ten oblíbený svap oblečení, protože tradice je tradice a právě jednoduchá výměna věcí může vykouzlit radost. Pozvali řadu zajímavých osobností, muzikantů a tvůrčích lidí, ke spolupráci přizvali taky krajskou knihovnu v Pardubicích a všechno se bude odehrávat dnes mezi 15. a 20. hodinou na adrese Mladých 325 Pardubice. Tak nám to napsali z chráněné kavárny Café Robinson. Pojďme se podívat i do kempu Stéblová. Tam dnes bude festival Zdraví žij naplno od 10 do 19 hodin. Místo, kde se setkává veřejnost, pacienti, odborníci, prevence a zábava pro celou rodinu. A ještě rychle do Skutče, přednáškový sál knihovny ve 14.30, zpověď schizofreničky, beseda s Klárou Lokajovou. Těšit se můžete nejenom na autorské čtení ukázek z knihy Osobní vyprávění, ale i na prostor pro vaše otázky. Počasí. Ochladilo se, dnes bude maximálně 20 stupňů Celsia, na horách do 14, oblačno až polojasno, teď ráno a večer přechodně i jasno, dnešek bude úplně beze srážek.
1: Svitavy slaví 770. narozeniny.
2: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
1: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
2: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
1: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
2: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
1: Těší se na vás Jitka
2: a Mirek.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Jedno léto na řeckém ostrově, jeden útěk a šance začít znovu. Tak to je kniha Útěk na řecký ostrov od nakladatelství Kazda, kterou tady pro vás máme i dnes v bleskovce Českého rozhlasu Pardubice. A zrovna dnes slaví padesátiny tenhle smíšek.
1: Já se nesmím moc smát, mě se pak zamlžejí brýle a nevím.
0: Poznali jste, kdo se takhle chechtá, když to řekneme lidově. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Za správnou odpověď nabízíme knihu Útěk na řecký ostrov. Tak na telefonu už je první volající. Pěkné ráno. Dobrý den, bleskovka. Budete mluvit? Ne. Tak to je to podmínka promluvit, když se dovoláte do soutěže, do bleskovky. Tak zkusíme to u někoho dalšího. Pěkné ráno. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak vy už mluvíte, to je super. Kdo se dovolal?
2: Tady je Anča, ano? Je to od Skuče a je to Patrik Hartl.
0: Je to Patrik Hartl, až nakažlivý smích, vidíte?
2: Ano, ano.
0: Tak věříme, že
2: právě
0: po ránu...
2: Právě čtu jeho knížku,
0: ano.
2: Ta Gazeli,
0: mm-hmm.
2: A je to teda výborný spisovatel.
0: Tak, a díky němu jste dnes uspěla, budete mít i další knihu, která tedy není od něj, ale je to Útěk na řecký ostrov, tak snad se vám bude líbit.
2: Děkuju.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Vy taky, nashledanou.
0: Další výročí dneška shrneme v kalendáriu kolem 7 hodiny 50. minuty. Teď už bude zpívat Marie Rotrová a o půl osmé nabídneme aktuální zprávy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Petra Beránková, aktuální zprávy.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Některé řeky v Pardubickém kraji zůstávají bez vody. Limity pro sucho zaznamenalo povodí Labe skoro na třetině sledovaných profilů. Velmi nízké průtoky má Tichá a Divoká Orlice, Loučná, Chrudimka, ale třeba i Labe v Němčicích a Přelouči. V Chrudimi dokončili demolici bývalé knihovny. Radnice nechala zbourat nevyužitou budovu na sídlišti Topolská. Uvolněné místo je upravené na odstavnou plochu, která má částečně vyřešit problémy s parkováním v této části města. Policisté se při silničních kontrolách pořád častěji potýkají s agresivními řidiči. Vyplývá to z odhadů policie, statistiku fyzického napadení ale nevede. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka spacifikovat. Podrobnosti v dalších zprávách. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bude dnes protestovat část studentů a akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a bojí se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. A pražští zastupitelé se dnes sejdou poprvé po letních prázdninách. Na programu mají mimo jiné novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. A počasí v Pardubickém kraji bude oblačno až polojasno, teploty 17 až 20 stupňů. Na horách naměříte 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré a bio 1 mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Ranní špička v centru Pardubic. Třicítkou v tuto chvíli popojíždíte například na 37 na příjezdu od Chrudimi do Pardubic. Dál si postojíte, tam se jede 20-kilometrovou hodinou na silnici 1/2 na příjezdu od Přelouče, od Popkovic až po Paramo. A ještě jedna čerstvá nehoda, tentokrát Pardubicko, Chvaletice, silnice 32-25. U Hornické čtvrti se srazilo osobní auto s dodávkou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď připomínka Karla Gotta, je tady píseň Stíny dvou. Podíváme se do kalendáře, čtvrtek 10. září, lehce po půl osmé a za moment taky dnešní noviny.
3: Dobré ráno.

0: 6 minut a bude 7:45, čtvrtek 10. září. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Možná na vašem stole je ranní káva, nebo možná i bábovka. Petra mě tady přinesla vynikající bábovku, děkuju.
1: Ano, moje typická bábovka a la babička Dáša, tak snad ti bude chutnat.
0: A Petra Beránková je tady ne kvůli bábovce, ale hlavně teď kvůli čtení z novin.
1: Jdeme na to.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Svitavský deník a v poličských strojírnách cvičí armáda. Je to tak, v areálu poličských strojíren se ještě dneska koná cvičení armády České republiky. Obyvatele okolních obcí už od včerejška může během odpoledne a večera překvapit hluk způsobený střelbou. Při cvičení není nasazená žádná letecká technika a nepočítá se ani s výbuchy. Vojáci ale budou používat cvičnou munici, přičemž střelba se má ozývat jenom příležitostně. Já doplním, cvičení v obou dnech probíhá od 12 hodin přibližně do půlnoci. Tak dnes už jen do 24.
0: Jak už od nás víte, Evropské dny dědictví teď o víkendu tradičně otevřou běžně nepřístupné památky. Třeba v Litomyšli se zároveň prolnou s 9. ročníkem akce Litomyšlské dvorky. Díky ní ožijí kulturou vybrané dvory v historickém jádru. Veřejnost tak získá bezplatný anebo zvýhodněný přístup do desítek historických objektů a prostor. O tom píše Mladá fronta dnes. Vy uslyšíte víc taky dopoledne od našeho regionálního stopaře a v Chrudimi dokonce budou mít národní zahájení takzvaného EHD. K tomu dorazí v sobotu ráno po 8:30 host do studia.
1: Titulní strana Hospodářských novin hlásí, že se bazary perou o málo jetá auta. Snižují marže a zákazník tak může ušetřit. Kvůli zdražování nových aut, které začalo za covidu, přibývá lidí, kteří si chtějí pořídit slušné ojeté auto. A autobazary na to reagují tak, že jsou ochotné tahle auta vykoupit a následně prodat s mnohem nižší marží než dřív. Hlavně, když je rychle prodají. A to je výhodné právě pro kupující. Teď průměrná cena prodaných osobních aut klesla na 320 tisíc korun. Ještě v únoru to bylo o 15 tisíc víc. Tradičně vedou auta s doložitelnou historií, rozumným nájezdem a s cenou do 350 tisíc korun.

0: Za půl minuty 7:45, čtvrtek 10. září. Tady je Český rozhlas Pardubice. Po 18. hodině se s námi můžete vypravit na cestu časem, tedy směrem do minulosti, do země Keltů. Tak se jmenuje Velký archeoskanzen v Nasavrkách. Dá se říct, že jeho dvorním stavitelem se stal člověk mnoha řemesel Jan Klouda. Ten patří mezi aktivní členy spolku Bojí, který stojí za vznikem archeoparku a lidé mu často říkají náčelník. Tak se necháme provést náčelníkem tou zemí Keltů. Zastavíme se u chalup řemeslníků i keltské svatyně, tak se dozvíte, jak je stavěl. Po 18. hodině v pořadu Kdo umí, ten umí.
1: Počasí.
0: A předpovídat počasí umí v Českém hydrometeorologickém ústavu, tak my teď voláme do Hradce Králové, tam má službu pan Jaroslav Tuček a ten nám řekne, jestli skutečně za studenou frontou dnes dorazí ochlazení. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno. No, dorazí samozřejmě a poznáme to na teploměrech samozřejmě také. No, dnešek bude oblačný až polojasný. Srážky neočekáváme s tím, že ráno a večer může být přechodně i jasno. Co se týká těch zmiňovaných teplot, 17 až 20 stupňů, takové by měly být maximální teploty, na horách 11 až 14 a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom se bude stáčet na severovýchod. Rostové podmínky po celý den dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: A noc na zítřek ta bude poměrně chladná, je to tak?
2: V noci polojasno oblačno s tím, že ale v průběhu noci od jihu se bude postupně zatahovat a ráno v těch jižních partích našeho kraje se bude objevovat i občasný déšť. Ty nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia, vítr jenom slabý od severovýchodu a východu do 4 metrů za sekundu. No a přes den hodně oblačnosti, zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami. Zase čím dál půjdeme na jih, tak tam ty srážky budou trošku intenzivnější. No a v průběhu odpoledne pak budou srážky ustávat a večer bude pak ubývat i oblačnost. 16 až 19 to budou maximální teploty, na horách 12 až 15 a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A jak to vypadá s víkendem?
2: Sobota vypadá v celku příjemně, nějaké polojasno až oblačno, beze srážek, nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů Celsia, maximální denní teploty 20 až 24 a vítr jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a v neděli tam bude oblačno, většinou oblačno, výjimečně se může objevit nějaká přeháňka, večer potom později, večer od západu bude zataženo. 12 až 8 to budou minimální teploty a maximální teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tak není to úplně špatné s tím ochlazením, asi ani v příštím týdnu ještě to nevypadá, že by teploty šly pod 20, je to tak?
2: Je to tak, příští týden ty teploty se zase budou pohybovat rámcově mezi 19 a 25 stupňů Celsia, takže celý ten týden vypadá velmi dobře, až v závěr týdne se za studenou frontou bude ochlazovat, ale budeme upřesňovat konkrétně.
0: Tak věříme, že jsme vás potěšili touto předpovědí počasí. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Jaroslav Tuček a přejeme pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a shořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou padesátku. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Nový park v Přelouči na Pardubicku pomáhá lidem s demencí a láká k návštěvě i veřejnost. Luže na Chrudimsku spustila turistického audioprůvodce. Agresivita řidičů roste. Policisté v Česku se potýkají se slovním i fyzickým napadením. A nás čeká ochlazení, oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné čtvrteční ráno z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Domov u fontány v Přelouči otevřel obnovený park. Místo lesoparku vzniklo bezpečné a bezbariérové místo pro lidi s demencí a zároveň veřejný park pro celé město. Má smyslovou zahradu, retroprvky připomínající dětství, nekonečný chodník pro bezpečný pohyb, pietní místo a prvky pro děti i návštěvníky. ČTK to potvrdil ředitel domova Martin Sveřepa. Místo dostalo jméno Park vzpomínek. Podle architektky Kateřiny Waldhäuser je navržený s ohledem na lidi s Alzheimerovou nemocí a demencí. Turisté můžou v Luži na Chrudimsku využít digitálního audioprůvodce. Město se připojilo k platformě, která nabízí tipy na zajímavá místa prostřednictvím mobilní aplikace.
2: V aplikaci si uživatelé vyhledají lokalitu, kam se chystají a automaticky dostanou tipy na nejzajímavější cíle. Audiokomentář s popisy a příběhy se pak spustí v okamžiku, kdy se k ním přiblíží. Z Luže Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Sousední Královéhradecký kraj připravuje proměnu okolí interaktivního muzea přírody a řemesel Sýpka v Rokytnici v Orlických horách. U budovy by mohl vzniknout nový veřejný prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí. Kraj si proto nechal zpracovat architektonickou studii.
3: Návrh počítá s otevřeným parkem východně od muzea, kde by v budoucnu mohly stát stánky při veřejných akcích. Za budovou Sýpky má zase vzniknout poloveřejný prostor s lavičkami, ohništěm a dřevěným pódiem pro menší akce. Studie řeší také odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou nebo problémy s vlhkostí budovy. Očekávané náklady jsou 10 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
4: Co jste pil? Hej, hej tu druhou zadána, dělej!
5: Já jsem dostal na oko.
6: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
7: To přistižení při porušení dopravních předpisů, to frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
6: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Shen.
8: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
6: Ke specifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Do českých kin dnes vstupuje Magická posedlost 2. Pokračování romantické fantazie z roku 1998 znovu spojuje tehdejší hlavní představitelky Sandru Balok a Nicole Kidman.
0: Počasí.
1: Nás za studenou frontou čeká ochlazení, bude oblačno až polojasno, teď ráno a večer přechodně i slunečno a jasno. Dní maxima 17 až 20 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré a Bio 1, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Omezení na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. To první je na úrovni Cerekvice nad Loučnou, pravý jízdní pruh je uzavřený, to druhé v části Gajer, taky pravý jízdní pruh uzavřený. A jak už víte z našeho vysílání, nehoda u Chvaletic, konkrétně je to u Hornické čtvrti. Osobní auto se tam srazilo s dodávkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A taky se projedeme vlakem, dokonce elektrickým, mezi Hlinskem a Havlíčkovým Brodem. To teď nejde, ale v budoucnu by mělo jít. Úpravy trati budou stát přes miliardu, víc za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je krátce po 8. hodině čtvrtek 10. září. A k tomu písničky, které nestárnou, poslední rally Věra Martinová, Jan Kaniza. Po cestách růžových se vydáme s Michalem Davidem, dáme si skupinu Olympic Nebe nad hlavou a tuto hodinu otevírá Richard Miller a Ivan Tásler. Pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.
10: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Nebe nad hlavou, skupina Olympik ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za 3 minuty bude 8:45, je čtvrtek 10. září. Na koleje z Hlinska do Havlíčkova Brodu vyjedou elektrické vlaky. Správa železnic vypsala zakázku úpravy trati a zavedení trolejí. Náklady odhaduje na víc než 1 000 000 000 Kč. Kdy by mohly být elektrické soupravy nasazené, tak to upřesníme s naším reportérem Josefem Kopeckým. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč správa železnic vybrala právě tuhle trať?
1: Elektrizace má mít hned několik výhod. Změna bude velmi důležitá pro nákladní dopravu. Ta míří hlavně na velkou pilu ve Ždírci nad Doubravou a elektrické lokomotivy zvládnou i těžší náklady. No a pro cestující by se měla zkrátit doba, kterou jim jízda mezi oběma městy zabere, jak říká mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Jízdní doba mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem se díky investici zkrátí přibližně o 7 minut. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
0: A co všechno bude stavba zahrnovat?
1: Celý úsek měří 40 kilometrů a zahrnuje ještě odbočnou trať tunel Kubešův mlýn. V plánu je prostá elektrizace, to velmi jednoduše znamená hlavně stavbu trolejového vedení. K tomu ale ještě bude potřeba nová spínací stanice nebo nové silniční nadjezdy. Na trati mají být nasazené bateriové vlaky, které pak zvládnou dojet z Hlinska do Pardubic, tedy pokračovat po úseku bez trolejí.
0: A kdyby mohly vyjet první elektrické vlaky z Hlinska?
1: Pokud všechno půjde podle plánu, tak za 3 roky. Přesný postup popisuje znovu David Kabele za správu železnic.
2: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku.
1: No a ještě peníze, je stanovený maximální limit pro nabídky do tendru a to je 1,25 miliardy korun.
0: Tak už víme, kdyby mohly jezdit elektrické vlaky z Hlinska do Havlíčkova Brodu. Informace pro nás měl reportér Josef Kopecký, tak my moc děkujeme a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit hadům. Zajímavosti o nich nabídne už za chvíli Martin Písařík ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Uslyšíte o tom, že všichni hadi jsou masožravci a dokážou spolknout kořist větší, než je jejich hlava. To vypadá pak velmi děsivě.
1: Počasí.
0: Ale děsivě nemusí vypadat dnešní počasí. Sice se ochladilo, naměříme maximálně 20, na horách 14 stupňů Celsia, ale vůbec nebude pršet. Dnešek bude oblačný až polojasný, teď ráno a večer přechodně i s jasnou oblohou. Vítr ten bude foukat mírný, západní až severozápadní a večer se změní na severovýchodní. A rozptylové podmínky ty budou taky dobré. Po 9. hodině naše dobré dopoledne s Jitkou Slezákovou, pěkné ráno.
2: Krásné ráno všem posluchačům.
0: Na co se můžeme těšit?
2: Třeba na řezníka. Ten dorazí do radioporadny, seznámí nás s technologií výroby uzenin a taky budeme vybírat to nejlepší maso na svíčkovou. Bude to z řeznictví Sloupnice a toto řeznictví bylo oceněno hned několika tituly, třeba regionální potravina Pardubického kraje nebo mls Pardubického kraje. Tak se těšíme na řezníka Vlastimíra Fikejze po 11. hodině.
0: Netradiční jméno Vlastimír.
2: Ano.
0: Hezky. Na kromě řezníka, co tam bude?
2: Pozveme vás na nádvoří Pardubického zámku, protože v pátek tam bude koncert a dokonce pro vás budeme mít i vstupenky. To bude hned po 9. hodině. Zatelefonujeme bubeníkovi kapely UDG a potom se vydáme ještě třeba na dvorek s naším regionálním stopařem do Litomyšle.
0: Těšíme se tedy na dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice mezi 9. a 12. hodinou s Jitkou Slezákovou. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou a pěkný slunečný den.
0: Michal David nás vezme na cesty růžové. Hezké ráno přejeme.
2: To je přesně, co potřebujeme.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
5: Petra Beránková přináší další aktuální zprávy.
6: 8:30.
7: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
8: Univerzita Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí, který bude odpovídat na dotazy zájemců o studium. Spustit ho chce už příští měsíc, tedy ještě před kampaní zaměřenou na uchazeče a veletrhem Gaudeamus. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Do sbírky na záchranu varhan v Bojanově na Chrudimsku dárci přispěli skoro 600 tisíc korun. Farnost konto na opravu nástroje otevřela před 5 lety. Náklady na kompletní zrestaurování varhan odhaduje na 2 miliony korun. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty, přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátoři, kteří EET vrátili s výhradami. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Aktuální zpráva ČTK. Lanovka na Pražský Petřín začne po 2leté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou v 7:00, uvedl dopravní podnik. A nás na východě Čech čeká ochlazení. Bude oblačno až polojasno, teď ráno a večer přechodně i slunečno, jasno. Denní maxima 17 až 20 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré a biomírná zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
8: 2 minuty po 8:30 míříme společně na silnice Pardubického kraje. V tuto chvíli si v Pardubicích postojíte hlavně na silnici 1/37 na příjezdu od Chrudimi a taky na příjezdu od Přelouče silnice 1/2.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 2 minuty po 8:30 hrajeme Michala Tučného a vám všem přejeme pěkný čtvrtek.
7: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Déšť dnes nebude, maximálně tak v této písni Jiřího Korna na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Blížíme se ke 8:45. Tento čas bude za 5,5 minuty, čtvrtek 10. září. Klíč ke klidu pro základní školy vytvořili středoškoláci z Pardubic. Jejich originální brožuru vám teď představíme. Jsou tady přímo studenti střední průmyslové školy elektrotechnické, jmenovitě Karolína Kopecká. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré ráno přeju.
0: Izabela Janel Onimole, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: A taky Ladislav Horák, pěkné ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak vy sebou máte tu brožuru, která je poměrně tenká, ale určitě užitečná. 5 studentů, 1 školní rok a z toho nakonec vznikla tahle knížka, která může pomáhat dětem po celé republice. Kde se vzal ten nápad vytvořit Klíč ke klidu?
3: No, my jsme dostali takovou nabídku od pana učitele, jelikož předchozí rok se dělala pro střední školy. A nyní jsme se rozhodli, že uděláme i pro základní školy, protože tam je dost lidí, kteří by potřebovali třeba nějakou malou pomoc nebo trošku jako pošťouchnout, nejsou si jistý. Tak jsme se rozhodli samozřejmě i s panem učitelem a i nějakou podporou. Samozřejmě všechno jsme probírali s psycholožkou naší školní. A rozhodli jsme se udělat tady tu 50-stránkovou brožuru a měli jsme dost i problém jako se sem jenom vejít, protože 50 stránek nám docela nestačilo, ale zase tiskově to bylo docela náročný.
0: Vy sami jste jenom o několik let starší než děti, pro které brožura určená. Pomohlo vám to třeba při tvorbě tohle propojení, tedy že mladí radí mladým?
2: Myslím si, že určitě ano. Vybrali jsme vlastně, ke každému jsme přiřadili kapitolu tak, aby jim seděla, aby vycházeli z vlastních zkušeností. Takže si myslím, že kdybych slyšela to, co jsem tam napsala, tak by mi to hodně pomohlo.
0: Když se řekne brožura o duševním zdraví, tak si člověk možná představí něco poměrně vážného, ale vy jste v tom spojili texty, ilustrace, grafiku, praktické rady. Jak jste chtěli, aby ta publikace působila a jak by měla vypadat?
1: Tak víceméně jsme chtěli, aby ta publikace působila tak, aby ty děti vlastně měly z toho ten pocit i jako bezpečí, že tohle je bezpečný prostor a že je to jenom vlastně jako v odrážkách psaný tak, aby se v tom dobře vyznali, aby vždycky našli jenom to, co potřebují konkrétně třeba v tom případě a aby jim to prostě jako sedělo na míru víceméně.
0: A přímo vy jste měla na starosti, jestli se nepletu, koordinaci a logistiku, je to tak?
1: Tak nějak ano.
0: Jak těžké je uhlídat projekt, na kterém pracuje 5 lidí, když má určitě každý svoji představu a svou část práce, jak to všechno ukočírovat?
1: No, víceméně jsme to ukočírovali tak nějak jako společně, že jsem na to nebyla sama, ale že si každý tak jako hlídal ten svůj prostor a vlastně se to dalo spojit docela jednoduše.
0: Izabela ta vytvořila vizuální styl, obálku i ilustrace. Jak jste hledala způsob, jak tak citlivá témata, jako jsou úzkosti nebo deprese, převést do obrázku, který nebude děti strašit, nebude děsit?
2: Tak my jsme se shodli dohromady, že uděláme maskoty ke každý kapitole jeden, aby se děti vlastně mohly orientovat líp v té brožuře a aby každá kapitola měla i jinou barvu. A z toho vlastně vzešla ta obálka, kde se nacházejí ty maskoti a pak to provází celou tu brožuru.
0: No a Ladislav, to je už v podstatě zkušený ilustrátor, bychom tak mohli říci, protože se dokonce podílel na vizuálech pro jednu známou hru, to se nám pochlupte.
3: Tenhle rok se mi podařilo spolupracovat s Kingdom Come Deliverance a udělat pro ně komiks nebo respektive knížku, která se prodává teď dokonce ve 5 zemích.
0: Mm-hmm. A v případě této publikace, co pro vás bylo nejzajímavější jako pro ilustrátora?
3: To nebylo jen ilustrace, ale tady jsme každý jako z našeho týmu dělal jednu kapitolu. A zároveň potom jsme dělali taky jako společné věci, na kterých jsme se domlouvali. Ale co bylo nejlepší, byla vlastně ta práce v týmu, což pro mě bylo docela nový. Ale ještě super bylo si tak jako osvojit to téma a dělat trošku i taky research a zjistit si nějaký zajímavý informace a mě to samotný i posunulo dál.
0: Tak představili jsme si vaše jednotlivé role na této publikaci, na této brožuře. Měli jste nějakého vedoucího, nějakého kapitána, šéfa?
3: No, asi jsem tak trošku na to dohlížel já a tak jako motivoval ten tým, aby jsme to dělali v termínu a zároveň jsem tam dával docela kritiku, za kterou se teda občas omlouvám, že byla někdy nepříjemná, když jsem jim potom třeba v 10, v 11 večer napsal, tohle ještě předělejte do zítřka, tak to asi nebylo úplně nejšťastnější, ale myslím, že to určitě posunulo tu brožuru dál.
0: Souhlasíte? Vy ostatní?
2: Jo,
1: 100%.
0: V našem studiu, tedy ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, jsou dnes Ladislav Horák, Karolína Kopecká a taky Izabela Janel Onimole. Jsou to studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické Pardubice a představují nám tady brožuru Klíč ke klidu pro základní školy. Za chvíli pokračujeme.

0: Klíč ke klidu pro základní školy, tak to je publikace studentů Střední průmyslové školy elektrotechnické Pardubice, která zrovna vzniká a brzy se už dostane přímo mezi žáky na základních školách. Našimi hosty ve studiu jsou tři z té pětice studentů, Karolína Kopecká, Izabela Janel Onimole a Ladislav Horák. A aby ta pětice byla kompletní, tak klidně ještě můžeme doplnit zbylé dva, kteří třeba poslouchají, aby jim to nebylo líto. Tak kdo ještě patřil do té vaší skupiny?
1: Je to Jakub Svoboda a Tereza Pipková.
0: A vaši učitelé, jak se jmenují?
1: Jarda Svoboda a psycholožka Lenka Procházková.
0: Tak zdravíme na dálku a pojďme se podívat přímo na tu brožuru, ve které je pět hlavních kapitol od stresu ve škole přes psychické potíže až po závislosti, sport, organizaci času a komunikaci. Které téma podle vás dnešní školáky nejvíc trápí? Dá se to říct?
2: Tak bych to z toho neřekla. Snažili jsme tam právě jako obsáhnout všechno, co v tom věku prožívají. Ale myslím si, že nejdůležitější je tam ta komunikace, protože vlastně všechny problémy se dají vyřešit skrze to. Mm-hmm.
0: Zabýváte se i tím, jak poznat, že už člověk svůj problém sám nezvládá, měl by vyhledat pomoc. Bylo těžké psát o tak citlivých věcech jazykem, kterému bude rozumět třeba 13-letý školák?
3: Nějakým svým způsobem to těžší bylo, než normálně, kdybych to sdělovala někomu ve svém věku, ale velkou oporou nám byla naše školní psycholožka Lenka Procházková, která nám v tom docela pomáhala, jak to přeformulovat tak, aby to nebylo tak náročný a tak ostrý pro ty děti.
0: Tak říkáte školní psycholožka, byly tam výrazné zásahy od ní, kolikrát hodně to musela učesat?
1: Určitě jsme měli několik schůzek s ní a dost jsme diskutovali, ale taky výhodou naší brožury je to, že jsme to konzultovali s našima třeba mladšíma sourozencema nebo příbuznýma, a kteří si to pročetli a právě dali nějaký tipy, čemu nerozumějí, a my jsme to následně upravili tak, aby pro ně to bylo přehledné a dost to pochopili.
0: Ta brožura rozhodně nezůstane jenom ve vaší škole, protože je důležité, aby se dostala na ty základky, na základní školy. Vy jste získali i grant 30 000 korun od elektráren Opatovice. K čemu se hodí tyhle peníze?
1: No,

0: u mladším než my.
1: Už jsme trochu naznačovali, co vám osobně přinesl ten projekt. Co byste řekli, že bylo pro vás nejvíc, že jste se naučili pracovat s grafikou, byla tam práce v týmu, nebo jste i sami přemýšleli jinak o duševním zdraví?
2: No, tak za mě to bylo, že jsme museli teda spojit ty ilustrace s tím textem a vlastně se věnovat na té cílové skupině, aby jsme si vlastně uvědomili, pro koho to je, a díky tomu vypadá tak, jak vypadá.
1: A když si představíte sami sebe na základní škole a byla by taková brožura, asi by to i vám pomohlo?
3: Já si myslím, že určitě jo, protože tam probíráme i třeba stres před přijímačkama a věci, které my sami jsme si už vlastně jako dávno prošli, a věřím tomu, že kdybychom něco takového toho měli, tak že by nám to mohlo aspoň trošku pomoct nebo nám to ukázat nějaký směr, kterým se dát.
1: Už někdy v historii se dělalo něco podobného na střední průmyslové škole elektrotechnické? Je tam nějaká návaznost s tou vaší brožurou?
0: Ano, už jsem zmiňoval, minulý rok byl právě pro střední školy brožura, která by měla pomoct jako našim vrstevníkům, ale tu jsme nedělali my, ale naši o rok starší, dříve spolužáci.
1: Mm-hmm. A teď, co vás čeká? Protože tuším, že jste ve čtvrtém maturitním ročníku, takže budete maturovat v tom letošním školním roce.
2: Doufám, že ano.
1: A jak to vidíte dál do budoucna? Čemu byste se chtěli věnovat? Můžeme to vzít postupně zase od Ladislava Horáka.
0: Tak já doufám, že budu držet se nějak jako v kolejích tady těch už jako rozjetých a postupem budu dělat třeba ilustrace, grafiku a celkově, abych se tím teda uživil, tak to dá trošku zabrat, ale doufám, že mě to i nadále bude takhle bavit.
1: A co plánuje Karolína Kopecká?
3: Tak já to mám docela podobně jako Láďa, taky bych se chtěla držet právě v těch ilustracích a chtěla bych trošku začít jako psát víceméně knihy a držet se v tomhle tom jako stádiu, což doufám, že se udržím.
1: A co ještě Izabela?
2: Tak já bych chtěla určitě něco s vizuální komunikací. Chtěla bych asi dělat nejen ilustrace, ale taky trochu něco navíc, jako třeba manažera k tomu, nebo tak. No, ale jinak vlastně ta grafika, no.
1: Tak držíme palce, aby to dopadlo s vámi dobře nejenom při maturitě, ale i v té vaší budoucnosti. A děkujeme, že jste dnes byli našimi hosty. Připomeneme si závěrem, že v našem studiu usedli studenti střední průmyslové školy elektrotechnické Pardubice, zároveň i autoři z té pětice studentů, kteří tedy vytvořili brožuru Klíč ke klidu pro základní školy. Karolína Kopecká, Izabela, Janel Onimole a taky Ladislav Horák. Moc díky vám třem za ten rozhovor. Pozdravujte i ostatní a opravdu se vám daří i do budoucna. Naslyšenou.
0: Děkujeme. Mějte se hezky.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
5: Tenkrát

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubická univerzita spustí AI chatbota, bude odpovídat na otázky o studiu. Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. Tenistky Siniaková s Townsendovou postoupily do finále Grand Slamového US Open a nás čeká oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, krásné dopoledne. Univerzita Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí, který bude odpovídat na dotazy zájemců o studium. Spustit ho chce už příští měsíc, tedy ještě před kampaní zaměřenou na uchazeče a veletrhem Gaudamus. Chatbot bude dostupný na univerzitním portálu a čerpat pouze z jeho aktuálních informací.
2: Uchazeči se budou moct přirozeným jazykem ptát například na nabízené obory, možnosti studia nebo podmínky přijetí. Univerzita chce pravidelně kontrolovat a aktualizovat data. Zároveň bude sledovat nejčastější dotazy a podle nich upravovat obsah webu. Nástroj má zájemcům pomoci i mimo úřední hodiny studijních oddělení a pracovníkům školy ulevit od běžných dotazů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Některé řeky v Pardubickém kraji zůstávají bez vody. Limity pro sucho zaznamenalo povodí Labe. Skoro na třetině sledovaných profilů. Velmi nízké průtoky má Tichá a Divoká Orlice, Loučná, Chrudimka, ale třeba i Labe v Němčicích a Přelouči. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty. Přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Nejvíc jich podle náčelníka dráhy Jiřího Špetly přijelo první a druhý týden v srpnu.
3: To nejsou takový ty návštěvy, kdy třeba odbavíme se 2000 cestujících. Letos bylo nejvíc, tuším, že 1980, jinak se to pohybovalo těch 1500, 1600, takže ty fronty nebyly až tak šílené jak v minulých letech.
0: Poslanci obnovili obnovení elektronické evidence tržeb a potvrdili ho. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli výjmout bezhotovostní platby. Podle ministrně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
4: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
0: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková je po čtvrté v kariéře ve finále deblu na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 2-0 na sety. Zatímco ten první získali komfortně 6-0, ve druhém proměnili matchball až v tiebreaku. Siniakovou průběh druhé sady nepřekvapil.
5: Nikdy to není jednoduchý po takovém setu udržet to tempo, protože je dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc a pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat je téměř nereálný, takže prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
0: Siniaková s Townsendovou zabojují o titul na US Open zítra večer a to futkání s domácí dvojicí Montgomeryová-Kriegerová. Počasí. A nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, večer zase slunečno a jasno, denní maxima vystoupí k 17 až 20 stupňům Celsia, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů. Vítr mírný západní, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se výrazně nemění a bio jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: A taky jedna dobrá zpráva. Silničáři dokončili obnovu přemostění a navazující silnice v Zámrsku na Orlicko-Ústecku. Úsek propojují obec s hlavními tahy 17 a 35 je tak průjezdný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Máme tu čtvrtek 10. září. Irmy zdravíme a taky Krasavy přejeme všechno dobré k dnešnímu svátku. Co nás čeká během naší první hodiny? Máme pro vás spoustu pozvánek, taky vstupenky na koncert, který se bude konat už zítra na Pardubickém zámku. To bude už za malou chvíli. Jestli máte zájem, určitě se připravte už teď. No a také se podíváme s naším regionálním stopařem do Litomyšle, kde se chystá festival Litomyšlské dvorky. Litomyšlané určitě vědí, vám ostatním povím. Víme víc. A samozřejmě písničky, některé si můžete i zanotovat. Třeba hned tuhle, Modrá je dobrá a Žlutý pes.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: jsme slyšeli už pořádně starou písničku, ale věřím, že se stále líbí. No a pokud se vydáte dnes, nebo ne dnes, zítra v pátek na nádvoří Pardubického zámku, tak tam se to rozezní energií kapel, které spojuje takový osobitý rukopis, silné melodie a hlavně bezprostřední kontakt s publikem. A my už tady máme na telefonu teď jednoho z těch bezprostředních kontaktů, aspoň doufám. Dobrý den, vítejte v éteru Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Ano, zdravíme bubeníka kapely UDG Tomáše Staňka alias Jugi, tak vám říkají, čtu to tady správně.
1: Tak no, oni mi říkají Jugi, ale někdy mi říkají i Jugi a někdy mě to vlastně je úplně jedno, jak mi říkají, hlavně, že na to slyším.
0: Dobře, tak vaším úkolem je teď velmi stručně a jasně pozvat posluchače na zítřek na nádvoří Pardubického zámku.
1: No tak, dobře, díky. Tak my bychom vlastně všechny rádi pozvali na zítřejší koncert na Pardubický zámek, kde hrajeme v rámci hudebního léta na zámku. A od 17 hodin vystoupí Slavíček, pak naše kapela UDG od 17:30 a na závěr kapela Poletíme od 20:30. A určitě přijďte, protože to bude krásný koncert v krásném prostředí a myslím, že to stojí za to.
0: Ano, to prostředí je opravdu parádní, doufám, že i počasí vyjde. No my tady nemusíme vysvětlovat dlouze, jaké písničky hrajete, protože my si tady jednu pustíme, jmenuje se Odlétáš, patří mezi ty novější vaše.
1: Patří mezi naše novější a teďka zrovna tady posloucháme master nový desky, která vyjde 2. října, takže spousta další nový tvorby bude brzo venku, takže dobře, se na to moc těšíme.
0: Dobře, takže kapela UDG, pokud se s ní chcete ještě seznámit, ještě neznáte tolik, tak určitě přijďte zítra na nádvoří Pardubického zámku, kde se to rozezní a určitě tam zazní i tato písnička. Moc vám děkuju, Tomáši, a my navíc
1: taky
0: máme ještě takovou odměnu pro naše posluchače a to 2x2 vstupenky na tuhle akci. Takže během té písně Odlétáš můžete, milí posluchači, zavolat si o ty vstupenky přímo k nám do studia. Číslo je 726 46 48 48. Ještě jednou díky za pozvání a nashledanou.
1: Moc díky a užijte si den.

0: Máme 9 hodin, 17 minut, slíbili jsme také Litomyšl, Dvorky a našeho regionálního stopaře.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Máme pro vás tedy pozvánku na tradiční a zajímavou akci v Litomyšli, díky které se dostanete do zákoutí, které jste třeba nikdy neviděli nebo jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Jde o Litomyšlské dvorky. Program stejnojmenného třídenního festivalu začíná v pátek, to znamená zítra, a nabídne spoustu kulturních akcí nejen ve dvorcích, ale i na zahradách a dalších místech historického centra. Všechno je navíc zdarma a podrobnosti teď přidá reportérka Tereza Brázdová. Terezo, pěkný den.
2: Hezké dopoledne.
0: Můžeš nám přiblížit ten festival?
2: Tak Litomyšl se může pochlubit tím, že tu rok od roku přibývá festivalu kulturních akcí a Litomyšlské dvorky patří mezi ty velmi oblíbené, dnes už tradiční. Litomyšl se festivalem připojuje k jednomu otevřených dveří památek. Dvorek, dvůr, to je vlastně mnohdy něco soukromého, intimního. Lidé rádi objevují tato místa, co se ukrývá za zdmi domů, okolo kterých běžně procházejí. Kdy festival vlastně vznikl, jaká byla ta myšlenka na začátku, tak na to se zeptám Terezy Jirouškové z pořadatelského týmu, se kterou teď stojíme právě na jednom z dvorků. Jmenuje se Jeden Art, je v Mariánské ulici v historickém centru města. Takže kdy dvorky vznikly?
3: Dobrý den. Litomyšlské dvorky vznikly v roce 2016, tehdy ještě jako projekt ozvěn festivalu České inspirace, kdy v Litomyšli to byly ozvěny chebských dvorků a v Chebu naopak to byly Toulovcovy prázdninové pátky.
2: Kolik těch dvorků zákoutí zahrad letos je?
3: No, letos je 17 dvorků, a z toho 4 nové.
2: A které to jsou? Můžeme je jmenovat?
3: Nové jsou, jsme velice rádi, že se ozývají i soukromníci, takže jeden dvorek je úplně ukrytý v zástavbě, je to dvorek Ivet, je to dvorek Ivety Blažejové, potom je to prostor před galerií Pakosta, dále potom zahrádka Vily Skřivánek a na závěr největší perla je dvorek Hostince u Černého orla.
2: Tak ten bude otevřený v pátek, ale program Hostince u Černého orla bude pokračovat taky v sobotu. Každou sudou hodinu se uskuteční komentovaná prohlídka. Určitě se přijdou podívat někdejší štamgasti nebo ochotníci. Orel byl teď dlouho zavřený, protože hospoda je spojená i s divadlem, má divadelní sál, o kterém se zmiňuje už Alois Jirásek v románu FL věk. A v první polovině 19. století tu vystupoval Josef Kajetán Tyl. No a na pivko sem chodila řada významných osobností, třeba spisovatel Matěj Kuděj, hostem byl i Bohumil Hrabal a dokonce i španělský král Juan Carlos. Festival nabízí skutečně hodně akcí. Terezo, my nemůžeme samozřejmě teď vyjmenovat všechny. Lidé program najdou na stránkách města, podrobný program. Pojďme zmínit skutečně ty nejzajímavější z vašeho pohledu, co by vás lákalo.
3: Tak to nejzajímavější jste zmínila, to byl právě dvorek u Černého orla, ale dále určitě bych doporučila program ve Váchalově ulici, která má podvečer neobyčejnou atmosféru, vystoupí tam Papíroví draci nebo kapela Princession, nebo opět soukromý dvorek nazvaný dvorek u Kudě, kde vystoupí velice známý hudebník Zdeněk Bína. A nechci opomenout ani program nedělní, který probíhá na Mariánské ulici, u které stojíme, a je věnovaný opravdu rodinám a dětem, kde si můžete při neděli oddychnout.
0: Zní to všechno naprosto lákavě. Děkujeme za pozvánku. No a zajímavý program můžete zažít také v areálu Augustovy tiskárny v Litomyšli, historického objektu vedle děkanského kostela. A tam bychom se, Terezo, měli vypravit po 10. hodině. Je to tak?
2: Je to tak a budu se těšit.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Krajina okolo Pěšic na Vysokomícku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka, navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala celá řada původních vesnických stavení. Věděli byste, co je to trkač? I to vám s etnografkou Soňou Krátkou vysvětlíme. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Už je 9:30, stále vám přejeme příjemné čtvrteční dopoledne a před námi náš názvopis, jak jsme nazvali tuhle rubriku, má ho na starost Dagmar Magincová a tentokrát tady máme velmi zajímavé slovo. Jestli pak víte, co jsou to paprče?
1: Podle zdola budovaného slovníku dnešní češtiny, který vytvářejí běžní uživatelé a uživatelky, se nám do aktivní slovní zásoby vrátilo slovo paprče, co by nešikovné končetiny, ruce nebo nohy. Paprče známe z moravských, ale i slovenských nářečí, kde šlo o expresivní pojmenování rukou, ale taky o dolní část nohou sudokopytníků a někdy ptáků. A paprčí byly zase suché větvičky na topení. Původ slova není moc jasný a odvozuje se od slovesa paprat, které znamenalo hrabat, ale i babrat, piplat se s něčím, kazit to. Paprat i babrat se předpokládají už v praslovanštině, kde vznikla jako slova zvukomalebná.
0: Tak já jenom doufám, že dnes se nám nepodaří nic moc zbabrat, že se všechno bude spíše dařit dobře. A co vám nabídneme dále? No podíváme se třeba na žmolky v polévce. To se dá taky pěkně zbabrat, taková polévka, ale dá se to i napravit. Buďme optimisté.

0: Tak jdeme na ty žmolky. Taková kulajda by měla být jistě krásně hladká a bez hrudek. Jak toho docílit? Protože tam nemůžeme vzít ponorný mixér a všechny ty houby a brambory rozmixovat, když se náhodou hrudky objeví. Tak pokud zahušťujete zakysanou smetanou, tak si dejte do misky, důkladně rozmíchejte metličkou a pak přilejte ještě nabíračku teplé kulajdy a zase rozmíchejte pro jistotu třeba ty dvě nabíračky a postupně pomalu vlijte zpátky do hrnce za stálého míchání. Už by se to rozhodně nemělo prudce vařit. Jakmile se polévka prohřeje, stáhněte ji z plotny, protože právě prudký var může zapříčinit to, že se ta zakyska může srazit a pak se s tím těžko něco dělá. Tak to je jedna z babských rad a teď ještě přidáme druhou, protože nejsou žmolky jako žmolky a my se teď budeme věnovat i našim svetrům.
1: Babské rady.
2: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Zdraví Dale, akorát. Před námi poslední díl našeho dopoledního seriálu, protože zítra chystáme přímý přenos ze Svitav, takže tam se budeme věnovat trochu něčemu jinému, ale letecké modelářství to mnoho lidí velmi zajímá. Takový letecký model může na první pohled vypadat jako hračka. Za jeho vznikem ale stojí spousta práce, přesnosti a také znalostí o tom, proč letadlo vůbec dokáže létat. Modeláři řeší konstrukci, materiály, vyvážení i samotné řízení. Zároveň ale tak trochu počítají s tím, že někdy se něco nemusí povést a hodiny práce budou nenávratně pryč. V posledním díle našeho seriálu si s Jaroslavem Palečkem z Model klubu Svitavy povídá redaktorka Milena Vápeníková.
1: Jsou letečtí modeláři zároveň i piloty, nebo jsou to dvě naprosto rozdělené disciplíny?
2: Ne, i skuteční piloti jsou modeláři, protože tu dobu trávijou právě hodně na tým letišťů a když nemůžou sednout právě do toho skutečného letadla, tak si vezmou ten model, aby si to pomalu a jistě procvičovali. Třeba můžu zmínit Martina Šonkovýho, je to taky náš dlouholetý kamarád a tam vlastně chce napodobovat to, co my uděláme s modelem, tak chce udělat i s tou jeho extrou.
1: Jak se člověk cítí, když potom foukne vítr nebo se mu něco nezadaří a to letadlo se zkrátka poláme?
2: Nevím jak ostatní, ale já to beru tak, jak jináčí sport. Dobře, nepovedlo se to, tak to udělám znovu a budu se toho snažit vyvarovat.
1: Asi je to pořád lepší, než by člověk spadnul s opravdovým letadlem.
2: Ano, je to lepší, protože to by se mohl zabít. Můžu říct, měl jsem 4-metrovýho Pipera a byli jsme s ním dlouho na slunku a když jsem s ním odstartoval, tak bohužel došlo k tomu, že to letadlo mělo pád a bylo úplně natřísky.
1: Proč vadí být dlouho na slunci?
2: Ty přijímače, oni mají v sobě mikročipy a oni snesou teplo pouze do 50 stupňů. A ono, když člověk stojí na asfaltové dráze od rána, kde svítí slunko a na tým slunku je 40, tak vevnitřku, vlastně, kde je veškerá ta aparatura, tak ta teplota vylítne až kolem 60-70 stupňů.
1: Tady vedle nás je poměrně velký model letadla, dvouplošník. Jaký je jeho příběh?
2: Tady to je udělaný model podle skutečného letadla Smith Mini Play. Tento model má rozpětí 2,20 m a skutečnej má 6,40 m. Je to udělaný jakoby replika podle toho skutečného, akorát on má ještě papuče, tento model papuče nemá.
1: Co to znamená papuče?
2: Papuče to jsou ochrany jakoby kol kvůli přistávání a takto, ale většinou se startuje, přistává na asfaltových nebo betonových plochách, kdežto ten model může startovat i na té trávě, tím, že tam nejsou ty papuče. Aha. Ty mu brání právě při tom rozjezdu, anebo může to převrátit.
0: Tak to byl Jaroslav Paleček z Model klubu Svitavy, kam se zítra vydáváme. Od 9 do 12 ze Svitav přenos. Jsme rádi, že zůstanete naladění, teď doufáme aspoň. Ale já se vrátím do Kunětic, protože to má také souvislost s létáním. V neděli vám tam nabídnou den otevřených dveří. Bude otevřená expozice pardubického letectví v Kuněticích od 14 do 18 hodin 13. září. Bude tam přednáška odborníka Petra Kolmana. Předvedou tam aeroplány na zemi i ve vzduchu. Když bude hezky, tak poletí i Blériot inženýra Jana Kašpara. Vstup je zdarma, takže je to další pozvánka z těch mnoha pozvánek, ale třeba právě tahle se vám bude líbit nejvíc. No tak co si pustit? Modré nebe nad hlavou, to by šlo.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Luže na Chrudimsku spustila turistického audioprůvodce. Dálniční známky nejspíš už od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Ve druhém čtení to projednají poslanci. Český rozhlas otestuje nový systém varovných hlášení. A nás čeká oblačno až polojasno, teploty do 19 stupňů. Čerstvé zprávy, vítám vás. Turisté můžou v Luži na Chrudimsku využívat digitálního audioprůvodce. Město se připojilo k platformě, která nabízí tipy na zajímavá místa prostřednictvím mobilní aplikace.
2: V aplikaci si uživatelé vyhledají lokalitu, kam se chystají a automaticky dostanou tipy na nejzajímavější cíle. Audiokomentář s popisy a příběhy se pak spustí v okamžiku, kdy se k ním přiblíží. Z Luže Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Domov u fontány v Přelouči otevřel obnovený park. Místo lesoparku vzniklo bezpečné a bezbariérové místo pro lidi s demencí a zároveň veřejný park pro celé město. Má smyslovou zahradu, retroprvky připomínající dětství, nekonečný chodník pro bezpečný pohyb, pietní místo a prvky pro děti i návštěvníky. ČTK to potvrdil ředitel domova Martin Sveřepa. Místo dostalo jméno Park vzpomínek. Podle architektky Kateřiny Waldhauser je navržený s ohledem na lidi s Alzheimerovou nemocí a demencí. Poslanci by dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
3: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
0: Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda nezvyšováním cen dálničních známek plní jeden ze svých slibů. Český rozhlas a České radiokomunikace ve 13 hodin a 40 minut otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Co se na některých rádiích objeví, popsal Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje.
0: Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpeň podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Seině.
1: Počasí.
0: Nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, večer slunečno a jasno, denní maxima 17 až 20 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dobré, tlak se výrazně nemění a bio dnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kolony i kvůli omezení provozu v tuto chvíli hlášené z 35 u Koclířova.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my stále cestujeme v našem krásném Pardubickém kraji. Zastavili jsme se s regionálním stopařem v Litomyšli na Dvorcích. On je totiž takový festival třídení, který začíná být stále oblíbenější a stojí to rozhodně za to. Jsem zvědavá, kam se podíváme už za pár minut. No a také na vážnější téma bude řeč. Je Světový den prevence sebevražd právě dnes 10. září. A při této příležitosti začínají po celém Česku týdny pro duševní zdraví. V Pardubicích se k nim dnes připojí také chráněná kavárna Café Robinson se speciálním programem. Jsme tam s mikrofonem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: V minulé hodině jsme vás zvali na festival Litomyšlské dvorky. Zavede vás do zajímavých zákoutí a nabídne celou řadu kulturních akcí, workshopů a komentovaných prohlídek. V rámci třídenního festivalu svůj areál otevře i Augustova tiskárna v historickém centru města. A tam už by v tuto chvíli měla být reportérka Tereza Brázdová. Ještě jedno hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Augustova tiskárna patří po mnoho století k litomyšlské historii. Je to tak?
2: Ano, objekt někdejší tiskárny stojí hned vedle kostela Povýšení svatého kříže u klášterních zahrad a ten dům existoval už v 15. století. Tiskárna tu začala fungovat o 100 let později. Slavnou éru zažila, když ji provozovala rodina Augustů. Vznikal tu například časopis Obrazy života, kdy pro něj pracoval Jan Neruda a Augusta vydal třeba i druhé vydání Babičky Boženy Němcové. V roce 2019 objekt získal nové majitele, vznikl tu muzejní spolek Augustova tiskárna a jeho posláním je ukázat tu historii, zpřístupnit areál lidem a určitě mi to potvrdí předseda spolku Michal Šimek.
3: Dobré dopoledne, ano, přesně tak. Naším cílem je, aby Augustova tiskárna žila, aby to historické dědictví, které v sobě ukrývá, nezůstalo skryto dalším generacím.
2: V rámci litomyšlských dvorků si lidé můžou prohlédnout celý areál teď v těch nadcházejících dnech.
3: Ten letošní ročník je trošku specifický, protože my připravujeme jednak dvě komentované prohlídky a především jsme vlastně v druhém nadzemním podlaží připravili výstavu Josefa Matičky. To znamená, každý, kdo přijde do Augustovy tiskárny, se bude moct podívat i o patro výš a posoudit, jak daleko jsme se s rekonstrukcí už dostali.
2: Co lidé uvidí nebo uslyší v pátek?
3: Tak v pátek, kromě toho, že se budou moct přijít podívat na výstavu Josefa Matičky, která bude otevřena od 17 do 21 hodin, tak v 19 hodin nás čeká koncert Mazec, což je koncert čtyř talentovaných dam a jejich vokálního kvartetu. Koncert se koná v uličce mezi tiskárnou a Probožským chrámem. A pokud jste na našem koncertu byli i v loni, tak se určitě na tyto čtyři dámy těšíte i pro ten letošní rok.
2: Letos uplynulo 165 let od narození tiskaře Vladimíra Augusty. To byla jedna z nejdůležitějších osobností historie Augustovy tiskárny a určitě to výročí nenecháte bez odezvy.
3: Nenecháme. Vladimír Augusta dal vlastně Augustově tiskárně jméno, takže v prostorách výstavy Josefa Matičky budeme mít připravenou vitrínu a tam právě budou i tiskoviny, které budou připomínat tu zlatou éru Augustovy tiskárny pod vedením Vladimíra Augusty, který tiskárnu vedl v letech 1889 až 1939.
2: Já už jsem zmínila to jméno Boženy Němcové, té bude věnovaný sobotní program.
3: Přesně tak, čeká nás vlastně už šesté čtení v zahradě Augustovy tiskárny. Tentokrát přijede herec a dabér Vilém Udatný a protože se koukám na tiskárnu a vidím, že už je dole lešení, tak si myslím, že to je ta nejlepší pozvánka na sobotní 11. hodinu přijet do Litomyšle, sednout se do zahrady Augustovy tiskárny, poslouchat dílo Boženy Němcové s úst Viléma Udatného a kochat se pohledem na hotovou fasádu Augustovy tiskárny.
2: Pane Šimku, na závěr úplně, jak bude Augustova tiskárna vypadat v budoucnu? Čemu ten velkolepý prostor chcete zasvětit?
3: My chceme, aby po skončené rekonstrukci vlastně zůstal prostor přístupný. Jednou z hlavních hybných sil je vlastně zpřístupnění stále expozice litomyšlského rodáka Julia Mařáka, ale počítáme i samozřejmě i s krátkodobými výstavami. Když co mě tak napadne v rychlosti, tak se strašně moc těšíme na výstavy, které budeme vlastně připravovat s výtvarným ateliérem základní umělecké školy Bedřicha Smetany tady v Litomyšli, protože to jsou naši milí sousedé a strašně se těší, až ten sousedský prostor budou mít k dispozici.
2: Já vám děkuji.
1: No, my taky děkujeme za všechny informace, hlavně, že lešení je dole, budeme se koukat na krásnou fasádu. Ještě dodám, že šestý ročník festivalu Litomyšlské dvorky začíná zítra a potrvá do neděle a podrobný program najdete na stránkách města. A taky neméně důležitá informace, vstupné se neplatí. Zdravíme ještě jednou do Litomyšle a díky za pozvání.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak už jsme říkali na začátku této hodiny, na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Osvětová akce upozorňuje na včasnou pomoc lidem, kteří mají vážné psychické potíže. A při této příležitosti dnes po celém Česku začínají týdny pro duševní zdraví, během kterých se konají besedy, přednášky, výstavy nebo další akce zaměřené na psychickou pohodu. V Pardubicích se dnes od 3 hodin odpoledne do akce zapojí chráněná kavárna Café Robinson, která zaměstnává lidi s duševním onemocněním. Anna Svobodová má více informací.
1: U mě zdravotní stav je nahoru dolů, takže jsem musel odejít z předešlýho, byl jsem asi půl roku doma a já jsem řekl, že musím vypadnout z baráku a v tu ránu, když jsem přišel na pracák za svým sociálním pracovníkem, tak jsem otevřel mobil a přímo to na mě vyskočil, říkám, jdu tam. A od té doby jsem tady.
2: Bohumír Hyksa pracuje v Café Robinson rok a půl. Potýká se s následky boreliózy a únavovým syndromem. Kvůli psychickým potížím v minulosti vyhledal psychiatrickou pomoc. V kavárně má 4-hodinové směny.
1: A já jsem teda opravdu tady teď maximálně po x letech strašně spokojený. Jo, někdy jsem unavený, ale nevadí mi to, že ty 4 hodiny vlastně se dají zvládnout.
2: Café Robinson funguje jako chráněné pracoviště hlavně pro lidi s duševními onemocněními. Zaměstnanci mají kratší úvazky a vedení přihlíží k jejich zdravotnímu stavu. V kavárně teď pracuje zhruba 25 lidí.
3: Snažíme se vlastně vycházet našim zaměstnancům vstříc, aby ta práce pro ně nebyla tak náročná. Respektujeme jejich potřeby, to znamená, že když někdo zavolá, řekne, že prostě se necítí dobře, že nepřijde, tak to nějak uděláme. Zvládnem to ten den.
2: Říká zástupkyně vedoucího kavárny Zuzana Bihary. Pro některé zaměstnance je Café Robinson mezikrokem před návratem do původního zaměstnání.
3: Tady se rozkouká, naučí se nové věci, otrká se zase v komunikaci s lidmi a pak vlastně se může vrátit do své třeba dřívější práce, anebo si hledá něco jiného, anebo máme tady kolegu, který tady opravdu už zůstal z toho místa tranzitního, se stalo trvalé místo.
2: Dnes se kavárna zapojí také do týdnu pro duševní zdraví. To je kampaň, která upozorňuje na péči o psychiku a snaží se bořit předsudky spojené s duševními nemocemi. Café Robinson při této příležitosti od 3 hodin odpoledne pořádá festival Výměňák. Na programu bude arteterapie, muzikoterapie, hudba, loutkové divadlo pro děti a také swap, kam můžou lidé přinést oblečení, které už nenosí a odnést si jiné. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Stále s dobrou náladou i pokorou vás zdravíme z vlny Českého rozhlasu Pardubice a máme tady další pozvánky. Pardubický zámek se sice rekonstruuje, ale přitom má stále co nabídnout. Díky akcím Východočeského muzea Pardubice, které na zámku sídlí, se v září rozhodně nemusíme nudit. S kolegou Zdeňkem Novákem jsme si na tohle téma povídali s mluvčí muzea Kateřinou Procházkovou. Sešli jsme se na nádvoří a ptali se i na to, jestli se daří nalákat na zámecké valy rodiny s dětmi.
1: Myslíte kuličkovou dráhu? Tak ta úplně strhala všechny měřítka. Scháněli jsme nové kuličky, které k tomu prodáváme na pokladně. Takže to je velmi oblíbená a ještě stále tady do podzima bude.
2: No, já si teď vzpomínám, že v zimě tady budou zase světla vyprávějí, i když jinak se to bude jmenovat, ještě o tom budeme informovat, vánoční světýlka, ale do té doby muzejní akademie, to už není pro děti, ale pro, řekl bych, dříve narozené nebo i mě.
1: Je otevřená pro každého, ale primárně jsme ji koncipovali tak, aby seniori měli snadný přístup na ty přednášky, prohlídky, workshopy, komentované prohlídky, co chystáme. Takže to bývá ve středu většinou jednou za 14 dní od 9 hodin a druhá pak většinou od 15 hodin. Hmm.
0: Děti, seniori si přijdou na své, ty tady listuješ tím newsletterem, jak jsi říkal.
2: Často se ptáte na, vy mě můžete zaměstnat, úplně podívejte, komentované prohlídky. Já vím, že 29. po stopách Pernštejnu, 27.9. dětská prohlídka, 27.9. prohlídka krytu civilní obrany a co taky vím, že je dobré si to včas zarezervovat, protože tyhle komentované prohlídky kapacita bývá často taky hned pryč.
1: Určitě a já ještě doplním jednu, 26.9. nám přijede z Olomouce kurátor výstavy Příběhy palných zbraní, pan Karel Podolský, takže to je mimořádná příležitost si tu výstavu projít s jedním z jejich autorů.
0: Já se musím smát, už asi nebudeme vyjmenovat.
2: No ještě ty dny evropského dědictví.
0: Oni tě zaměstnají tady a pak si to propagují.
2: Budu k tobě chodit do rádia.
0: Ne, dobře, tak dny evropského dědictví, to je opravdu hezká akce.
1: Určitě, letos je tématem, jsou ohrožené památky, takže tady na zámku zveme na prohlídky Pernštejnské truhly a po rezervaci je možné navštívit v depozitáři, který máme v Ohrazenicích, prohlídku, kterou vede historik umění Jan Ivanega a naše restaurátorka Tereza Francková, která právě pracuje na hodně vzácné věci a to je oltář ze Žmarova městce.
2: Všechno to máte na webu.
0: No pořád je se na co těšit a zvláštní je i to, že přes tu obrovskou rekonstrukci máte stále otevřeno, lákáte lidi, kteří mají zájem o historii Pardubického zámku, takže děkujeme za to. No a při nejbližší příležitosti se opět těšíme na viděnou, naslyšenou.
1: Děkujeme, taky se těšíme.
0: Jenom ještě připomenu, že dny evropského dědictví se konají už tento víkend od 12. do 13. září a to nejen na Pardubickém zámku, ale například Východočeské divadlo Pardubice láká na prohlídky zákulisí. A to v neděli od 14 do 16 hodin opět startují ve vstupním foaje městského divadla, pak se blíže seznámíte s méně přístupnými prostorami divadla. K nahlédnutí budou dekorační dílny, krejčovna, zázemí, malé scény a co je důležité, rolí průvodců se zhostí ti nejpovolanější herci pardubického souboru. Co nás čeká dál? Už za pár minut. Věřte, nevěřte.

0: Věřte, nevěřte.
1: Tento týden se v naší soutěži věnujeme firmám a značkám s bohatou tradicí a protože zítra nás čeká přímý přenos ze Svitav, tak bych se ráda zmínila o společnosti Svitap, která staví na tradici dlouhé 160 let. Tak Svitavané i vy ostatní zbystřete. Dnes si budeme povídat o této textilce. Historie textilní výroby, na kterou Svitap navazuje, se datuje do roku 1866. Svitavy tehdy byly textilní velmoci. Klíčovou roli v areálu dnešního Svitapu sehrál v 19. století židovský podnikatel Heinrich Klinger, který zde vybudoval obří přádelnu a tkalcovnu juty. Ve druhé polovině 20. století byl svitavský závod součástí národního podniku Technolen, na to už si mnozí asi pamatujete. No a dnes je Svitap jedním z nejvýznamnějších a tradičních českých výrobců technického textilu a technické konfekce. Vyrábějí se tam různé věci, dokonce i velkoprostorové stany nebo takové ty vystužené tkané fólie, podstřešní fólie, nánosové tkaniny a lamináty. Používá se to v automobilovém zdravotnickém průmyslu. Ale teď pozor, teď zbystřete, věřte, nevěřte, v čem se textilka Svitap prosadila. Málo se o tom mluví, je to až neuvěřitelné, no proto to dáváme do naší soutěže, ale vyrábí tam oblečky pro psy. Tenhle sortiment velmi úspěšně dodávají do celého světa, hlavně do jihovýchodní Asie. Mám pravdu nebo nemám? Tak je to opět na vás. Ve hře nožík, pořád tady máme ještě dva na dnešek a na zítřek, nůž rybička, dřevěný s logem Českého rozhlasu Pardubice a číslo k nám do studia 726 46 48 48. Je to celkem jednoduché dnes. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítejte.
2: Jana, pětice na Zadlici a já mám budu věřit.
1: Budete věřit, že ve Svitavu se vyrábějí oblečky pro psy a že mají obrovský úspěch, hlavně teda ve světě.
2: Někde je vyrábějí, ale jestli to je Svitav, to nevím, ale výroba určitě existuje tady.
1: Ano, s tím, jak přibývá pejsků po celém světě a určitě. Páníčků, kteří je mají skoro jako děti, tak přibývá místo i zájem
2: dětí.
1: O toho. Nebo místo dětí, to máte pravdu. Dobře, Jano, tak děkuju za vaši důvěru. Hezký den.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou. A zdravím dalšího z posluchačů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vám nevěřím.
1: Máte nějakou zkušenost s tady tou továrnou, paní posluchačko? Někdo třeba z rodiny? No, právě.
3: Sama reklama na stany, na plachtovinu a na takový, ale aby tam byly na psí oblečky, aha, to tam není.
1: Aha, to tam nevidíte, takže z toho usuzujete, že to tak, že to není pravda. No, jasný. Tak jo, tak já vám děkuju i za váš tip, paní Ano, zdravím do Svitav.
3: Vy taky.
1: Naschledanou. A třetí volající, uvidíme, co vy na to, dobrý den.
4: Dobrý den, Láďa, Česká Třebová, já bych tomu si věřil.
1: Proč by to nemohla být pravda? I když je fakt, že takovým tím základem jsou věci spíše technického charakteru, jak už jsem to tady říkala.
4: To bylo zase to Svitavy.
1: Máte nějakou zkušenost tady s tím podnikem?
4: Ne.
1: Nemáte. A vy jste odkud, pane Vláďo? Česká Třebová. Dobře, tak jo, takže díky i vám za důvěru. Ať se vám daří. Hezký čtvrtek, naschledanou. Máme samozřejmě ještě e-mail, můžete tam napsat, budeme rádi, když se zapojíte i vy, kdo jste třeba pracovali ve Svitapu nebo ještě v Technolenu během té doby před revolucí. studio.pardubice@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa.

0: O čem se mluví?
1: Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Jakubem Malým a jeho hostem. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Mariah Carey na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice, snad se vám tato píseň líbí, posloucháte nás a posloucháte i naši soutěž Věřte, nevěřte, která

říkala, ale oblečky pro psy. Tak si představte, že tam vyrábějí obleky pro výcvik psů. Vyrábějí skutečně speciální, extrémně odolnou ochrannou tkaninu, nazývanou K9 Ringo, ze které se šijí tréninkové obleky pro figuranty při výcviku služebních a obranných psů. Nicméně oblečky to nejsou, takže trošku jsem si zase zapřeháněla dneska a kdo nevěřil dneska, tak dobře udělal. Je vás tady docela dost, takže boj o nožík nastává a získává ho posluchačka Míla, které gratulujeme samozřejmě. A poprosím paní Milo, abyste si zavolala, já si napíšu adresu, ať víme, kam nožík budeme posílat. A za chvíli už nás čeká povídání s řezníkem. Budeme si povídat o kvalitních uzeninách a budeme tady mít opravdu kvalitní uzenářství, kvalitní řeznictví ze Sloupnice přijeli. Takže už se na to teď můžete těšit. Po zprávách po 11. hodině se zakousneme do pořádné flákoty masa.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Chrastě na Chrudimsku staví kruhový objezd. Dopravní omezení potrvají 3 měsíce. Dálniční známky nejspíš už od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Ve druhém čtení to projednají poslanci. Prezident Trump slibuje každému dospělému Američanovi v přepočtu přes 100 000 korun, pokud republikáni získají většinu v obou komorách kongresu. A nás čeká oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné dopoledne. Stavba nového kruhového objezdu v Chrastě na Chrudimsku potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Zakázka bude stát 14 milionů.
4: Průjezd městem je v úseku stavby úplně uzavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu pak Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1. prosince. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Chrudimi dokončili demolici bývalé knihovny. Radnice nechala zbourat nevyužitou budovu na sídlišti Topolská. Uvolněné místo je upravené na odstavnou plochu, která má částečně vyřešit problémy s parkováním v této části města. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Teď o tom jednají poslanci ve druhém čtení. Ceny známek se každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Předseda SPD Tomio Okamura už dřív řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
5: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
2: Opozice považuje návrh za populistický, třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a neřekla, jak výpadek nahradí. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun, v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Spojené státy mají podle statistik přes 269 milionů dospělých občanů. Státní kasu by tak Trumpův návrh přišel asi na 10x toho, než kolik podle odhadů zatím stála válka s Íránem. Sport. Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siňakovou to bude 15. grandslamové finále a z nich může mít 12. trofej. I když už Češka hrála o titul tolikrát, nebere tyhle zápasy jako samozřejmost.
6: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty grandslamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání. Čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: Finále ženského deblu na US Open začne zítra po 18. hodině českého času. Do semifinále ženského singlu postoupila Kazachstánka Rybakinová, která se tak po US Open stane novou světovou jedničkou. Doplnila ji Američanka Goffová. V mužské dvouhře si semifinále vybojovali Rus Chačanov a Němec Zverev.
3: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká oblačno až polojasno, večer přechodně i jasno, slunečno. Denní maxima 17 až 20 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré a biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Rušno na silnicích Pardubického kraje 4 minuty po 17. V tuto chvíli hlášená nehoda z 35 u Hrušové. Srazilo se tam osobní auto s nákladním, snad je to bez zranění. A další nehoda, tentokrát Jablonné nad Orlicí, ulice Slezská. Je to havárie dodávky a míří tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Zdá se, že to je na železničním přejezdu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my už za pár minut přivítáme zkušeného řezníka ze Sloupnice Vlastimíra Fikejze. Kvalita řeznictví Sloupnice byla oceněna hned několika tituly, tak si to tady všechno probereme, ale hlavně se seznámíme s technologií výroby uzenin. Řekneme si, co to znamená, když se řekne bioporážka, a další zajímavosti. Budeme se těšit samozřejmě i na vaše dotazy k tématu, pokud nějaké budou. 726 46 48 48, to je číslo k nám do studia, jsme tu pro vás živě.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Tak už je to tady. Vedoucí řezník Vlastimír Fikejs je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vítejte u nás, pěkný den.
2: Dobrý den.
1: A měli bychom ještě dodat z řeznictví sloupnice. A abychom si to ještě více ujasnili, tak vy tam máte zemědělské družstvo ve Sloupnici.
2: Ano, ano, z řeznictví Sloupnice je v podstatě dceřiná společnost zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici. A v podstatě zemědělské družstvo je naše matka a my jako řeznictví Sloupnice v podstatě se věnujeme porážce a zpracování a výrobě výsekových mas a regionálních uzenin.
1: Aha. Jenom k tomu zemědělskému družstvu, tam mám v hlavě mléko nějaké speciální,
2: ano,
1: že?
2: Určitě. Zemědělské družstvo ve Sloupnici má vlastní mini mlékárnu v Řetové, kdy v podstatě na farmě v Řetové je certifikované stádo na A2 mléko, takže produkuje pouze A2 mléko a z toho se zpracovávají vlastně mléčné výrobky, ať už mléko, jogurty, zákysy, tvarohy. A dodává se pod značkou certifikovaného mléka A2.
1: No, vy tak krásně mluvíte, ale nechci do toho moc zabředávat, jenom to mléko A2. V čem je tak? Je to zdravější nebo v čem je jiné?
2: Mléko je zdravé samo o sobě, ale každopádně A2 mléko je tam ten zásadní rozdíl toho, že v podstatě je to ta nejpřirozenější, ta prvotní vlastně podoba mléka. Je to srovnatelné jako mateřské mléko a vlastně kozí mléko. Je tam specifikace v betakaseinu, který je A2, jinak klasické mléko je B2, kdy vlastně tou domestikací za několik tisíc let vlastně vzniklo, zmutovalo do B2.
1: Ano, já vím totiž, že si tam proto jezdí lidé, kteří jsou alergičtí a tady to mléko, ano, jim právě, ano, vyhovuje.
2: To mléko je lépe stravitelnější, nepůsobí lidem, kteří mají nějakým způsobem zažívací problémy při konzumaci standardního B2 mléka, tak vlastně je pro ně lépe stravitelnější, vyhovující.
1: Ale teď už k masu, to je přece jenom vaše parketa. Jak vy jste se dostal vlastně k řezníkovi, k řeznictví?
2: Já v podstatě vlastně od toho prvotního základu, což je vyučení v oboru řezní kuzenář, v Táboře v Plané nad Lužnicí, no a pak to šlo samo. Nastala technologie masa, střední škola technologie masa v Praze. No a nějakých 16 let vlastně v oboru bílého masa na drůbeži. No a teď v podstatě několik už desítek let, nebo ne desítek.
1: A počkejte, ale, to už ne, jste desítek. Tady byl stařec a to rozhodně nejste.
2: Takže v poslední době asi 6 let červené maso. Mm-hmm.
1: To je také, to jsou takové ty obory bílé maso, červené maso, se takhle specializuje.
2: Ano, ano.
1: Tak samozřejmě ta porážka všechno je úplně určitě jiné, že? Mm-hmm. A tak tady jste se našel, tady vám to vyhovuje ve Sloupnici.
2: Určitě je to vlastně, v ten obor je velmi podobný, to zpracování masa, ta technologie masa má svý standardy, má svý úskalí a vlastně je to velmi podobné, jo, kdy v podstatě za prvé legislativní, tak i ty technologické kroky jsou naprosto stejný.
1: No, na tu legislativu, na tu se zaměřovat moc nebudeme, určitě, to je obrovsky komplikované, víme o tom, že farmy a firmy některé na tom i dokážou ztroskotat, ale vy prosperujete, nabízíte kvalitní maso a kvalitní maso je zdravé, takže to je naše téma dnešní, ve kterém budeme pokračovat za malou chvíli.

0: Zemědělské družstvo Sloupnice, taková matka, a řeznictví Sloupnice, dcera, nebo dceřiná společnost. Máme tady vedoucího řezníka, pana Vlastimíra Fikejze. A dotaz ještě na to mléko jeden, přeci jenom tady má paní Alena. Prosím, objasněte, to mléko dává zvláštní druh krav, nebo se získává od krav, které v uvozovkách čerstvě porodili a mají v mléku různé vitamíny, protelátka?
1: Určitě. Krávy jsou standardní plemena holštýnského kusu, nejsou to speciální nějaká plemena nebo speciální krávy, speciální zvířata. Je to tak, že v podstatě už při vlastně oplodňování se používají materiály a vybírají kusy, které mají v genetickém kódu vlastně řazení těch aminokyselin tak, aby to A2 mléko, ten beta-kasein, byl vlastně v tom správném pořadí.
0: A jak poznáte, že ten genetický kód má ta daná kráva?
1: Je to velmi jednoduché. Kravičkám se vytrhne jeden chlup z ocasu. A vlastně zkoumá se genetický kód, zkoumají se ty aminokyseliny a potvrdí, jestli ta kráva bude dávat A2 mléko v tomto případě. Takže tím pádem vlastně pak se ty jednotlivé krávy drží na té farmě tak, aby mohli být certifikováni, musí mít všichni průkaz, že vlastně ten genetický kód je takto sestaven a že je zabezpečeno, že bude produkovat A2 mléko.
0: Výborně, tak děkujeme za objasnění tohoto dotazu a teď zpátky k masu. Vy, když se dívám na ty stránky vaše o nás, píšete, provádíme porážku jatečného skotu, prasat, ovcí, koz a taky bioporážku. Jaký je rozdíl mezi klasickou a bioporážkou?
1: Bioporážka od vlastně komerční porážky je v podstatě tak, že zvířata, která mohou být poražena jakoby v biorežimu, musí prvotně splňovat podmínky certifikace od chovatelů, zemědělců, takže mají oni certifikované.
0: Jako biochovy.
1: Ano, biochovy, biozemědělství musí mít oni certifikát, proto produkují zvířata v biorežimu. A aby ten biorežim mohl pokračovat až vlastně ke konzumentovi v tom potravním řetězci až na konec, tak musí být vlastně dodrženy další postupy, což je v podstatě zpracování, jatečné zpracování, a což je ta bioporážka, kdy my v podstatě jsme certifikováni už 4 roky zpětně, každý rok vlastně se provádí recertifikace na provoz bioporážky a je to tak, že my v podstatě musíme oddělit zvířata, která jsou porážena nebo zpracovávána v biorežimu od té komerční.
0: Ano. A potom je to v té nabídce,
1: ano,
0: že
1: a držíme
0: to vlastně
1: a dáváme
0: biomaso.
1: Ano, a dáváme certifikát, aha, který jsme oprávněni vlastně na to dávat, že vlastně maso bylo zpracováno v biorežimu a dostává zákazník biomaso.
0: A slyší na to zákazníci, jasné, že to bude o něco dražší, že si připlatí. Jsou lidé ochotní si za kvalitu připlatit? U vás není pochyb, protože vy jste, i teď musím vám pogratulovat, vy jste čerstvými držiteli dalšího ocenění regionální potravina Pardubického kraje.
1: Ano. Ano, v sobotu jsme v podstatě přebírali ocenění, známku, už několikáté ocenění regionální potraviny. Letos jsme dostali v podstatě regionální potravinu na naši sloupnickou tlačenku. Mm-hmm. Ale co se týká toho biomasa, tak ano, v dnešní době jsou i vlastně zákazníci, jsou i spotřebitelé, kteří vyhledávají vlastně biomaso, biokvalitu. Můžu říct, že převážně jsou to i mladé matky, kdy chtějí jakoby první příkrmy, první základní vlastně potraviny pro své děti v režimu bio, kdy se vlastně volí nějaký masíčko.
0: Ano, ano, to nejlepší pro děťátko.
1: Takže to první, co to dítě dostává po mléku, tak vlastně i je na tohleto nějaká vazba.
0: Ale vy jste řekl tlačenka. Mně se zbíhají sliny, tak tohle téma nesmíme opomenout.
1: Určitě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Další téma, které teď probereme s vedoucím řezníkem řeznictví Sloupnice Vlastimírem Fikejzem, je tlačenka, protože právě za tu klasickou tlačenku s tradiční recepturou vy jste získali teď čerstvě regionální potravinu, tohle ocenění. A tak nám teď krásně popište, jak se u vás ta tlačenka vyrábí a kdo ji vymyslel, ten recept, víme to?
1: Tak tlačenka je v podstatě náš jeden z nejvíce stěžejních výrobků. Je to výrobek tradiční zabíjačky. My ji teda vyrábíme přes celý rok. Není to jenom v rámci vlastně těch zimních a zabíjačkových období. A recept je vlastně převzaný od starých řeznických mistrů. Ani vám neřeknu, kdo ji vymyslel nebo to, ale je to tak
0: lidová
1: tak stará,
0: písnička,
1: je to tak stará receptura, která je naprosto chráněná, je neměnná, za ty roky se nedoznala žádné změny a vyrábí se tak, jak to bylo sepsáno, z vařených vepřových hlav a z vepřových kolen zadních, kdy se v podstatě jenom obere to libové maso, nakrájí se, přidá se koření, polévka a vlastně všechno je ruční výroba. Mm-hmm. A naplní se, uvaří se a
0: naplní se do těch.
1: Naplní se do střev. Tam je to, že i v podstatě v dnešní době i na objednávku a na požádání děláme takové ty klasické výrobky, ať už do deníku nebo do měchýřů, když zákazník má
0: tohle speciální přání, do přírodního nějakého
1: dárkové balení nebo tohleto, tak jsme schopni i tímhletím způsobem vlastně mu víc stříct a udělat výrobek tak, aby vlastně potěšil.
0: Ano, a vy to máte přesně, jak jste říkal, podle těch norem, takže se nemůže stát, že by řezníkovi se utrhla ruka, dal tam víc soli třeba někdy.
1: Ne, nebo to se
0: váží. To je pořád stejné.
1: Je to pořád stejný, samozřejmě někdy může být pocitově jakoby o to, ale všechno se přechutnává, všechno se hodnotí, všechno se hlídá, takže se snažíme, aby ten standard nejen u tlačenky, ale jakoby všude ve výrobě, na každém kroku byl nějakým způsobem dodržován. Je to i tak, že my jako vlastně řeznictví Sloupnice máme stálý veterinární dozor. Takže my máme přítomnost veterinárního lékaře každý den, kdy se každý den s panem doktorem potkáváme, řešíme věci, kontrolujeme, domlouváme se a v podstatě není to žádná partizánština, je to prostě
0: rozumím.
1: Tak, aby jsme mohli tomu zákazníkovi opravdu garantovat bezpečnost a kvalitu.
0: Ano, ono v těch vedrech teď, co byla, to jste si užili, to věřím. Ale ještě k té tlačence ano. Poslední věc. Je to i příležitost, jak do sebe dostat kolagen. Mnohé ženy kupují takové ty drahé různé elixíry a baští pilulky a tady v tomto případě. Je tam i kousek toho tlustého nebo se specializujete, aby to bylo libové masíčko?
1: Je tam i kousek toho šťavnatého, toho tlustého, protože by to bylo i trošku nezáživný. Je pravda, že tuk nese chuť.
0: Jo,
1: takže i z toho důvodu je tam vlastně z té části toho vepřového líčka, což je na hlavě, ten žvíkací sval a i vlastně ta část na koleni, tak používáme i trošku toho prorostlejšího, toho šťavnatého, tučného.
0: Vyjmenujeme ještě další uzenářské výrobky?
1: V podstatě, co se týká té vařené výroby, tak děláme ruční špejlované jitrnice, jelita, aspiky, huspeniny, paštiky z drobných sekaných výrobků, sváteční párky, klobásy, salámy, dokonce jsme se pustili i do té nejvyšší laťky uzenářské, což jsou fermentované výrobky, tepelně neopracované, kdy v podstatě máme naši sloupnickou dlabajku.
0: Tak u toho se zase zastavíme, protože to jsem nikdy neslyšela. Sloupnická dlabajka. Jestli vás, milí posluchači, zajímá, co to je, poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice.

0: Myslím, že jsme potěšili vedoucího řezníka ze Sloupnice Vlastimíra Fikejze našimi e-maily. Posluchači píšou, třeba pan Mirek, chtěl by vás, pane Fikejzi, pozdravit. Je to sloupeňák žijící v Přívratu a je rád, že právě tohleto vaše maso uzeniny dodáváte i tam do prodejny, že je možné objednat ke spokojenosti občanů. A podobně píše třeba paní Zdena z Lanškrouna, tlačenka uzené nemá široko daleko konkurenci, takže také velký pozdrav.
1: Perfektní.
0: Z Lanškrouna.
1: Moc děkujeme, moc zdravíme.
0: Vy máte asi hodně těch prodejen rozesetých.
1: Máme 13 vlastních prodejen. Od vlastně tady v Pardubicích v Machoňově pasáži, kdy máme tam projekt prodejnu s vlastním bistrem, až po Mohelnici a vlastně Ústecko-Orlický kraj.
0: A stejně ta konkurence s těmi různými super hypermarkety tady je, nicméně vy se pyšníte regionální potravinou. Je to tak, že skutečně berete maso od farem, které jsou hlavně tady ve východních Čechách, nebo přímo na Orlicku, Ústecku?
1: Určitě. My jako řeznictví Sloupnice můžeme garantovat jako jedni z mála to, že vepřové maso u nás je dodávané pouze pod značkou prase, které znáte. A je to z toho důvodu, protože selata se rodí v Jezbořicích a chovají se pak na farmách v Litětinách a v zemědělském družstvu Sloupnice. Jsme do 40 kilometrů vlastně od narození toho zvířete, takže žádné dlouhé převozy. A původ těch zvířat od narození pouze a čistě v regionu Pardubického kraje.
0: Tak to je informace pro vás, kdo třeba jste v tom supermarketu a teď se tam pídíte po té cedulce, díváte se, odkud až přijelo možná i ze zámoří nějaké to zvíře, které tam je naporcované.
1: Ano, každodenně u nás v prodejnách zákazník má možnost se podívat, kde vlastně v té nabídce u toho, ať už vepřového nebo hovězího masa, tak jsou vždycky informační štítky, z kterého zvířete to bylo, nebo z které farmy, kdy bylo poraženo, kdy bylo zpracováno. A u hovězího masa je to dokonce tak, že máme i dodavatele, máme číslo toho zvířete, je garantováno prostě vlastně původ toho zvířete, takže ten zákazník si může podívat vlastně od koho.
0: Kde vzniklo, kde ano. Rostlo, ale abychom nezamluvili dlabajku. To je na závěr, si myslím, taková lahůdka od vás. Evokuje to čabajku trošku? Mířím dobře?
1: Míříte dobře, ale museli jsme si tady trošku pohrát s názvem, nebo s tím pojmenováním. Základem pro nás byla v podstatě dobrá, klasická, pikantní klobása. A nechtěli jsme ji dělat takovým tím zvyklostním způsobem nebo tím starým způsobem. A přišli jsme na to, že v podstatě ji uděláme za studena, jako tepelný masný výrobek neopracovaný.
0: To je ten fermentovaný.
1: Ano, a fermentovaný, kdy v podstatě se vybere vepřové maso a hovězí maso. A po zamíchání s kořením se přidává mléčná kultura, která v podstatě nastartuje za 24 hodin procesy zrání, vyzrávání toho masa a pak se udí studeným kouřem 3 dny za určitých podmínek, za určitých intervalů a vlastně pak nám dozrává asi týden, nám dozrává v zrací komoře za určitých podmínek relativní vlhkosti, teploty a proudění vzduchu.
0: Že to trvá nějakých 14 dní,
1: ano,
0: než se dlabajka vyrobí.
1: Ano.
0: To by mě teda zajímalo, nikdy jsem nic takového neochutnala. Napadá mě snad jenom Taliány, je to něco podobného?
1: Taliány vyrábíme taky. Aha. Taliány děláme pouze z telecího masa, kdy vlastně jsme se nechali inspirovat, vrátili jsme se k té klasice, kdy v Praze slavný Ital vlastně zavedl Taliány, takže děláme je tou klasickou poctivou vlastně cestou, kdy se maso zamíchá, narazí se do hovězích střev, převáže se ručně motouzem a dává se do láku na 3 dny, láku s kořením, slaného láku, a pak se vlastně vaří.
0: Hmm. Některé ty recepty jsou vyloženě nové, že jste je vyvinuli a na druhou stranu máte ty klasické, nebo už se nedá vůbec nic vymyslet, něco, že by byla teď, bum, prásk, bomba.
1: Vymýšlet se dá vždycky něco nového, ale já se vždycky nechávám nějakým způsobem inspirovat tou klasikou, ověřeným vlastně to, co bylo jednou dáno, vymyšleno, a vracet se k tomu v dnešní době si myslím, že je velmi zajímavé, a v podstatě necháváme se inspirovat i náměty našich zákazníků, našich cest a o to, ale říkám, jako vracíme se vlastně k tomu dobrému, poctivému, zdravému, tak, aby to mělo spojení s tím regionálním původem a tím vlastně to, že vlastně zpracováváme a konzumuje tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme, tam, kde vyrůstáme.
0: Tak my vám moc děkujeme. Přejeme hodně úspěchů ve vaší práci, málo legislativních různých překážek. No a ať se daří je na našich posluchačích, jestli ochutnají. A třeba zase někdy příště na viděnou.
1: Já vám moc krát děkuju, zdravím všechny posluchače, vaše zákazníky a hrozně rád je přivítáme v jakékoliv naší prodejně. Děkujeme.
0: Tolik vedoucí řezník Vlastimír Fikejs z řeznictví Sloupnice.

0: Mezi nejméně oblíbené školní předměty podle průzkumu patří český jazyk a matematika. Ano, míříme teď do školy, z řeznictví, tak pojďme mezi předškoláky. Jestli pak vědí, co je matematika, tak na to se ptá Tereza Beránková.
1: Víte, co to je matematika?
2: To se učí ve škole děti.
1: A ty už půjdeš do školy?
2: Za rok.
1: A těšíš se?
2: Jo.
1: A co ty si myslíš, že je matematika?
2: Že se děti ve škole učej.
1: A co se to učej?
2: Matematiku plus minus.
1: Ty víš, co je matematika?
3: Matematika je, že se učíš ve škole a děláš tam různé věci a naučíš se u toho něco.
1: A co se u toho naučíš?
3: Nějaký, kolik je plus třeba 2 plus 2.
1: A to je kolik?
3: 4.
1: Víte, co to je sčítání?
4: 2 plus 2.
5: Když dá 2 čísla dohromady.
1: A víte, co to je odčítání?
6: Že se nějaký čísla dávají k sobě. Že se čísla dávají od sebe.
1: A víš, jaký čísla?
6: 5 minus 2.
1: A víš, co to je odčítání?
6: Že se čísla odečtou a dávají se od sebe.
1: Vy už se těšíte do školy?
6: Jo.
1: A co budeš ve škole dělat? Těšíš se do školy?
6: Jo.
1: A budeš tam mít kamarády?
6: Jo.
7: Já se těším do školy na kamarádky.
8: Já se těším na matematiku. Matematika.
3: Že tam se budeš různě učit a budeš tam hrát různé hry.
1: Ty se tam těšíš?
6: Jo.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Tak to už byla upoutávka na zítřejší odpoledne, ale dnes je teprve čtvrtek, abychom si to ujasnili. Máme 10. Ano. září a už mě tady přizvukuje Honza Vamberský.
2: Čtvrtek, zítra pátek, šiu si kabátek.
1: Ty si to tady užiješ dnes odpoledne a zítra dopoledne, kdy budeš dělat našeho takového průvodce nebo prostředníka mezi studiem a svitavami.
2: Já vždycky říkám, že budu tučňák, ano.
1: Proč tučňák?
2: No, to tahá za šavle.
1: Jo, takhle. Dobře, tak to bude zítra dopoledne, kdy se my chystáme do světa, tedy už dnes jedeme, abychom si okoukli prostředí, jako vždycky natočili nějaké video, tak se podívejte na Facebook. No a přitom poslouchejte naše dobré odpoledne.
2: Přesně tak, my vám budeme hrát na cestu do těch svět.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubickým strážníkům budou znovu pomáhat asistenti na přechodech u základních škol. Náchodská nemocnice začala používat robotický operační systém za desítky milionů korun. Český rozhlas otestuje nový systém varovných hlášení. A odpoledne bude oblačno až polojasno, přechodně večer i jasno, teploty do 20 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na pardubické přechody pro chodce by se měli vrátit pomocníci strážníků. Společně s hlídkami městské policie budou dohlížet na bezpečí školáků před začátkem vyučování. Je to totiž víc než rok, co si musela vystačit sama. Teď strážníci vypsali konkurs a takzvaným přechodářům nabízí i finanční odměnu.
3: V tuhle chvíli je dohoda taková, že oni za jeden den dostávají 200 korun, to znamená, že my jejich čas nějakým způsobem vyvažujeme tím, že jim nabízíme i nějakou takovouhle protihodnotu. Nicméně, co nás asi potěšilo nejvíc, většina těch lidí přišla vyloženě s tou motivací nějakým způsobem pomáhat.
2: Do sbírky na záchranu varhan v Bojanově na Chrudimsku dárci přispěli skoro 600 tisíc korun. Farnost konto na opravu nástroje otevřela před 5 lety. Náklady na kompletní zrestaurování varhan odhaduje na 2 miliony korun. Oblastní nemocnice v Náchodě má jako první zařízení zřizované Královéhradeckým krajem robotický operační systém. Stál 40 milionů korun. Přístroj podle vedení nemocnice lékařům výrazně pomáhá při vybraných zákrocích a pro pacienty znamená menší riziko komplikací i rychlejší rekonvalescenci.
4: S pomocí robotického systému se v Náchodské nemocnici postupně učí operovat několik lékařských týmů, kromě chirurgů také urologové a gynekologové. Zatím za dohledu lékaře z nemocnice v Polsku, která robotický systém už běžně používá. Přístroj má 4 ramena, jedno drží kameru a dalšími 3 lékaři samotnou operaci provádí. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V Česku dál roste inflace. Spotřebitelské ceny stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. Potvrdil to Český statistický úřad. Jak za něj dodává Pavla Šedivá, nejvíc zdražily pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu, máslo skoro o 2/5. Český rozhlas a České radiokomunikace ve 13 hodin a 40 minut otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače třeba rychle upozornit na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Co se na některých rádiích objeví, popisuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
5: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, večer přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/35 na úrovni Koclířova, nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré čtvrteční poledne přejeme, tak co vám nabídneme, co pěkného vám zahrajeme k vašim čtvrtečním poledním vzkazům a pozdravům. Zahrajeme vám a nabízíme kapelu Olympic, Abu, Kateřinu Marii Tichou, Petra Spáleného, Eltona Johna, Michala Davida, Jiřího Korna, Anuka, Petra Nadě, Dalibora Jandu, Nedvědy a nebo Helenu Vondráčkovou.
0: Písničky od srdce a Jan Bamberský.
7: Jsem u některou plaveš, když proskočím ti srdcem.

jsem tři trubky,

0: Kapela Krištofa Lolita na začátek, jako vždycky také připomínka kontaktů do písniček od srdce, tedy v této hodině výhradně pro vaše polední vzkazy a pozdravy, protože playlist je jasně dán a nelze si tedy vybrat dle vlastního vkusu, pouze pokud si vyberete něco z našeho playlistu, ale věříme, že se do vašeho vkusu také hojně trefíme. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a pojďme na první pozdrav, ten je rovnou případně i takovou malou inspirací, kdybyste nevěděli, co si dát k obědu. Můžete si dát bramborovou kaši s karbanátkem, jakou měl dneska Markus, tak by k dnešnímu obědu chtěl nechat zahrát pěknou písničku. Tak tady je Okno mé lásky.

Legenda a velká klasika v našem playlistu. Kapela Olympic a Okno mé lásky v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice, a to se čtvrtečním datem 10. září. No tak pojďme na další z vašich dnešních poledních pozdravů. Musím říci, a nemám co skrývat, že tady oceňuji kreativitu pisatelů z čísla končícího 578, protože tady to skutečně vypadá, že to telefonní číslo máte někde uprostřed vesnice na návsi v jakési telefonní buce a chodíte z ní psát SMSky do písniček Od srdce. Protože jediné, co se nám mění, tak jsou adresáti a také pisatelé. Po každé podepsání jinak. No tak teď aktuálně babička Hanka, děda Dan jsou podepsáni a budeme hrát Ladě Najerové a Vláďovi Kostíkovi k narozeninám. Zdravíčko, štěstíčko a zase to zdravíčko. Mimochodem by mě zajímalo, v jaké vesnici tohleto provozujete, v jaké dědině máte místo telefonní budky, místo toho klasického telefonního sluchátka, takhle mobilní telefon, ze kterého chodíte posílat ty SMSky. To je docela dobrý nápad, tím by se mohli třeba ostatní inspirovat.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a my připomínáme, co máme v naší dnešní polední nabídce. Petra Spáleného, Eltona Johna, Michala Davida, Jiřího Korna, Anuka, Petra Nadě, Dalibora Jandu, Nedvědy a nebo třeba Helenu Vondráčkovou. Tak je na vás, co si z této nabídky polední vyberete pro vaše polední osvěžení a nebo třeba pro potěšení někoho, koho máte rádi. Tak SMS-kové číslo 90 011 04, další z vašich zpráv, která tady přistála. Píšete, milé rádi, jo, prosím o zahrání nějaké pěkné písničky a to pro Jardu Čermáka, jenom tak pro radost a pro pohodu, díky moc, Kamila. No tak Kamilo, potěšíme teď, doufáme tedy, Kateřinou Marií Tichou. Ta v nás opravdu zažehne plamen.

No konečně se někdo ozval a zareagoval na dopolední výzvu, ve které jsme vyzývali k takové malé soutěži, abyste nechali naší rozhlasové výpravě zahrát na jejich cestu do světa, odkud zítra bude probíhat náš dopolední tříhodinový přímý přenos. Tak zareagovala Zdena z Lanškrouna, která píše: přeji cestou dobré světlo, ostrý obraz, skvělé záběry, úspěšný lov a perfektní kompozice, v které zachytíte nádherné svitavské místo, nádherná svitavská místa kolem města i v samotném městě. Přeji při poslechu pěkné písničky ze studia a také bezpečnou jízdu, dobrou náladu a spoustu vydařeného materiálu k zítřejšímu živému vysílání. Zdravím vás z nedalekého Lanškrouna, Zdena Lédlová. No tak Zdeni, pro vás teď jako odměna Petr Spálený a obyčejná žena.

horšie. Lítale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu vyhrál Petr Spálený. No, co by za ní, kdo z nás dál, jděte, pánové. Tak, pojďme na telefon, kdo volá, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anička z České Třebové.
0: Zdravíme do České Třebové.
1: A chtěla bych moc poděkovat tomu návštěvníkovi, který mě v noci navštívil. Na zahradě.
0: A co vám přinesl? Zryl vám zahrádku? Sklidil vám?
1: Sklidil mě to, no. I kořenama. A kdyby byl tak hodnej a na příští rok, kdyby náhodou to chtěl, tak ať přijde ve dne, ať mě o tom řekne a já mu půjčím nůžky, aby to nemusel vrát s kořenem.
0: A ráda se o to podělíte, o tu svou úrodu.
1: Ráda se podělím. Mě to na srdci nevyrostlo. No tak ať mu to udělá užitek a ať si to užije.
0: Dobře.
1: A příští rok ať si o to řekne.
0: Tak, ano. Protože jak to je v jedné hře Jary Cimrmana, tuším, že to je Afrika, papula má zdrabela, beša modlá, neplíná huba, holé neštěstí. Tak.
1: Přesně tak.
0: Ano. Kdo se nezeptá,
1: nic
0: se nedozví.
1: Já ho neproženu klackem, to mě ani nenapadne, ale když si řekne, tak mu tak klidně dám. Já zase nejsem lakoma, ani nejsem snad protivná ženská.
0: Přesně tak. Dobře. No. Tak mu pošleme ještě Jiřího Korna. Mějte se moc hezky.
1: Pošlete mu to, ano. ať si to užije. Ano. A příští rok, ať se ozve. Ano. Ale ve dne.
0: Dobře, tak naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Svita vyslaví 770. narozeniny.
1: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
0: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
1: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera.
0: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
1: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
0: Těší se na vás Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim, v pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí a v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představím lekce Body and Mind.
3: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
5: A někdo také na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
6: Dobrý den, pane Vamberský, tady Miloš Dlouhé Třebové.
5: Miloši, zdravíme do Dlouhé Třebové.
6: No teďka právě, že volám podle doby, protože jsem ztratil telefony se SIM kartou, takže mám nový číslo.
5: Mhm.
6: No a chtěl bych nechat všechny ty, co mají dneska svátek, a k vám do rádia.
5: Dobře, tak no zahrajeme písničku. Ano.
6: No a jestli by to šlo Dalibora Jandu.
5: Dalibora Jandu, 10 prstů pro život. Dobře, už je chystám, už je připravuji, tak je to nachystáno.
6: Tak děkuji, pane Vamberský.
5: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.

Tak to bylo 10 prstů pro život na schvání. Když si vezmete svoje prsty, já si třeba spočítám svoje 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je 11. No, někde se stala chyba. Nevadí, tak další písničkové přání, je to tady respektive další z vašich pozdravů. Prosím o Eltona Johna, bude to pro naši Teresku Dostěžer ke dnešním narozeninám s přáním všeho dobrého a ještě lepšího. Máme tě rádi, máma, táta, Anička a Hugis.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, stále ještě pro vás možnost nějakou čtvrt hodinku poslat někomu v Písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice nějaký ten vzkaz, polední pozdrav, případně i gratulaci. Vidím, Irma a Krasava dnes slaví svátek. Krasava, to je krásné jméno pro krásnou ženu, vidíte. Tak klidně můžete poslat gratulaci. Telefonní linka 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04. No teď pošleme také písničku od jedné krásné ženy, nejenom vzhledem, ale i duší a srdcem. Anna K. a její Kovboj.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl zpěvák Sting v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Písničky Od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: Tak, aby to bylo přesně, jak má být podle pravidel, tak ještě jsme vám to umocnili a také potvrdili znělkou, že skutečně posloucháte správný pořad ve správnou chvíli na té správné stanici a že budete poslouchat dál a čeká vás další zajímavý program, to vám prozradíme právě teď. Zprávy o Tygutwirta chystají se, tedy respektive nechystají se sami, Ota je chystá, přinese je za 10 minut a hned potom uslyšíte další vydání pořadu Alex a host a dnes bude hostem herečka a moderátorka Bára Fischerová. A Jan Vamberský se bude těšit na dobré odpoledne z Pardubic, zase však vy víte kdy. Ano, mezi 14. a 16. hodinou. Tak ale ještě do zpráv o Tygutwirta nabídneme další písničky, které nestárnou. Teď Michal David, Nenapovídej a za chvíli i Blondý a jejich Skleněné srdce, tedy Hand of Glass.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ve Svitavách letos kandiduje do komunálních voleb 6 politických uskupení. Policisté se častěji setkávají s agresí od řidičů. Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále více peněz. A odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Hezký čtvrtek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ve Svitavách letos kandiduje do komunálních voleb 6 politických uskupení, o jedno méně než před 4 lety. Kandidátku letos nesestavilo hnutí SPD, podle kterého se nepodařilo získat dostatek kandidátů. Voliči budou vybírat mezi kandidátkami Sdružení pro město Svitavy, ANO, ODS, 3PK, KDU-ČSL a KSČM. Volby ve městě v minulosti opakovaně vyhrálo Sdružení pro město Svitavy se starostou Davidem Šimkem, který letos usiluje už o 5. vítězství. Některé řeky v Pardubickém kraji zůstávají bez vody. Limity pro sucho zaznamenalo povodí Labe skoro na 1/3 sledovaných profilů. Velmi nízké průtoky má Tichá a Divoká Orlice, Loučná, Chrudimka, ale třeba i Labe v Němčicích a v Přelouči. Pardubická hvězdárna barona Artura Krause je stále bez své typické kopule. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun ji dělníci demontovali. Zatím ale vybraná firma novou nedodala. Další termín instalace je zhruba v polovině září. Poté ještě dostane observatoř nový moderní dalekohled, doplňuje vedoucí Petr Komárek.
4: Jednak bude mít větší průměr. Druhá věc, na tom teleskopu budou astronomické kamery, budou na tom úzkopásmové filtry, které vlastně i tady z města, z toho přesvětleného města, dokáží si vypreparovat jenom tu určitou vlnovou délku těch různých mlhovin a oblaků mezihvězdných a to je to vlastně, o co nám jde.
2: Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drog i frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matuš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
2: Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc na zhruba 30 tisíc korun. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o 1/5.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, večer přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách do 14. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou se zdržením, ale počítejte na silnicích 35 a 34 u Svitav, stejně tak na obchvatu města.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
7: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Kurzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je... Co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslel si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako při tom tlačení,
1: ano,
0: když...
1: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já si to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No...
0: Nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 40 kilo, takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskne žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš, 6 let mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: my se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: lubię, jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci, na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jako by v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková a Šprislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otvírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti
2: k něčemu? Musím říct, že určitě, určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: No. Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Mm-hmm. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jaká jsi hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: to,
0: adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky vlastně, to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak i napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné,
1: jsem se přesně ptala
0: šeptání,
1: na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: V Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky máme takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecají.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jakože by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a, no, a no. Kulisa, ty jsou tady bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju. No.
0: Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a

0: je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
1: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
0: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu, a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
1: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
0: může, no,
1: konstruktivní
0: může.
1: Kritika.
0: Určitě.
1: Tu bereš.
0: Určitě, tu beru i v profesi.
1: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím. Ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
0: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
1: Já ti dám doporučení, nečti to.
0: To říkají všichni, a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
1: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
0: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Jedu vám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrasti staví kruhový objezd. Dopravní omezení potrvají 3 měsíce. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. A zítřek bude zatažený s občasným deštěm. Teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stavba nového kruhového objezdu v Chrasti potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Zakázka bude stát 14 milionů korun.
2: Průjezd městem je v úseku stavby úplně uzavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu pak Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1. prosince. Z Chrasti Josef Kupecký, Český rozhlas.
0: O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické zdymadlo. Povodí Labe se připojuje k dnům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin. Prevenci sebevražd a podporu lidí v psychické krizi připomíná dnešní Světový den prevence sebevražd. Varovným signálem můžou být výrazné změny chování, uzavírání se před okolím nebo výroky o smrti a beznaději. V takové situaci je důležitá reakce blízkých a dostupná odborná péče. Lidem s duševními onemocněními pomáhá s návratem do běžného života třeba chráněná kavárna Café Robinson v Pardubicích, říká Zuzana Bihary.
3: Tady se rozkouká, naučí se nové věci, otrká se zase v komunikaci s lidmi a pak vlastně se může vrátit do své třeba dřívější práce anebo si hledá něco jiného, anebo máme tady kolegu, který tady opravdu už zůstal z toho místa tranzitního, se stalo trvalé místo.
0: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44,20. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47,80. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžaloby z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpykával trest za 2 jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá.
1: Sport.
0: Pardubičtí hokejisté se hrají 3. zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Po 2 domácích výhrách je čeká 1. zápas venku. Od 17:30 rozehrají duel na hřišti finské Lappeenranti.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat, večer bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty zítra 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme většinou mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 368 v Třebařově, kde je nehoda 2 osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne z Pardubic přejeme. Tak před školami a v Pardubicích bývalo ráno rušno nejenom mezi školáky, ale i u přechodu. Dětem tam totiž s bezpečnostním přecházením pomáhali takzvaní přechodáři. Podrobnosti přineseme v této hodině a nabídneme i písničky, které nestárnou, a také řidičskou abecedu. No a z muziky tedy Petra Černocká, Bakara, Janek Ledecký, Eric Clapton a nebo Aleš Brichta.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Vrať mi zpět můj smích, prosila Petra Černocká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak teď si spolu s vámi opět osvěžíme pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. A dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly a nebo s ním dokonce způsobíte dopravní nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a v mlze nebezpečné.

0: Láska nás drží nad vodou, zpíval Jan Hledecký v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za 8 minut bude 14:30. Na pardubickém dopravním hřišti místo dětí trénovali seniori a také další zájemci o práci pomocníků na přechodech. Městské policii mají pomáhat s bezpečným přecházením dětí před začátkem vyučování. Dobrovolníků měla radnice v minulosti hned několik, ale poslední rok strážníci si museli vystačit a zvládat dohled sami. Teď se situace může změnit. A jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, tak městská policie se s radnicí dohodla na hledání nových posil.
1: Ve chvíli, kdy vyhodnotíme, že je bezpečné zastavit vozidla, kývneme s kolegou na sebe a vstupujeme se zvednutým zastavovacím terčem do vozovky. Kývneme, zvedáme terč, zastavujeme.
2: Tak strážnice městské policie Pardubice Jana Manlová zaučuje budoucí pomocníky u přechodu pro chodce.
1: Po celou dobu jsme čelem k řidičům, děti nám přecházejí za zády. Neustále sledujeme přecházející děti a neustále sledujeme auta, která stojí. Ve chvíli, kdy děti bezpečně přejdou, vracíme se zpátky na přechod a autům dáváme pokyn, že se můžou rozjet.
2: Výcvik začíná v bezpečí prázdného dětského dopravního hřiště na Dukle. Teprve po jeho absolvování můžou asistenti vyrazit ke skutečným přechodům. Společně se strážníky zajistí, aby školáci před začátkem vyučování mohli bezpečně přejít silnici. Pardubická městská policie byla na tuto službu už dlouho sama, potvrzuje mluvčí Jiří Sejkora.
3: Z dřívějších dobrovolníků nám vlastně do poslední chvíle byl pouze jediný a ten ze zdravotních důvodů musel svoji činnost ukončit, byť i sám chtěl pokračovat, ale už zkrátka nohy nedovolili. Nicméně panu Pejchovi jsme stále vděční, protože s námi zůstal opravdu několik let. V tuhle chvíli se rozjíždí nové kolo, to znamená, zkoušíme znáborovat nějaké nové pomocníky, kteří by nám umožnili rozšířit tu ranní kapacitu, rozšířit tu možnost se dostat na více přechodů, asi i nejen v centru Pardubic, ale zatím se budeme držet v rámci toho centra.
2: Výběrového řízení zatím vzešlo 6 budoucích asistentů strážníků u přechodu. Každý všední den ráno budou před začátkem vyučování spolu s hlídkami městské policie dohlížet na vybrané přechody v blízkosti základních škol. Za práci dostanou také finanční odměnu.
3: V tuhle chvíli je dohoda taková, že oni za jeden den dostávají 200 korun. To znamená, že my jejich čas nějakým způsobem vyvažujeme tím, že jim nabízíme i nějakou takovouhle protihodnotu. Nicméně, co nás asi potěšilo nejvíc, většina těch lidí přišla vložně tou motivací nějakým způsobem pomáhat.
2: Jednou z nich je i Leona Šimunková. Práce jí oslovila i proto, že má vnuka školáka a sama navíc v minulosti pracovala u městské policie.
4: Co mě k tomu vedlo, že jsem důchodce a nerada sedím doma a koukám do prázdna, takže jsem se trošku zajímala o brigády a na městské policii na dveřích byla cedule, přijmeme dle zaměstnance, tak jsem se tam přeptala a takhle to nastalo. Jinak v minulosti jsem u městské policie pracovala kdysi. Mám k tomu vztah jako.
2: Mezi zájemci o práci takzvaného přechodáře, ale nejsou jen seniori. Zácviku se účastní také 31letý Petr.
5: Přivedlo mě k této brigádě vlastně možnost toho, že teď pečuju o starou moji babičku, která na tom byla zdravotně teď jako nemoc dobře, takže teď využívám každou možnost při výdělku a tady ta hodinka denně, to je pro mě úplně ideální, že se tam můžu hned zase vrátit a starat se o ní.
2: První pomocníci by se u přechodu poblíž pardubických základních škol měli objevit už na konci září. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak doufáme, že i vy jste v pohodě, stejně jako Standa Hložek a Petr Kotwald. 2,5 minuty po 14:30. Český rozhlas Pardubice za chvíli nabídne další písničky, které nestárnou. Jan Vamberský může slíbit Neila Diamonda, Vabyho Daňka a nebo třeba i Aleše Brichtu. Tak ale teď společně pojďme se také podívat do Českotřebovského horolezeckého klubu. Ten totiž letos slaví 40 let od svého založení. Kvalitní zázemí jim umožňuje venkovní rozšířená lezecká stěna a také vnitřní boulder. Začátek září je i dnem náboru dětí, o který je jako tradičně velký zájem. Předsedu místních horolezců Jiřího Cibulku oslovila pod lezeckou stěnou u Červené školy Víta Balcarová.
1: Co všechno musí splnit, aby se k vám dostali?
2: Tak my to doporučujeme dětem od 8 let a starším. My si je tady trošku vyspovídáme, jak jsou motivovaní, pak si je vyzkoušíme na lezecké stěně, jak se tam pohybují nahoru, ale když vidíme, že mají takzvaně drive, tak se nám to líbí a s těma chceme pracovat.
1: Kdy tyhle děti, které dneska začínají, se dostanou na skály?
2: Teďka děláme v létě vždycky letní soustředění během školních prázdnin a tam mají možnost se dostat na skály. Pak ještě máme další sekci, která trénuje na soutěž Mladý horal, která je organizovaná Českým horolezeckým svazem a s těma jezdíme na skály celkem intenzivněji. No a ještě jsem zapomněl dodat, že ještě teda organizujeme závody, které jsou součástí horlického Monkey Cupu. Podnikáme většinou druhou sobotu v červnu.
1: Já tady mám jednu maminku, která právě hledá pro svého syna boty lezecké. Co vás přivedlo?
3: Už tady máme dceru, která leze už 2 roky. On je malý brácha, který by chtěl taky chodit se ségrou, takže prostě to jdem vyzkoušet.
1: Maminka se jmenuje?
4: Karolína.
1: Hinku, co se ti líbí?
5: A lezecká stěna se mi líbí. Nebojím se.
1: Jeden z tatínků, kteří právě přihlásili svého syna, proč zrovna lezení?
6: Toník v rámci školy tady byli to vyzkoušet a hrozně ho to bavilo. A chce se přihlásit a doufá, že ho vezmou. Martin Krpata.
1: Zrovna ze stěny slezla malá Karin. Já jsem si všimla, že ty tady máš oba rodiče. To znamená, že už o lezectví docela víš. Co tě na tom baví nejvíc?
5: Mě baví, že to je prostě takový...
1: Nebezpečný?
5: No.
1: Kdo tě sem začal vodit?
5: Mamka. Ona mi řekla, že lezení je super, hrozně zábavný. No, nejlepší bych chtěla být.
1: Já jsem teď mluvila s vaší dcerou Karin, to je Katka. Jak vy vidíte lezení? Jak je dobré, protože vy jste trenérka?
7: Já myslím, že lezení stejně jako každý jiný sport je pro děti určitě dobrý a lezení je super v tom, že vlastně se většinou leze venku, na skalách, máte k tomu parťáky, protahujete celé tělo, všestranný a dobrý, já to určitě doporučuji.
1: Dá se říct, že je to bezpečný sport?
7: Určitě, když se dodrží zásady metodický, tak určitě je to bezpečný sport.
1: No a mě zajímá, jakou historii má Českotřebovský horolezecký oddíl. To mě určitě řekne pan Václav Kovář.
8: Když mi bylo 38 let, to se tady založil horolezecký oddíl, vlastně jako pod Sokolem. V tom oddílu bylo několik zkušených lezců a k něm přibývali nováčci.
1: Kdy se tady objevila lezecká stěna?
8: No, lezecká stěna se tady objevila asi po 10 až 15 letech na Červené škole a provozujeme ji do dneška.
9: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapraní a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Krajina okolo Pěšic na Vysokomícku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka, navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala celá řada původních vesnických stavení. Věděli byste, co je to trkač? I to vám s etnografkou Soňou Krátkou vysvětlíme. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Piráty Aleny Zádebínské. To je pořad, který najdete v audioarchivu na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Pořad, ve kterém se vždycky Alena Zádebínská každou neděli ptá zajímavých hostů. Ale teď, tentokrát, byla hostem ona sama. A ptal se jí Zdeněk Novák. Konkrétně to bylo na Medvědíně.
1: Jenom mi řekni, když jsme teď nahoře na kopci a nechtěl bych ztrácet tu nadmořskou výšku, chtěl bych si užít hřebenové túry, dostal bych se třeba po hřebenu víceméně až k té Sněžce nějak, nebo to ne?
2: Tady mezi náma a Sněžkou je velké údolí, které právě vytvořilo Labe. Když se dívám na Sněžku, tak za tím prostředním kopcem, za lesněným kopcem, je údolí Bílého Labe, takže tam máme do nějakých 700 metrů se musíme zase dostat zpátky. Pokud bychom chtěli vyrazit na nějakou hřebenovku, tak bychom museli vyjet na Špindlerovu boudu a ze Špindlerovky jít přes Stříbrné návrší směrem Klapské a s nás bychom se dostali ke Sněžce.
1: Já mám pořád nutkání jako jít jinam, abychom se nám rozkryl jiný pohled. Rozkryje se nám...
2: Se nám rozkryjou bobky.
1: Bobky, pozor. Rozkryje se nám, když půjdeme k té vrchní stanici Lanovky Horní Mísečky Medvědín, pohled na jinou stranu, nebo je to tam zalesněné?
2: Já si myslím, že bude vidět minimálně do části Labského dolu a na Labskou boudu. Pojďme. Je to pár metrů.
1: Je to pár metrů, nebudeme líní. Nasajeme čerstvý vzduch, kde jinde, než na vrcholcích Krkonoš by mohl být čerstvý vzduch.
2: Je to vidět i na kondici lesu. Vzpomeňme si, jak vypadaly Krkonoše

0: toho vzduchového sloupce, která na tebe působí. No a protože tady je vzduch řidší, tak toho neseš mý?
1: Tak jste to slyšeli. Takhle to dopadá, když jdete na výlet s meteoroložkou a moderátorkou Alenou Zárybnickou. Zdeněček Novák se pěkně zadýchal, no a už se těšte na tuto neděli. Po 9. hodině bude hostem dětská psycholožka a moderátorka AZ Kvízu Eva Machourková.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
7: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
8: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
9: Pardubická univerzita.

0: Univerzita spustí AI chatbota, bude odpovídat na otázky o studiu. Spotřebitelské ceny v Česku stouply. Fotbalisty Slavie čeká úvodní utkání v Lize mistrů. Doma nastoupí proti francouzskému Lens. A zítřek bude zatažený s deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tyrt. Univerzita Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí, který bude odpovídat na dotazy zájemců o studium. Spustit ho chce už příští měsíc, tedy ještě před kampaní zaměřenou na uchazeče a veletrhu Gaudamus. Chatbot bude dostupný na univerzitním portálu a čerpat pouze z jeho aktuálních informací.
1: Uchazeči se budou moct přirozeným jazykem ptát například na nabízené obory, možnosti studia nebo podmínky přijetí. Univerzita chce pravidelně kontrolovat a aktualizovat data. Zároveň bude sledovat nejčastější dotazy a podle nich upravovat obsah webu. Nástroj má zájemcům pomoci i mimo úřední hodiny studijních oddělení a pracovníkům školy ulevit od běžných dotazů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: V Chrudimi dokončili demolici bývalé knihovny. Radnice nechala zbourat nevyužitou budovu na sídlišti Topolská. Uvolněné místo je upravené na odstavnou plochu, která má částečně vyřešit problémy s parkováním v této části města. Základní umělecká škola v Moravské Třebové má ještě několik volných míst v některých oborech. Výuka hry na nástroje, jako je třeba klavír, už je naplněná. Zájemci se ale stále mohou přihlásit třeba ke hře na zobcovou flétnu, říká ředitel školy Ladislav Aberle.
2: Můžeme ještě přibrat děti do literárně dramatického oboru. Letos jsme nově otevřeli dvě studijní zaměření, hru na elektrickou kytaru a hru na basovou kytaru. Největší asi zájem je na studijní zaměření klavír.
0: Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu, máslo skoro o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa. Vedle Islandu taky v Norsku a v Japonsku. Ochranci velryb záměr islandské vlády uvítali. Velrybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Sport. Fotbalisté Slavie vstoupí do Ligy mistrů. Na úvod její hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slavia obměnila kádr a vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda nebo Tomáše Holeše, nastoupí k prvnímu utkání Ligy mistrů v dost odlišné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
3: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli. Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat, večer bude bývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Zdržení na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi. Delší kolona na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta silnice 1/35 a stále velmi komplikovaná situace na silnici 1/35 u Koclířova. Počítejte tam s velmi dlouhou kolonou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Co vás čeká v této hodině? Pozvánky na zajímavé víkendové akce, které připravila Barbora Bláhová, také kalendárium, no a samozřejmostí budou i písničky, které nestárnou. Pro tuto hodinu se o ně postará Věra Špinarová, Miroslav Žbírka, Jakub Smolík, Monkees, anebo třeba Jiří Korn.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: mrkneme se teď do meteorologických análů, tedy do těch historických, jak to vypadá s teplotními rekordy. Tak jak to je konkrétně s historií měření v Pardubicích Popkovicích, tak teplotní maximum pro dnešek 31,4 stupně Celsia je z roku 1932. Minimum, no to si představte, to není zas tak dávno, pouze 22 let zpátky. V roce 2004 byly necelé 2 stupně.
1: Počasí.
0: Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové je teď na telefonu. Dobré odpoledne, pane Tučku.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak, venku je ten den takový nějaký, tak jak to bude po zbytek čtvrtka? Jak na tom budeme? Rozjední se, rozjasní se nebo sprchne? Jak budeme? Co můžeme čekat?
2: Dneska nesprchne, spíš té oblačnosti potom večer přechodně bude ubývat a na mnoha místech se úplně vyjasní. Ty teploty dneska se pohybují do 20 stupňů, spíš konkrétně do 19, ale ještě není konec dne, takže se to může změnit. No a co se týká větru, fouká od západu, severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Na co pátek? Bude podobný dnešku nebo bude nějaká změna?
2: Bude trošku změna. Od jihu nás tady bude ovlivňovat vlna, co souvisí s tou studenou frontou, která nás přecházela včera. Takže očekáváme v noci polojasnou až oblačnou oblohu s tím, že v průběhu noci se bude od jihu postupně zatahovat. Ráno a dopoledne očekáváme místy déšť a to místy by se mělo objevovat hlavně dole v Železných horách na tom jihu našeho regionu. Mm-hmm. No a maximální teploty, nebo spíš minimální, 12 až 9, no a přes den dopoledne ještě musíme počítat s těmi srážkami, jak jsem říkal, hlavně na tom jihu, a odpoledne už ty srážky by neměly být nikde a večer by dokonce i oblačnost měla ubývat. Vítřejší teploty, oni budou hodně podobný těm dnešním, 16 až 19 stupňů Celsia a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Říká Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, tak moc děkujeme za aktuální informace a těšíme se zase naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: a uhlavně mi voní dým.
1: Český kovboj s kytarou Jakub Smolík, Můj kůň, můj hřích, za 8,5 minuty, 16:30, a další písničky, které nestárnou, obstarají Monkees a Jiří Korn také s Helenou Vondráčkovou budou zpívat, a my se teď podíváme, co s víkendem. No, jestli nevíte, jak naložit se dvěma volnými dny, které jsou téměř před námi, tak s tím vám teď poradí Barbora Bláhová.
2: Jako první pro vás mám pozvánku na pochod Lenškrounská kopa. Vyrazit na ní můžete v sobotu mezi 7 a 10 hodinou od budovy radnice. Na výběr budou různě dlouhé trasy pro pěší, cyklisty i vozíčkáře. A kromě toho budou v Lenškrouně od zítřka do soboty městské slavnosti. A nesmíme zapomenout ani na Dny evropského dědictví. Díky této akci se budete moct podívat do různých institucí, památek a na další zajímavá místa v celé republice. Třeba v Pardubicích budete moct v sobotu navštívit stálý úkryt civilní ochrany, vodojem v areálu Pardubické nemocnice nebo železniční stanici hlavního nádraží. Podívat se budete moct také například do areálu zámku a zahrady v Chroustovicích, do domku Prokopa Diviše v Žamberku, a otevřené budou památky v Heřmanově Městci, Chrudimi i Vysokém Mítě. Podrobnosti najdete na webu ehd.cz. No a v Pardubicích bude o víkendu retroměstečko. V areálu bývalých kasáren Na Hůrkách uvidíte historická vozidla, ukázky záchranných složek, vojenské i civilní techniky a uslyšíte dobovou hudbu. V sobotu i v neděli program začne v 9 hodin. Dál se přesouváme do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, kde bude v sobotu akce Kladruby na ruby. Od 13 do 17 hodin si tam budete moct prohlédnout starokladrubské koně, uvidíte ukázky řemesel a připravená budou také hudební a divadelní představení. A tip mám také na 8. ročník největšího pivního festivalu v Pardubickém kraji, který je naplánovaný na sobotu. V areálu Pardubických automatických mlýnů budete moct ochutnat produkty řemeslných a lokálních pivovarů. A nebude chybět ani dobré jídlo, muštárna a hudební vystoupení. A nebo můžete vyrazit na Den města Luže. Organizátoři na sobotu na fotbalovém stadionu připravili zajímavý program. Těšit se můžete na ukázky výcviku psů dog dancing, divadelní, taneční a hudební vystoupení i na ukázky techniky integrovaného záchranného systému. No a během dne budou navíc otevřené památky města, takže se budete moct jít podívat na hrad Košumberk, do kostela Na Chlumu nebo kostela Janovičky. A na závěr pozvánka na Den otevřených dveří expozice pardubického letectví. Na ten můžete vyrazit v neděli od 14 do 18 hodin. Na programu bude přednáška Petra Kolmana, předvedení letounů expozice na zemi a některých i ve vzduchu, a když počasí dovolí, poletí i Blériot Jana Kašpara. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví.
1: Suché léto potrápilo nás všechny. Své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní? Chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard? Co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy? A čím vůbec hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí Lucie Pipiš. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Jakubem Malým a jeho hostem. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 10. září, svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Ukončila tak téměř tříletou pouť, kdy zkoumala magnetosféru a ionosféru. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek přijalo Valné shromáždění OSN přesně před 30 lety v roce 1996. Nevstoupila však v platnost, protože 8 národů smlouvu neratifikovalo. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Poslední předlistopadový premiér Ladislav Adamec se narodil přesně před 100 lety ve Frenštátu pod Radhoštěm. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a jestli máte rádi také jiný hudební žánr, než je třeba právě hudba Heleny Vondráčkové, pak tu pro vás máme jednu pozvánku na koncert profesora Pardubické konzervatoře Jakuba Jedlinského, který spolu s Pavlem Fischerem přichází s novým albem. To se jmenuje 300 vlaků a jeho křest je připravený na neděli 13. září o 20 hodin v Malostranské besedě v Praze. A na návštěvníky čekají velké hudební zážitky. Milada Velehradská si s Jakubem povídala nejenom o chystané akci.
1: 300 vlaků vzniklo od názvu jedné skladby, protože Pavel Fischer zhudebnil blues na text Josefa Kainara, které se jmenuje Blues o 300 vlaků a stříbrném kornetu. Naši posluchači najdou tam určitě inspirace balkánskou hudbou, inspirace židovskou hudbou, keltskou, jazzovou, klasikou. Bluegrasse, vlivů je tam opravdu nespočet.
2: Takže to hodně.
1: Ale my ty vlivy hodně spojujeme. Dneska samozřejmě to, co děláme, by se nazvalo jako crossover nebo world music, kombinaci s jinými žánry, ale my se v první řadě snažíme, aby to byl Jedlinský a Fischer a vytvořili jsme si nějaký svůj jazyk a styl, ve kterém pracujeme. Hodně založený i na takovém brainstormingu, který mezi sebou máme, a leckdy i na volné improvizaci.
2: Nakolik se ocitne právě na vašem novém CD?
1: Přiznám se, že když jsme album natáčeli, tak jsme došli k jistým úskalím, že třeba když jsme nějaké solo chtěli nahrát zvlášť a ho na takzvaně navrstvit, tak tím, že běžně na koncertech nemáme daný počet toho základu a je to opravdu o tom, že ten jeden reaguje na druhého, jsme skutečně některé věci museli trochu spočítat, jako, ale pořád tam ta volná improvizace je, protože vždycky na to se natočilo nějaké solo, které od někud vytrysklo.
2: A vy máte velkou výhodu i v textech, které jsou vysloveně básnické.
1: To je pravda, protože nejsme textaři, takže všechny texty, které na albu najdete, tak buď jsou vycizelované a obroušené časem, protože jsou lidové, které jsou skvostné a nádherné, a nebo v druhém případě je tam ten jeden text, který je od Josefa Kainara a ten jsme si dovolili zpracovat.
2: Co třeba vás osobně nejvíc oslovuje?
1: Vedle toho, že jsem vystudoval klasiku a dělám klasiku, tak jsem vždycky miloval lidovou hudbu a tím, že jsem si postupně ty obzory hodně rozšiřoval, tak opravdu miluju lidovou hudbu z celého světa a to je pro mě obrovská inspirace, takže bych řekl lidová hudba a příroda, ono to spolu hodně souvisí, proto asi i tak hodně cestujeme s tou naší hudbou.
2: Když vás tak poslouchám, tak si říkám, vy se máte, jako kdyby to šlo samo.
1: No, my na to máme s Pavlem Fischerem jedno krásné úsloví, ať si to někdo zkusí.
0: A i tady v Pardubicích zahrají, konkrétně 11.10. v klubu 29, divadla 29, a to od 19 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Svitavy slaví 770. narozeniny.
2: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
1: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
2: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
1: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
2: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
1: Těší se na vás Jitka
2: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Jak svět přichází o básníky, Václav Neckář a Křídla iluzí v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice, tak do zpráv ve 4 hodiny a také do další humoriády ještě Eva Farna anebo Michael Jackson a i spotřebitelský servis. Nakupování v e-shopech patří k častým tématům spotřebitelského servisu. Dnes se ptáte na nekompletní zásilku a opět odpoví Josef Černý.
1: Paní Líba si objednala z e-shopu celkem 10 položek, které zaplatila a do objednávky uvedla, že požaduje dodání pouze kompletní zásilky. Prodejce však poslal z celkového počtu pouze 4 položky. Na urgence nereaguje, telefony nebere. Paní posluchačko, pokud se prodejce chová tak, jak popisujete, pravděpodobně nebude příliš solidní. V takovém případě bych doporučoval místo urgenci od smlouvy odstoupit, dodané zboží vrátit a pokud jste platila kartou, požádejte banku o takzvaný chargeback, tedy zpětnou platbu.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Odborná firma stále nenainstalovala novou kopuli na pardubickou hvězdárnu. Luže spustila turistického audioprůvodce. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním a zítřek bude zatažený smírným deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubická hvězdárna barona Artura Krause je stále bez své typické kopule. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun ji dělníci demontovali. Zatím ale vybraná firma novou nedodala.

0: Další termín instalace je zhruba v polovině září. Poté ještě dostane observatoř nový moderní dalekohled, doplňuje vedoucí Petr Komárek.
1: Jednak bude mít větší průměr. Druhá věc, na tom teleskopu budou astronomické kamery, budou na tom úzkopásmové filtry, které vlastně i tady z města, z toho přesvětleného města, dokáží si vypreparovat jenom tu určitou vlnovou délku těch různých mlhovin a oblaků mezihvězdných, a to je to vlastně, o co nám jde.
0: Turisté můžou v loži využívat digitálního audioprůvodce. Město se připojilo k platformě, která nabízí tipy na zajímavá místa prostřednictvím mobilní aplikace.
2: V aplikaci si uživatelé vyhledají lokalitu, kam se chystají, a automaticky dostanou tipy na nejzajímavější cíle. Audiokomentář s popisy a příběhy se pak spustí v okamžiku, kdy se k ním přiblíží. Z Luže Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Historické centrum Litomyšle ožije od pátku do neděle akcí Litomyšelské dvorky. Lidé budou moci nahlédnout do běžně nepřístupných dvorů, zahrad a dalších zákoutí. Program nabídne výstavy, koncerty, divadelní představení, čtení i bleší trhy a vstup na všechny akce bude zdarma. Letos se nově otevřou tři místa, mimo jiné zahrada Vily Skřivánek a dvorek hostince u Černého orla. Podrobnější informace o akci jsou na webu Litomyšle. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česku jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 000 000 korun. Vědci objevili v Závišově kříži z Vyšebrodského kláštera další relikvii. Jde o kus dřeva, který byl zhruba 500 let v přímém kontaktu s hlavní relikvií, tedy údajným úlomkem kříže, na kterém zemřel Ježíš. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to oznámil geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Závišův kříž je po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura třetí nejcennější středověkou zlatnickou památkou v Česku. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V Pardubicích dvě kolony na příjezdu od Chrudimi a taky na příjezdu směrem od Přelouče.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
6: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
5: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači
6: na začátku. Nechci lidi trestat.
5: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
6: No, já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
5: No, ale chodili pořád, ne?
6: No, nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo. Ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
5: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
6: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková tý ávě je ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Jo. Byla těch celý tu... Jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A mu říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechno. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě pokorně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jejich tam na tom... Takže 270 vajíce, jo. Když jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takovej byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem pomostem, jo. Smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustíte, bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě vám to udělám a já toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoupli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, a myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
4: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. To, totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo? A nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec. Ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo? Ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přebyste pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady David Káva, Béčko, a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se takoho tam dublovala?
5: No
8: tak?
5: Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: A něco novýho je?
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, nějakou historku? Máš nějakou historku?
10: Mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo. No teď jo, Vlado Miller, jo. Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on poje k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, asi, tak to je konec. No tak, co jsem si užil, to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším, stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam obli, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze. Čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko. Všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, jejich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo.
5: To ne, tomu jsme byli...
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si sem přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo.
1: Chybějí.
2: Rybník ticho, plavu, mm-hmm. Ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako tempíčko.
2: Když jsem hrála kočičí hru v Divadle ano. bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezpovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa. Ty jsi kluk, vy plavete jinak, ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu David, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav z Charviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka. A já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty. Už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na hercích. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam jezdí.
3: V Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky a tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupech.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Jako bylo bylo to úsměvný. To úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že Potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají. To je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak až takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhový Sliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a...
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nevím, myslíte Sováka a paní Adamovou. To byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamov, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsaného.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečetl, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocům nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ve Svitavách letos kandiduje do komunálních voleb 6 politických uskupení. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. Do fotbalové ligy mistrů vstoupí jediný český zástupce Slávy a bude hrát doma Slánc. A zítřek bude zatažený se slabým deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Ve Svitavách letos kandiduje do komunálních voleb 6 politických uskupení, o jedno méně než před 4 lety. Kandidátku letos nesestavilo hnutí SPD, podle kterého se nepodařilo získat dostatek kandidátů. Voliči budou vybírat mezi kandidátkami Sdružení pro město Svitavy, ANO, ODS, 3PK, KDU-ČSL a KSČM. Volby ve městě v minulosti opakovaně vyhrálo Sdružení pro město Svitavy se starostou Davidem Šimkem, který letos usiluje už o 5. vítězství. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty. Přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Nejvíc jich podle náčelníka dráhy Jiřího Špetly přijelo první a druhý týden v srpnu.
2: To nejsou takový ty návštěvy, kdy...

0: Třeba odbavíme se 2000 cestujících, letos bylo nejvíc, tuším, že 1980, jinak se to pohybovalo těch 1500, 1600, takže ty fronty nebyly až tak šílené jak v minulých letech.
1: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44,20. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47,80. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí, rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnělo tam přes 170 lidí. Informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Sport. Fotbalová Slavia bude hrát úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie chválil za umístění v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže a srpnovém vítězství v tamním superpoháru nad Paris Saint-Germain záložník Slavie Michal Sadílek.
2: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás. Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo a na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15. Povane jen slabý, proměnlivý vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou ze silnice 3411 mezi Chotěnicemi a Morašicemi, nehoda osobního auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Jsou přesně 4 minuty po 17. hodině a začíná čtvrteční den v kraji. Dobré odpoledne. Suché léto potrápilo nás všechny a své si s ním užili taky hasiči. Bylo opravdu tak extrémní. Chystají se na další roky, když se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard. A co hasičský sport? Mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy a čím hasičský záchranný sbor žije teď? To jsou všechno otázky, které Jakubovi Malému zodpoví krajská mluvčí Lucie Pipiš v půl šesté. A taky vám řekneme, kdy na koleje z Hlinska do Havlíčkova Brodu vyjedou čistě elektrické vlaky.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Posloucháte čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, je 8 minut po 17. hodině a se zpravodajským souhrnem je tu Otaku Tvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na pardubické přechody pro chodce by se měli vrátit pomocníci strážníků. Společně s hlídkami městské policie budou dohlížet na bezpečí školáků před začátkem vyučování. Je to totiž víc než rok, co si musela vystačit sama. Teď strážníci vypsali konkurs a takzvaným přechodářům nabízí i finanční odměnu. Na koleje z Hlinska do Havlíčkova Brodu vyjedou elektrické vlaky. Správa železnic vypsala zakázku úpravy trati a zavedení trolejí. Náklady odhaduje na víc než miliardu. Kde by mohly být elektrické soupravy nasazené, uslyšíte v našem vysílání za chvíli. Stavba nového kruhového objezdu v Chrasti potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Zakázka bude stát 14 milionů korun.
3: Průjezd městem je v úseku stavby úplně uzavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu pak Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1. prosince. Z Chrasti Josef Kupecký, Český rozhlas.
2: Některé řeky v Pardubickém kraji zůstávají bez vody. Limity pro sucho zaznamenalo povodí Labe skoro na třetině sledovaných profilů. Velmi nízké průtoky má Tichá a Divoká Orlice, Loučná, Chrudimka, ale taky třeba i Labe v Němčicích a v Přelouči. Univerzita Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí, který bude odpovídat na dotazy zájemců o studium. Spustit ho chce už příští měsíc, tedy ještě před kampaní zaměřenou na uchazeče a veletrhem Gaudeamus. Chatbot bude dostupný na univerzitním portálu a bude čerpat pouze z jeho aktuálních informací.
4: Uchazeči se budou moct přirozeným jazykem ptát například na nabízené obory, možnosti studia nebo podmínky přijetí. Univerzita chce pravidelně kontrolovat a aktualizovat data. Zároveň bude sledovat nejčastější dotazy a podle nich upravovat obsah webu. Nástroj má zájemcům pomoci i mimo úřední hodiny studijních oddělení a pracovníkům školy ulevit od běžných dotazů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: V Chrudimi dokončili demolici bývalé knihovny. Radnice nechala zbourat nevyužitou budovu na sídlišti Topolská. Uvolněné místo je upravené na odstavnou plochu, která má částečně vyřešit problémy s parkováním v této části města.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Na koleje z Hlinska do Havlíčkova Brodu vjedou elektrické vlaky. Správa železnic vypsala zakázku úpravy trati a zavedení trolejí a náklady odhaduje na víc než miliardu korun. Kdyby mohly být elektrické soupravy nasazené, tak to už se zeptáme redaktora Ondřeje Wolfa. Ondro, hezké odpoledne.
1: Hezký den všem.
0: Proč správa železnic vybrala právě tuto trať?
1: Elektrizace má mít hned několik výhod. Změna bude velmi důležitá pro nákladní dopravu. Tam míří hlavně na velkou pilu ve Ždírci nad Dubravou a elektrické lokomotivy zvládnou i těžší náklady. No a pro cestující by se měla zkrátit doba, kterou jim jízda mezi oběma městy zabere. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Jízdní doba mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem se díky investici zkrátí přibližně o 7 minut. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
0: Co všechno bude stavba zahrnovat?
1: Celý úsek měří 40 kilometrů a zahrnuje ještě odbočnou trať, tunel Kubešův mlýn. V plánu je prostá elektrizace. To velmi jednoduše znamená hlavně stavbu trolejového vedení. K tomu ale ještě bude potřeba nová spínací stanice nebo nové silniční nadjezdy. Na trati mají být nasazené bateriové vlaky, které pak zvládnou dojet z Hlinska do Pardubic, tedy pokračovat po úseku bez trolejí.
0: Dokázal bys nám říct, kdyby mohly první elektrické vlaky z Hlinska vyjet?
1: Tak pokud všechno půjde podle plánu, tak za 3 roky. Přesný postup popisuje znovu David Kabele ze správu železnic.
2: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku.
1: No a ještě peníze. Je stanovený maximální limit pro nabídky do tendru, a to 1,25 miliardy korun.
0: Tolik reportér Ondřej Wolf. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Počas.
1: Podle očekávání po včerejších tropech přišlo prudké ochlazení s deštěm. Dnes se mraky po obloze honí prakticky celý den, tak jsme se Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu zeptali, jestli sprchne i dnes.
2: Dneska nesprchne, spíš té oblačnosti potom večer přechodně bude ubývat a na mnoha místech se úplně vyjasní. Ty teploty dneska se pohybují do 20 stupňů, spíš konkrétně do 19, ale ještě není konec dne, takže se to může změnit. No a co se týká větru, fouká od západu severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No a co zítra, bude nějaká změna?
2: Bude trošku změna, od jihu nás tady bude ovlivňovat vlna, co souvisí s tou studenou frontou, která nás přecházela včera. Takže očekáváme v noci polojasnou až oblačnou oblohu s tím, že v průběhu noci se bude od jihu postupně zatahovat. Ráno a dopoledne očekáváme místy déšť a to místy by se mělo objevovat hlavně dole v Železných horách na tom jihu našeho regionu. No a maximální teploty, nebo spíš minimální 12 až 9, no a přes den dopoledne ještě musíme počítat s těmi srážkami, jak jsem říkal, hlavně na tom jihu. A odpoledne už ty srážky by neměly být nikde a večer by dokonce i oblačnost měla ubývat. Vítřejší teploty, oni budou hodně podobný těm dnešním, 16 až 19 stupňů Celsia a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.

0: čem se mluví.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý. Suché léto potrápilo nás všechny, své si s ním užili taky hasiči. Opravdu bylo tak extrémní, chystají se na další roky, kdy se podle odborníků vlivem klimatické změny z výjimky stane standard. Co hasičský sport a mají Pardubice nějaké aktuální úspěchy, čím hasičský záchranný sbor žije teď? Zeptáme se krajské mluvčí právě hasičů Lucie Pipiš.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?
1: Začneme tím suchým létem, které už je prakticky za námi. Když se na ně podíváte očima hasičů, jaké bylo? Opravdu tak extrémní, jak se zdá?
2: Ano, s přibývajícími teplotami samozřejmě i u nás rostou zásahy nebo zvyšuje se počet zásahů. Když se podíváme na statistiky, tak letos jsme v období od června do srpna řešili téměř 300 požárů. Oproti loňskému roku to bylo nějakých 250, takže ta padesátka požárů nám narostla a nejvíce požárů máme lesního a polního porostu. Letos téměř 100 požárů.
1: Takže se dá říct, že skutečně to suché počasí má vliv i na množství požárů.
2: Ano, určitě.
1: Co vám dalo nejvíc zabrat? Dá se to říct, jestli to byly třeba i nějaké bouřky a podobně?
2: Ano, samozřejmě máme i zásahy, které jsou spojené se silným deštěm a větrem. Letos jsme měli téměř 368 událostí oproti loňskému roku, kdy v tomto stejném období od června do srpna jsme jich měli 196, takže i tady je nárůst. Nicméně tento typ události je takový spíš nadsazený, protože žádný rok není ve stejném období stejné počasí. Takže to, že teďka evidujeme od června do srpna takto vysoký počet událostí v související s větrem a deštěm, neznamená, že minulý rok v tomto období bylo takové stejné počasí. Takže musíme to brát trošičku s nadsázkou.
1: Co pro hasiče bývá náročnější? Dlouhé období sucha nebo krátká, ale velmi intenzivní bouřka? Dá se to porovnat?
2: Určitě jednoznačně sucho, protože tam samozřejmě ty požáry rostou a velmi rychle se tou vysokou teplotou šíří. A pak tam záleží, kde ten požár vznikne, protože například v lesních porostech, tam, kde se nepohybuje větší množství lidí, tak samozřejmě se ten požár nekontrolovatelně šíří rychle a my potom přijíždíme k většímu rozsahu, než když je třeba někde ve městě nebo na okraji města, kde to někdo spozoruje rychleji a tím pádem i ten zásah je rychlejší a kratší na dobu, ale i síly a prostředky, to znamená vodu a lidi.
1: Všimáme si, že počasí se mění, potvrzují to i odborníci a podle nich ty extrémní situace můžou být častější do budoucna. Připravují se hasiči na to, že podobné roky a podobná léta budou spíš pravidlem než výjimkou?
2: Určitě. My na to reagujeme průběžně a to jak vybavením, výcviky, tak ale i modernizujeme naši techniku. Snažíme se samozřejmě cvičit i v rámci mezikrajské výpomoci. Tady v Pardubickém kraji hodně spolupracujeme s Královéhradeckým krajem. Teď se bude také konat jedno velké cvičení na lesní požáry. A my u těch lesních požárů se snažíme právě využívat jak například flexitanky, to jenom aby posluchači věděli, tak jsou to takové velké nádrže, které my dostaneme do míst, kde se nedostane třeba naše cisterna, těžko přístupná místa, zapojujeme a cvičíme čtyřkolkami, to samé. A teďka se dostává hodně do popředí také drony, které jsou velkou pomocí pro naše velitele zásahu, protože z vrchu samozřejmě ta podpora je nesmírná. No ale cvičíme také strategii a to, jak se oheň šíří v rámci větru, sklonu terénu a hasiči trénují i vytvoření třeba takzvaných protipožárních pásů, takže připravujeme se i na tohle a cvičíme prostě pravidelně, aby si to ty hasiči dostali co nejvíc do svých rukou a byli připraveni.
1: Tak to je příprava hasičů a co příprava nás jako lidí? Můžeme něco my sami udělat pro prevenci? Někdy víme, že stačí malá neopatrnost a je z toho velký problém.
2: Určitě, to je taky velice důležité téma. Děkuju za to, protože ta prevence samozřejmě nebo ty události vždycky začínají u lidí. A velká část těch požárů vzniká právě lidskou nedbalostí, a to ať odhozením nedopalků někde v přírodě, nebo rozdělávání ohňu tam, kde se nesmí, nebo když víme, že ty teploty přesahují 40, tak si nepůjdeme do lesa rozdělat oheň. Takže určitě tomu bychom chtěli zabránit, aby si i lidi uvědomili, že to, že si zapálí nebo rozdělají ohýnek někde v dobré víře, tak potom to řádně neuhasí a ten oheň se potom začne šířit velmi rychle. V těchto podmínkách stačí trochu zafoukat vítr a ten les je hnedka v plamenech.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš. Pardubičtí hasiči nezbírají jenom zásahy, ale taky sportovní úspěchy. Marek Výšek, to je jméno, které se prosadilo mezi světovou elitou. Co to pro vás znamená, ten jeho úspěch?
2: Ano, na Marka jsme samozřejmě velice pyšní, ale není to žádný nováček. Marek už je ostřílený závodník. Nicméně teď se mu podařilo opravdu velice krásný výsledek. Byl pozvaný organizátory na Tajvan, aby obhajoval vítězství z loňského roku. Jednalo se o mezinárodní soutěž Tajvan Ultimate Firefighter Race 2026 na začátku srpna. A Marek tam obhájil první místo v individuálním závodě, ale zároveň také první místo ve štafetě, kterou běžel se svým kolegou Michalem Brousilem, hasičem z Moravskoslezského kraje, polským závodníkem a brazilským, takže měli takovou mezinárodní štafetu.
1: Máme tady další velký úspěch v podobě pardubických hasičů, kteří vybojovali o víkendu historickou medaili ve štafetě. Skončili mezi nejlepšími na mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Tam bylo dohromady nějakých 450 závodníků, takže znovu vynikající výsledek.
2: Ano, ano, kluci se na to připravovali, brali přípravu velice vážně, těšili se na to, když to vlastně bylo v Královéhradeckém kraji, takže kousíček vlastně od domova, byli připraveni a jak říkáte, podařila se jim historická medaile ve štafetě 4x100 metrů. Pak ještě stojí za zmínku Václava Divoše, který vlastně skončil ve finále na třetím místě. Takže i ten má historickou takovou svoji medaili.
1: Probrali jsme tady i sportovní hasičské úspěchy Marka Výška. Ten skutečně uspěl v té světové konkurenci. Ještě můžeme k tomu doplnit něco víc?
2: Určitě, my jsme zapomněli říct vlastně, v čem on vyhrál. Tak bylo to v soutěži TFA nebo v kombinaci v Kombatu Challenge, to znamená, posluchači to můžou znát pod nejtvrdším hasičem přežije. Nejtvrdší hasič přežije a soutěží se vlastně v roztahování a balení hadic, výstup na věž se závažím, vytažení závaží, sprint mezi kužely a tah figuríny, která má mimochodem 80 kg.
1: Pane, tak je to i dobrá průprava pro hasiče, i takový dobrý trénink pro skutečné zásahy, mám na mysli tyto různé hasičské disciplíny, hasičský sport.
2: Určitě, tak všechny ty sporty vlastně vycházejí z těch disciplín, se kterými se ty hasiči setkávají každý den při zásazích. To znamená, tahají těžká břemena, práce s hadicema tam je taky pravidelně, běhat musí taky vlastně v té výstroji, proto taky máme na ně takové požadavky při výběrovém řízení. A pak, jak jsem říkala, tak té figuríny, která má 80 kg, takže je lepší, aby trénovali s trošku těžší figurínou, než potom třeba je ve skutečnosti ten člověk, ale ta průprava určitě do toho povolání je.
1: A účast hasičů v těchto disciplínách je dobrovolná, nebo tam musí nějak tak povinně jít?
2: Ne, je dobrovolná. Vždycky ten hasič, když přijde, tak se s tím určitým způsobem seznámí. Taky ve většině případů už nastupuje do sboru, kde to někdo z jeho kolegů už dělá, ten sport, takže pak samozřejmě k tomu přičichnou, zalíbí se jim to, vyzkouší si to, zjistí, že jsou v tom dobří a pak v tom následně pokračují. Takže sbor je potom v tom samozřejmě podporuje.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.
1: Naším hostem je Lucie Pipiš, tedy tisková mluvčí hasičů Pardubického kraje. Pojďme zase od sportu do toho klasického provozu a na mysli máme teď konkrétně vyprošťování lidí z havarovaného auta. To je taková, dá si říct, hasičská specialita.
2: Přesně tak, je to další takový simulovaný zásah, protože teďka se nám bude vlastně konat regionální soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel. Budou používat opravdu reálné ty vyprošťovací nástroje, které používají, ty jsou mimochodem velice těžké, takže ta práce sice vypadá jejich rukou velice snadno, ale není to vůbec nic lehkého, protože ta manipulace s těmi nástroji je několika minutová a udržet opravdu takhle těžký nástroj dlouho v ruce není žádná sranda, takže oni vám to ukážou jako profíci, jak to vlastně probíhá reálně.
1: Tak to bude ukázka pro veřejnost a jak se třeba i trénuje na takové vyprošťování, jaká je ta příprava, jak je to náročné?
2: Je to náročné jenom z toho důvodu, že je potřeba sehnat auto, které by bylo vhodné na rozstříhání, jinak ti kluci samozřejmě trénují na stanicích, když mají volno nebo směnu, tak mají uspořádaný svůj tým, sejdou se a cvičí třeba na dvoře, kde mají auto, snaží se na čas rozstříhat, strategii pilují, jak na to, aby byli nejrychlejší a trénují takhle, jak se dá.
1: A jak to vypadá u vás se stavem hasičského sboru? Daří se získávat nové lidi nebo je nábor trochu problém?
2: Nábor problém, jak se to vezme? Samozřejmě my bychom rádi přijali teďka teda zrovna, čekáme na schválení rozpočtu a v případě, že nám schválí navýšení stavu, tak budeme přijímat větší počet uchazečů. Mělo by se jednat o nábor na Ústecko-Orlicko a potom do Přelouče na hasičskou stanici. A musí samozřejmě splnit fyzické testy, zdravotní testy a fyzickou a psychologické vyšetření. Vždycky bylo největší překážkou psychologické vyšetření, což bývá i teď velice náročné, ale s postupujícím časem nám také vypadávají hodně u fyzických testů. My samozřejmě pořád nesnižujeme nároky, my opravdu potřebujeme, aby ti hasiči byli připravení, takže tam se nám velice těžko snižují nároky, jak jsem říkala. Těžké závaží, je potřeba v tom procesu být a hlavně nejtěžší potom také je, aby se na ně ty kolegové mohli spolehnout, takže tam potřebujeme opravdu fyzicky připravené kluky. No, takže fyzické testy také poslední dobou velký problém. No,
1: říkala jste kluky, co holky, kdyby měli zájem být hasičkou, je to taky možné?
2: Holky samozřejmě se můžou přihlásit také, je to také schválené, takže ženy mohou do výjezdu. Největší problém ale však bývá v tom, že ne, že by oni nebyli fyzicky připravené, ale na některých místech samozřejmě nejsou pro ně připravené ty stanice tak, jak by měly být. Ty nové, které už se chystají, tak počítají s tím, že by tam v budoucnu žena ve výjezdu mohla být. Ale pořád máme ještě starší typy stanic, kde to není uspůsobené pro to, aby tam fungovala třeba žena. Ale jinak určitě se přihlásit může, žádnou stopku ženy nemají. Takže pokud je tady nějaká žena, která by ráda se stala hasičkou, tak určitě do výběrového řízení se přihlásit může.
1: A na závěr taková otázka obecná, kdyby nás poslouchal skutečně do doby, chtěl být hasičem, co byste mu vzkázala, doporučila? Dá se to nějak shrnout?
2: Ať trénuje. Myslím si, že hasičina musí být určitě v srdci a musí to mít člověk rád, to prostě platí, protože ta práce je nádherná. Myslím si, že do té doby, dokud si to ten člověk nevyzkouší fyzicky v tom kolektivu s těmi hasiči a u nějakého ostrého zásahu, tak se to velmi těžko dá představit. Může to mít nakoukaný z filmu, nakoukaný z ulice, práci hasičů, ale ta opravdová práce, kdy se mu podaří někoho zachránit, je prostě něco, na co ten člověk nezapomene a to ty kluky drží u toho sboru, ta chuť pomáhat. Takže potom i to, že musí pracovat, pilně cvičit, být fyzicky připravený, to jde tak trošičku stranou, ale ten kolektiv těch kluků a ta práce u toho sboru a zachraňovat ty lidi a pomáhat jim jakýmkoliv způsobem je prostě nádherná.
1: Říká tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
2: Já také děkuji, naschledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Jakub Malý.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Svitavy slaví 770. narozeniny.
2: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
1: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
2: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera.
1: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
2: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
1: Těší se na vás Jitka
2: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Za 12 minut bude 18 hodin, je čtvrtek 10. září, víkend klepe na dveře a pokud přemýšlíte už teď nad tím, kam o víkendu vyrazit, tak vám pomůžeme společně s Barborou Bláhovou.
1: Jako první pro vás mám pozvánku na pochod Lenškrounská kopa. Vyrazit na ní můžete v sobotu mezi 7. a 10. hodinou od budovy radnice. Na výběr budou různě dlouhé trasy pro pěší, cyklisty i vozíčkáře. A kromě toho budou v Lenškrouně od zítřka do soboty městské slavnosti. A nesmíme zapomenout ani na dny evropského dědictví. Díky této akci se budete moct podívat do různých institucí, památek a na další zajímavá místa v celé republice. Třeba v Pardubicích budete moct v sobotu navštívit stálý úkryt civilní ochrany, vodojem v areálu Pardubické nemocnice nebo železniční stanici hlavního nádraží. Podívat se budete moct také například do areálu zámku a zahrady v Chroustovicích, do domku Prokopa Diviše v Žamberku a otevřené budou památky v Heřmanově Městci, Chrudimi i Vysokém Mítě. Podrobnosti najdete na webu ehd.cz. No a v Pardubicích bude o víkendu retroměstečko. V areálu bývalých kasáren na Hůrkách uvidíte historická vozidla, ukázky záchranných složek, vojenské i civilní techniky a uslyšíte dobovou hudbu. V sobotu i v neděli program začne v 9 hodin. Dál se přesouváme do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, kde bude v sobotu akce Kladruby na ruby. Od 13 do 17 hodin si tam budete moct prohlédnout starokladrubské koně, uvidíte ukázky řemesel a připravená budou také hudební a divadelní představení. A tip mám také na 8. ročník největšího pivního festivalu v Pardubickém kraji, který je naplánovaný na sobotu. V areálu pardubických automatických mlýnů budete moct ochutnat produkty řemeslných a lokálních pivovarů. A nebude chybět ani dobré jídlo, muštárna a hudební vystoupení. A nebo můžete vyrazit na den města Luže. Organizátoři na sobotu na fotbalovém stadionu připravili zajímavý program. Těšit se můžete na ukázky výcviku psů dog dancing, divadelní, taneční a hudební vystoupení i na ukázky techniky integrovaného záchranného systému. No a během dne budou navíc otevřené památky města, takže se budete moct jít podívat na hrad Košumberk, do kostela na Chlumu nebo kostela Janovičky. A na závěr pozvánka na den otevřených dveří expozice pardubického letectví. Na ten můžete vyrazit v neděli od 14 do 18 hodin. Na programu bude přednáška Petra Kolmana, předvedení letounů expozice na zemi a některých i ve vzduchu a když počasí dovolí, poletí i Blériot Jana Kašpara. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
0: Tak Báro, děkujeme. Takový byl čtvrteční den v kraji. No a zítra vyrazíme do Svitav, abychom osobně popřáli k letošnímu 770. výročí. Přímý přenos, kterým vás provedou Jitka Slezáková s Miroslavem Hrubanem, nabídneme mezi 9. a 12. hodinou. No a po obědě si pak prohlédneme obnovený park, který v Přelouči otevřel domov u fontány a mluvit budeme taky o projektu třídění odpadu u domu Door to Door v Pardubicích, který se rozšíří do dalších lokalit. Co to bude konkrétně znamenat pro obyvatele Jesničánek, Nových Jesenčan a Draškovic, povíme zítra odpoledne. Tak taková jsou témata pro 11. zářijový den a společně se k ním vrátíme po 17. hodině v pátečním dni v kraji.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Chrasti staví kruhový objezd. Dopravní omezení potrvají 3 měsíce. Spotřebitelské ceny v Česku stouply. Letošní sklizeň hroznů bude podle odhadů zhruba o třetinu nižší než obvykle. A zítřek bude zatažený s deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěr. Stavba nového kruhového objezdu v Chrasti potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Zakázka bude stát 14 milionů korun.
4: Průjezd městem je v úseku stavby úplně uzavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu pak Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1. prosince. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Policie pátrá po 78-letém muži ze Žumberka na Chrudimsku. Ten dnes ráno odjel z domu na trekovém jízdním kole a dosud se nevrátil. Rodina jeho zmizení oznámila krátce před 14. hodinou. Informovala o tom policejní mluvčí Markéta Janovská. Je vysoký 187 cm, má střední postavu, modré oči a rovné šedé vlasy. Na sobě měl patrně šedé tričko, šedý svetr do pasu a modrošedé montérkové kalhoty. O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické Zdymadlo. Povodí Labe se připojuje k dnům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin. V Chrudimi dokončili demolici bývalé knihovny. Radnice nechala zbourat nevyužitou budovu na sídlišti Topolská. Uvolněné místo je upravené na odstavnou plochu, která má částečně vyřešit problémy s parkováním v této části města. Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny mezi

0: je ročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevněly naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu, máslo o 40%. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o žádná celá 0,3%. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%. Odhaduje to Svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Teplé počasí ale podle některých pěstitelů zlepšilo kvalitu letošních ročníků vín. Inaugurační koncert nového symfonického orchestru Moravské Třebové je dnes večer na nádvoří tamního zámku. Na jednom pódiu vystoupí 80 hudebníků a 50 zpěváků z Pardubického i Olomouckého kraje.
1: Hlavním bodem programu bude Symfonie Antarktika britského skladatele Ralpha Williamse, která zazní v české premiéře. Na závěr koncertu diváci uslyší jednu z nejznámějších skladeb světového repertoáru O Fortuna z Orferovy kantáty Carmina Burana. Hudebníci z výtěžku ze vstupného podpoří žáky speciální školy. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo a na většině území to bude s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale stále počítejte s kolonou na silnici 1/35, která je vlivem oprav na úrovni Kocklířova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Hezký podvečer, milí posluchači. V pořadu Kdo umí, ten umí se už za chvíli vypravíme na cestu časem, tedy směrem do minulosti, do země Keltů. Tak se jmenuje velký archeoskanzen v Nasavrkách na Chrudimsku. Dá se říci, že jeho dvorním stavitelem se stal člověk mnoha řemesel, Jan Klouda. Patří mezi aktivní členy spolku Bojí, který stojí za vznikem archeoparku. A lidé mu často říkají taky náčelník. Jan Klouda nás zemí Keltů provede. Zastavíme se s ním u chalup řemeslníků i keltské svatyně. Jak je stavěl? K poslechu vás zve Tereza Brázdová.

0: Ještě jednou hezký podvečer, milí posluchači, při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí, vás vítá Tereza Brázdová. S Janem Kloudou, kameníkem, tesařem, truhlářem a taky nadšeným amatérským historikem tento pořad natáčíme v jeho druhém domově, v zemi Keltů na Savrkách. Honzo, já jsem řekla druhý domov, možná je to úplně ten domov?
1: Tak vzhledem k tomu, že bydlím v bytě v paneláku, tak se dá říct, že tohle je ten domov, protože doma, tedy v tom bytě, jenom přespávám.
0: Bydlíte v Chrudimi?
1: Bydlím v Chrudimi.
0: Ten příběh ale musíme začít v Sokolově, kde jste se v roce 1971 narodil, pak jste se přestěhoval ještě jako dítě do Lomnice nad Popelkou a rozhodl se studovat střední kamenickou školu v Hořicích.
1: Je to tak, trochu dílem náhody jsem se dostal tedy do Hořic na střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou, na technický obor těžba kamene. A musím říct, že to byly velice krásné 4 roky v Hořicích na internátu s kamarádama. Výborný.
0: A vlastně kámen vás přivedl do Železných hor?
1: Dílem náhody jsem po vojně potkal svého spolusouputníka vojenského a ten mi poradil, abych se zeptal v Lomu nad Stětínu, že by tam mohli přijímat lidi na práci v Lomu. Tak jsem tam šel a nějaký čas jsem tedy lámal kámen tady ve Stětíně.
0: Dlažební kostky.
1: Dlažební kostky. Po zkušenosti v Lomu, kdy tedy moje chatrné tělo odmítlo pracovat nadále, jsem se rozhodl, že se podívám trochu po světě, takže jsem vlastně vyrazil stopem do Německa a nějaký čas jsem cestoval stopem po Evropě, bylo to velice dobrodružné a naučil jsem se trochu mluvit španělsky, trochu anglicky, trochu německy. No a vlastně pak jsem v Německu dokonce získal i práci jako truhlář. Tam jsem tedy nějaký čas zůstal, naučil se dobře jazyk, naučil se trochu pracovat se dřevem, aspoň doufám, a získal určitě i nějaké ty zkušenosti vůbec, jak by člověk měl pracovat, aby to bylo k něčemu, aby to bylo efektivní a aby to dávalo smysl.
0: Do Na Savrk jste se ale opět vrátil, ale tentokrát už do muzea kolem roku 2004 nebo 5, to už vlastně existoval spolek Boji.
1: Ano, opět trochu dílem náhody, ale zase mě to zaválo zpátky sem do Na Savrk, kde jsem začal vlastně spolupracovat se spolkem Boji na přípravě expozice Po stopách Keltů. A zde jsem se také poprvé potkal, řekněme, s naší keltskou historií, kterou jsem nikdy předtím vlastně ani moc nestudoval a ani se jí nějak extra nevěnoval, ale velice mě to oslovilo.
0: Tak si o ní za chvíli něco povíme.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Janem Kloudou ze spolku Boji a země Keltů v Nasavrkách. Bojové byli keltský kmen, který se dělil do několika větví. Jedna z nich osídlila přibližně ve 4. století před naším letopočtem střední a severozápadní území Čech, které začaly být později nazývány římskými historiky zemí bojů. Na Savrkách v roce 2001 vznikl spolek Boji, který dodnes se snaží prezentovat zdejší keltskou historii, a jejich největším dílem je právě archeoskanzen země Keltů na Savrkách. Mimochodem největší vůbec ve střední, možná i celé Evropě. Archeoskanzen, který je zaměřený právě na keltské období. Pořad Kdo umí, ten umí, natáčíme přímo tady v zemi Keltů a s Janem Kloudou už teď procházíme keltskou bránou. Země Keltů archeoskanzen se začal stavět v roce 2011. První návštěvníky přivítal v roce 2016. Kdy jste tu začal pracovat?
1: Tak já jsem začal pracovat v roce 2011 na dodělání kamenné opěrné zdi a postupně jsem se začal věnovat i dřevěným stavbám. Snad se nám to povedlo.
0: My se tady musíme zastavit přímo v té bráně, protože ta je vlastně rekonstrukcí brány, kterou archeologové odkryli v Českých Lhoticích, což bylo jediné oppidum ve východních Čechách. České Lhotice jsou jen pár kilometrů odtud. Tam vlastně začal i celý příběh tohoto archeoskanzenu.
1: Celý příběh nejen skanzenu, ale i spolku Bojí začal na místním opědu České Lhotice, ačkoliv ten příběh začal vlastně ještě daleko dříve. Už začal v 19. století, kdy místní sedlák objevil keltský mlýnek na poli, tím si založil vrata, a až posléze badatelé a tehdy vznikající archeologové usoudili, že je potřeba prostor trochu lépe prozkoumat, a zjistili tedy, že toto místo nějakým způsobem opevnili a obývali Keltové.
0: O jaké době se vlastně bavíme?
1: Bavíme se asi o 2. století před naším letopočtem, kdy po celé Evropě vznikala taková opěda, jako máme právě tady v Českých Lhoticích. Kelti se opevňovali a bránili proti Římanům z jihu a proti Germánům, kteří přicházeli v té době ze severu.
0: Jak dlouho Keltové to opědum obývali?
1: Moc dlouho ne, protože už v roce 50 před naším letopočtem ho pravděpodobně opustili, a máme doložené obývání tohoto území Germány a posléze i Slovany, a vlastně se obývalo toto území se obývalo lidmi až do raného středověku, kdy tedy vznikla vesnička, obec, hradiště, která je malinko teda už předsunutá před to opidum, už to není přímo uvnitř zavaly a za nějakým opevněním, ale je to neopevněná malá osada raného středověku.
0: Vy jste se postupem času musel logicky ponořit do té keltské historie a znát všechny ty souvislosti a tak dále. Archeologii ani historii jste nestudoval?
1: Nestudoval. Vlastně tím, že se člověk začne pohybovat mezi lidmi, kteří tu historii studují, tak se nevyhne diskuzemi s nimi, a jelikož já jsem teda spíš technický typ a praktik, tak mě takový archeolog nutně potřebuje k tomu, aby mohl postavit keltský dům. Takže oni mi rádi sdělovali svoje poznání a já jsem rád poslouchal.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí s kameníkem, tesařem, truhlářem Janem Kloudou. Se teď díváme z ochozu keltské brány archeoskanzenu země Keltů v Nasavrkách směrem do toho srdce. Jaká je to plocha? Já jsem už zmiňovala to, že je to největší archeoskanzen ve střední Evropě.
1: Tak nám se podařilo zastavět kolem 3 hektarů plochy, což je vlastně jenom malý výsek takového keltského města, protože například naše oppidum České Lhotice má rozlohu 23 hektarů, takže si představte tedy, že to město bylo o mnoho větší než náš skanzen a obývalo ho třeba i 23 tisíce lidí.
0: A ve městě to žije, já tady slyším kohouta, máte tady i zvířata, taky tamhle přijela nějaká exkurze, děti k těm prohlídkám, my se samozřejmě ještě dostaneme. Když se rozhlédnu, je tady asi 25 rekonstrukcí historických obydlí. A nejsou to stavby, které byste si vymyslel, vy jste musel pracovat se všemi historickými souvislostmi a ty stavby nevznikly jen tak namátkou. Samozřejmě jste vybrali to jejich místo, ale jsou postavené na základě půdorysů, archeologických nálezů, prostě z keltského období z různých lokalit.
1: Tak my jsme vybrali vlastně nejlépe popsané stavby z mladší doby železné z celých Čech, ať to bylo třeba oppidum Závist, naše největší oppidum, ale tak třeba i bránu máme teda z našeho města, přímo z Českých Lhotic a například Svatyně, ta pochází až z dalekého Manchingu z Německa.
0: Když se rozhlédnete, tak co je vaše srdeční záležitost tady?
1: Asi všechno, nedokážu takhle něco vyzdvihnout. Možná moje srdeční záležitost asi je dům náčelníka Svatyně, kterou jsme stavěli vlastně nedávno, dá se říct. Momentálně dostavěný dům kameníka, i ten je mojí srdeční záležitostí.
0: Matyáš přijel na školní výlet sem do archeoskanzenu. Už jsi tu někdy byl?
2: Jednou, ale už je to nějaká doba.
0: Tohle je fajn místo dějepisu a školy, ne?
2: Jako jo, je to tady dobrý. Dozvěděl jsem se třeba, jak stavěli ty domy, že vlastně to udělali přes nějaký proutky a pak na to dali tu prostě hlínu namíchanou.
0: Honzo?
3: Já jsem se tady dozvěděl třeba, jak že měli hodně olov nebo železa na to vyrábění. A je to tak pěkný městečko. Tenka chodíme do školy všichni tři. Jsme kámoši. A je to tady hezký, je teplo, je dobře. Takže je to dobrý.
0: Už jste byli tady v chalupě?
3: Ještě ne, ale tak nějak jsme to tady celý obešli.
1: Tak ty jsme vstoupili do domu kováře. Jsme v nějaké centrální místnosti. Vidíte, že tady měli ohniště, takže tady topili otevřeným ohněm. My to zkoušíme, experimentálně tady taky topíme a snažíme se topit tak, aby nás neštípali oči, protože samozřejmě, že ten dům nemá komín, když se podíváte, jo, nemá žádný komín a nad ohništěm má takovou zvláštní konstrukci, jestli pak víte, k čemu to je dobrý.
3: Zachytává to ten kouř, jakože celkově, že to nejde do okolí ani nahoru?
1: A kam by se ten kouř potom poděl?
3: Do střechy a mohlo by to chytit třeba jiskra.
1: Aha, tak teďka si trefil hřebíček na hlavičku, je to jiskrolab, takže zachytávají se tady jiskry. Ten kouř potom kouří všude v místnosti a vlastně stoupá ke střeše a odchází těmi otvory. Vidíte, že štítový stěny nejsou dostavěný a že tam jsou otvory a těmi odchází teda ten kouř.
0: Viděli jste, kluci, tu postel tady? Chtěli byste na tom spát?
3: Asi záleží, kdyby to jako bylo úplně nový a vyčištěný, tak bych to možná zkusil tam lehnout, ale jinak asi ne.
0: Tvrdý by to bylo trochu, co?
3: Bylo to hodně tvrdý a hlavně jako, já jsem jako alergik, takže bych se jako úplně, i tady toník, takže my jsme tam byli úplně.
2: Já byl v pohodě.
1: Jestli do toho můžu vstoupit, tak ta postel vůbec není tvrdá. Ona je vycpaná slámou a překrytá kožešinami. Tady my máme různé kožešiny, aby teda bylo i vlastně vidět, jaká zvířata mohli Kelti lovit a zpracovávat kůže z nich, tak myslím si, že by spali především v jakých kůžích, co myslíte? Který jsou nejlepší na spaní? Vzali byste si kance na spaní, nebo byste si...
2: Asi ovčí,
1: přesně tak. Ta ovčí vlna je úplně nejlepší. A dokonce si myslím, že i vy, co máte třeba alergie, tak byste s tím nemuseli mít problém.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Jana Cloudu jsem dnes v zemi Keltů nechala i trochu pracovat. Dnes nestavíte žádný dům, i když vlastně ano, ale je to taková těžší práce, protože vyplétáte plot. Kde jsme teď, u jakého objektu?
1: Tak teď se nacházíme u dílny Kameníka a my vlastně, jak jste řekla, vyplítáme plot, ale není to plot, je to stěna, která ovšem působí jako plot, jako polský plot, takže my teďka děláme armaturu do budoucí hliněné stěny. A ta armatura právě vypadá jako polský plot.
0: U nohou nám leží takové silné pruty z vrby. Teda. Na to pak naházíte tu mazanici, vlastně ano. Bláto ze slámou smíchané a vznikne z toho vlastně tak. Stěna.
1: Je to mazanice, není to jen tak ledajaké bláto, je to opravdu spraš. Sprašová hlína, kterou smícháme s pískem a s nasekanou slámou, tak aby to pěkně pojilo. Pak se to vlastně naháže na tu stěnu, ta stěna se vyhladí a pak to vyžaduje další péči, protože tahle vymazávka vám seschne, vyschne, rozpraská se, vy ji musíte znova vyplnit.
0: Takže pěkné počasí potřebujete, aby to vyschlo.
1: Potřebujeme i pěkné počasí, ale vlastně moc nepotřebujeme velká vedra ani moc slunce, protože je lepší, když ta vymazávka vysychá pomaleji.
2: Bacha, Tondo, prosím tě. Tady to zastřihneme. To máme správně dlouhý. Tak.
0: Dílna Kameníka má rákosovou střechu, stejně jako ostatní domy tady v Archoskanzenu. Sehnat dlouhý rákos, je to dnes problém tady v Čechách?
1: Tak samozřejmě, že pokud byste si ho chtěli natěžit sami, tak se dá sehnat, dokonce by byl někdo i rád, kdybyste mu ten rákos natěžili, ale je to velice, velice pracné. Proto my tedy si rákos sami netěžíme, ale necháme si ho dovážet z Maďarska.
0: Některé střechy tady září novotou. Jak dlouho vydrží taková rákosová střecha?
1: Tak když je střecha dobře udělaná a když se o střechu trochu postaráte, to znamená, že ji třeba jednou za 5 let takzvaně naplácáte, to znamená, že ji vlastně trošičku očistíte od mechu, který na ní roste a vlastně ta stébla trochu jako zaplácáte zpátky mezi ty latě, tak ta střecha může vydržet třeba 50 let, než tedy se její vrstva natolik stenčí, že byste potřebovali novou.
0: Do jaké míry vlastně pracujete s původními stavebními technologiemi?
1: I když používáme nějaké moderní technologie nebo moderní nářadí, tak stále se snažíme o to, aby stavba nakonec vypadala co nejautentičtěji, a vlastně všechny plochy otesáváme, spoje děláme sekirama a tlátama. Ano, spojovací materiál používáme, ale to používali i Kelti. I Kelti používali železné spoje, protože jsme v době železné a samozřejmě, že takový železný hřebík vydrží ve dřevě déle než třeba dřevěný kolík.
3: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí, ze země Keltů v Nasavrkách se stavitelem Janem Kloudou. To vypadá, že jsme teď v nějakém zookoutku. Možná slyšíte archeoprasata?
2: No, i tak by se dali nazvat, protože vlastně je to křížený divočák s naším domácím prasetem. Takže oni vypadají spíš trošku jako divočáci bez těch klů.
1: Těch zvířat tu máte víc.
2: Máme tady v každém dvorci nějaké to zvířátko a samozřejmě, že na opidech, tedy přímo v těch městech, si lidé chovali ta domácí zvířata. Určitě by bohatý kovář mohl mít třeba krávu na mléko, určitě by tady byly nějaké kozy, nějaké ovce, prasata. Samozřejmě, velice oblíbený pokrm Keltů a vlastně posvátné zvíře.
1: Sem do archeoparku jezdí hlavně děti, tak i ta zvířata pro ně musí být velká atrakce. Kolik za rok přijede návštěvníků?
2: Tak já myslím, že v loni jsme měli návštěvnost kolem 25 tisíc lidí za ten rok. A samozřejmě, že ty děti tvoří velkou část, protože mimo hlavní sezónu také děláme programy pro školy a školky, dokonce i střední školy. A je o ně velký zájem, takže každý den nám tady přijede autobus nebo dva autobusy dětí a my je tady provedeme, ukážeme jim řemesla, povíme jim něco o Keltech, trochu o té historii, ale hlavně si myslím, že je pro ně důležité, že se pohybují venku na čerstvém vzduchu a nesedí ve školních lavicích, mají trochu pohybu zkrátka.
1: A prostě tady to není virtuální realita, tady mají ty dějiny jako na dlani. Mohou si do takové keltské chalupy vejít, něco si tu zkusit vyrobit. Myslím, že pro děti hlavně to musí být neopakovatelný zážitek a hlavně takový vklad.
2: Tak já v to doufám, protože to je vlastně důvod, proč stavíme tato obydlí a proč vůbec jsme tady začali stavět keltskou, řeknu, vesnici, ačkoliv teda se snažíme o to, aby to bylo město, ale zkrátka chceme nejen dětem, ale i dospělým přiblížit, jak mohli žít naši předkové před opravdu mnoha a mnoha lety, tedy v roce, řekněme, 150 před Kristem. To si totiž těžko někdo dokáže představit, protože takové stavby se nikde nedochovaly, nikde vlastně je velice málo míst, kde je můžete vidět takto zrekonstruované jako u nás.
1: Pane Kloudo, máte tu raději váš klid při těch pracovních povinnostech, nebo se naopak těšíte třeba na ty vrcholné akce? Zmíním, na přelomu července a srpna se tu koná Lugnasad, největší evropský keltský festival, kdy jsou tu tisíce návštěvníků. Jak vy to vidíte?
2: Já mám rád obojí. Já se moc těším na Lugnasad a vlastně připravuji ho s partou už mnoho let a je to vždycky veliký očekávání, je to celý rok trochu té práce. Každý týden se tomu člověk musí pověnovat a možná, že o to víc se těšíme, že přijde ten den, kdy předvedeme, co jsme připravili a že to všechno zase dobře dopadne a že odsud odjede spoustu spokojených lidí.
1: Musím říct, že právě při Lugnasadu se ta keltská kultura vlastně zhmotní. Zní tu keltská hudba, lidé jsou oblečení v historických kostýmech. Dokonce každý ročník má svůj příběh.
2: Ano, přijede sem k nám do našeho opida, přijede mnoho rinektorů, kteří se věnují právě té keltské kultuře, kteří rekonstruují oděvy, zbraně a samozřejmě i příběhy. Například tento rok pojedeme do Itálie, do Říma a ten dobijeme.
1: A s kým?
2: A s kým? Budeme vyprávět příběh náčelníka Brennuse, který v roce 387 před naším letopočtem dobil Řím.

0: Pořad Kdo umí, ten umí se pomalu blíží ke svému závěru s Janem Kloudou ze země Keltů a spolku Boji. Teď míříme k nejvyššímu bodu archeoskanzenu na Savrkách, což je keltská svatyně. Tak my už jsme to trochu naťukli, je to vaše srdeční záležitost.
1: Tak určitě ano, zaprvé je to svatyně, není to obytný dům, ale je to místo, kde se shromažďovali lidé, kde se pravděpodobně modlili ke svým bohům, a to místo by tedy mělo být nějakým způsobem zvláštní a určitě jsme mu věnovali speciální péči při stavbě.
0: Není to anonymní svatyně, vymyšlená. Ten půdorys jste převzali z německého Manchingu, z keltského opida.
1: Ano, je to tak. V Manchingu, ve velkém opidu, byla odhalena tato svatyně, kde tedy se nám dochovala rýha po nějaké palisádě, která je obdélníkového tvaru, asi 12 na 16 metrů. A uvnitř této palisády bylo 12 kůlových jamek poskládaných do kruhu. A z toho my jsme vycházeli.
0: Z toho jste vycházel? Co pak ty sloupy? To by bylo jasné, ale když se teď podívám směrem vzhůru, tak nad námi je koruna té kruhové stavby. To se prostě nedochovalo v té zemi. Takže jakým způsobem jste tohle rekonstruovali?
1: Vzhledem k tomu, že ta stavba má v průměru asi 7 metrů, předpokládáme, že byla zastřešená, tak jsme museli nějakým způsobem vynést krovy. Ovšem na to, abychom vynesli tak dlouhé krovy na takhle velký průměr stavby, by nám ty krovy vycházely velice, velice masivní a vlastně ta stavba by byla velice těžko realizovatelná v tehdejší době. V dnešní době s jeřábem samozřejmě dokážete postavit cokoliv, ale řekněme, že kdybyste tady na té stavbě chtěla do kruhu poskládat krovy, tak každý z těch krovů bude velice těžký, protože bude mít rozměr, řekněme, 25 cm na 20.
0: To trámový nad námi je tady do kruhu a jeden ten trám vlastně leží na druhém a spojují se v takovém věnci.
1: Říkáme tomu větrník, neznáme ani slovo pro tento způsob stropní konstrukce. Vlastně ta stropní konstrukce nám pomohla k tomu, abychom střechu rozdělili na dvě části, tedy spodní střecha a vrchní špičatá střecha. Takže na tom věnci stojí, řekněme, věžička a ta věžička je znovu zastřešená teda.
0: Ty trámy jsou krásně ozdobené, to jste taky vycházeli z nějaké keltské ikonografie, inspirovali se ornamenty. To už jste si trochu vymysleli tady.
1: No, samozřejmě, že všechny ty zdobné prvky mají svůj základ v něčem jiném, než je tedy dřevěný trám. Většinou je to keramika. My nemáme dochováno, jestli Kelti zdobili svoje trámy různými lineárními prvky nebo geometrickými malbami. Ale předpokládáme to a tedy jsme přenesli některé ty geometrické zdobné prvky na trámy a myslím si, že to udělalo svůj dojem.
0: Pane Kloudo, jak dlouho jste stavěl keltskou svatyni?
1: Když nebudu počítat nějaké přípravy a vlastně kresby plánků a vůbec rozmyšlení celé té stavby, tak jsme to stavěli jako správní Kelti. Na podzim jsme začali, na jaře jsme skončili. Akorát Kelti to dělali obráceně, začali na jaře a končili na podzim.
0: Vy jste konkrétně i na téhle stavbě zúročil svoji práci kameníka, tesaře, truhláře taky, stavitele. Čím se vlastně cítíte být nejvíc, když to takhle zjednoduším?
1: Aha, čím já se cítím? Tím vším nějako, já nevím, jak to mám říct, jaký jedno slovo. Já se cítím řemeslníkem, asi.
0: Co vás na té vaší práci a na životě v zemi Keltů baví? Čím vás naplňuje?
1: Tak určitě mě naplňuje tím, že moje práce je vidět, zůstane tady po mně a zároveň se můžu ale věnovat i, řekněme, té osvětě nebo i výchově dětí nebo i renekmentu. Zkrátka, koníček se mi stal povoláním a to je vlastně fajn.
0: říká Jan Klouda ze spolku Boji a na Severské země Keltů. Já vám, milí posluchači, přeji příjemný zbytek dne a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubická univerzita spustí AI chatbota, bude odpovídat na otázky o studiu. Ve Svitavách letos kandiduje do komunálních voleb 6 politických uskupení. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. A zítřek bude zatažený s mírným deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezký čtvrtek vám u zpráv přeje Otakut Wirt. Univerzita Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí, který bude odpovídat na dotazy zájemců o studium. Spustit ho chce už příští měsíc, tedy ještě před kampaní zaměřenou na uchazeče a veletrhem Gaudeamus. Chatbot bude dostupný na univerzitním portálu a bude čerpat pouze z jeho aktuálních informací.
2: Uchazeči se budou moct přirozeným jazykem ptát například na nabízené obory, možnosti studia nebo podmínky přijetí. Univerzita chce pravidelně kontrolovat a aktualizovat data. Zároveň bude sledovat nejčastější dotazy a podle nich upravovat obsah webu. Nástroj má zájemcům pomoci i mimo úřední hodiny studijních oddělení a pracovníkům školy ulevit od běžných dotazů. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
1: Ve Svitavách letos kandiduje do komunálních voleb 6 politických uskupení o jedno než před 4 lety. Kandidátku letos nesestavilo hnutí SPD, podle kterého se nepodařilo získat dostatek kandidátů. Voliči budou vybírat mezi kandidátkami Sdružení pro město Svitavy, ANO, ODS, 3PK, KDU-ČSL a KSČM. Volby ve městě v minulosti opakovaně vyhrálo Sdružení pro město Svitavy se starostou Davidem Šimkem, který letos usiluje už o 5. vítězství. Pardubice letos poprvé pořádají soutěž Pardubická perníkiáda. Určená je profesionálním pekařům a cukrářům i dospělým amatérům, kteří můžou přihlásit vlastnoručně vyrobenou perníkovou chaloupku. O vítězích rozhodne odborná porota podle technického zpracování, originality, výzdoby a celkového dojmu. Hlasovat budou taky návštěvníci následné výstavy.
3: Zájemci se můžou přihlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na webu města do 13. listopadu, případně do naplnění výstavní kapacity. Hotové chaloupky budou od 27. listopadu do 20. prosince vystavené v Maashausu na Perštýnském náměstí. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Pohone.

0: Hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr, řidiči ho teď tankují v průměru za 44,20. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47,80. Na milánském letišti Malpensa vypukl požár letadla, které směřovalo do Prahy. Cestující byli evakuováni, nikdo nebyl vážně zraněn, informovala o tom agentura ANSA.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji zataženo a na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude i ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na nejnižším stupni číslo 1, ale rozptylové podmínky ty čekáme mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dopravní omezení na silnici 17 u Hrochova Týnce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, z čeho vzniklo slovo kecka, jako bota.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsem si zase uvědomil, že je tu i podstatné jméno kecal. A taky jsem nevěděl, z čeho je. A jestli to spolu souvisí, tak začneme tou obuví?
2: Můžeme. Kecky se původně i v češtině psaly kedsky. Takže to jsme někde jinde než u kecání. A šlo o to, že v Americe jistá firma Keds, psáno KEDS, začala vyrábět tyhle ty plátěné boty, určené na sport především. No a podle toho to zlidovělo. U nás se jednu dobu říkalo botasky obecně, těm sportovním botám také podle značky. No a kecky také vlastně se staly obecným výrazem a ta spodoba znělosti, protože ds ve slově neříkáme, říkáme c, tak vedla k tomu, že to píšeme s c.
1: A co ten kecal a kecat?
2: No, tam je to trošku slovanské, tam nemáme žádnou Ameriku. Kecat původně mělo podobu kicat a byl to jeden ze slovesných tvarů slovesa kidat. No a to už je asi, myslím, jasné.
1: Jo, ty kidáš nesmysly. No, taky se to říká místo kecáš.
2: My jsme ještě na základní škole říkali, to jsou keci kidy. A ještě bychom mohli dodat, že ten význam kecat jako tlachat, žvanit a podobně byl až druhý odvozený a původní význam byl buď házet něco na zem, co se rozpleskne a udělá to ten specifický zvuk, anebo něco rozlévat a nebo na někoho něco házet, co pleská.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačerathe Šukaršuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte Oroma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prák. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos. A druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit. Opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No, my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímaně a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou, už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudia, profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazne zmienila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co přišlo po ní. Důležité pro Rika bylo ukázat divákům také svůj život a osobnost před nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 22-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol, takže som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa, predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkách irofestival.eu.

0: a dospíval Rico Sharkézy. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajeme různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jejich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den. Zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně i zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba

0: ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka, na jaké Praze vy pracujete?
2: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzadávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
0: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Koukem, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
3: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo.

0: V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
3: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč či Sestřičky a dalších seriálů, protože ty si mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to je, co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý a ještě ono to jako... Jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára se nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: No, rolničky, jako to si to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dohlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: na lámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo. Musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Že? A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe. Ty máš 45-40 kilo. Takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt. Ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak. A na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech se mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak, tak.
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: by, jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdyby chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení, i tu chůzi, takovou ladnost.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako Kladná, a je to pozitivní Kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to Kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak moment. To je nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozradit, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, nebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukala do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout rybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné
1: jsem se přesně ptala
0: šeptání,
1: na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcí vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry Dvoják a pak máme 31. další Dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no, je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému, neumím říkat moc ne. Ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluvej. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jakože by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví, a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takovej typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojí, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku. Může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 50.

0: 25. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let?
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
6: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějakej Urquell.
4: A bylo to já nevím, polovina 19. století asi.
8: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. A my kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
10: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl. Údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
8: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naše předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát se třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar, vrací tady do těch kotlů?
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu. Aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz. A ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá po tom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni, tenkrát i naši předkové, neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: Já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ne, ono jim ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí. Zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dechtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů, a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudech.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimně nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: No, jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, COčko, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte, ještě je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob vyšší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závěšova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí, na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čopkem. K němu je vždycky

knížky Proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Zaprvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Praví mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak... Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role, neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo vtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý kránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prachobyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ sice není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Radoj, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Hold, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holub.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

Až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lirickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba, proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíce. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už by s tím mohl být konec, s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nynčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posel východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, oč jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal In carcere et catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vrchká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře? Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, já bych vám řekla, zaprvé chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Liduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místo zdraví, potom lásku a potom peníze, všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že si McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdy, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, anebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, aby brstil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajš, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle no, těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch
1: no,
0: receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: Všechno. My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že se k ní hodně strávníků vracelo. Ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, nebyli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně v Karolince, takže jsme spolu byli sedáři pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, ne, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte na tom talířku, to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka, zbožňovali bramboráky nebo halušky s brinzou, se sýrem, to se dá jíst čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večerí, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Tak děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám před bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybíraví v jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roku nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už jsem, jak už jsem byla starší, tak jsem zazněla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no, bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom...
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. V večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to
1: no.
0: By se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy přes, ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná. No a ještě jsem já rada vářím, tak se ní mají navářit. A potom vářil manžel, jak byl v důchodu, a ten vářil. Já jsem říkala, kde se to k něm bralo, on sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho Babiše, co to mluvím,
0: No podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů, no, je určitě mnoho. A řekněte mi, jestli se pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No my ne.
0: Ne, že?
1: Ne, my
0: ne. Já si také myslím, my že jsme, se dříve tak to neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí. Co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlínek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a Doma mi to nechutná, ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by ta moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou noc.
1: A vy taky a jste močíkou, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny, domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak. A večeře. Jo, takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestrý a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestrý. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. No, my jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko. jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná si z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc,
1: Aničko. Krásně a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte. Jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy ne stejný. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo potřech, je to zabalený, tu nějakový pomazánky, no tu nějak voleji a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia. A namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, stát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak k tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já, no a ještě co si jsem chtěl, no a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x, jako já, takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak Lážo Plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejmín, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel starý jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likér, a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? Nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do Přikaz. Tam je Hanácká přikaze náklo seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak co, já pocházím z Moravskoslovácka, to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost, to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, ousy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to bylo taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bezere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny. Tam bylo ve velkým kýblu sádlo. Namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka. Směli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vedu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Měl jsem, teď teda nakládám se svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten gulážím týden. A vůbec mi to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytříbenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čabajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky něco jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle své chuti, je to rychlé. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu dál a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou tak ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tak dále, tu nějaková ochudím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se tomu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně nejenom já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku. Prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: vařil jste
1: já...
0: pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nebyl ve školním věku, když jsem udělal třeba ten sekretinský úlaž z těch sojových kostek, nebo co, tak nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. Ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe. Tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař. Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám jasný, šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijete domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: A otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nevím, co je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem, to si pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdraví.

0: není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
1: No tak, neznáš já vady drčkovou polevku.
0: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
1: Že nesnesu držkovou polévku.
0: Nemáte rád držkovou polívku.
1: Aha. A houby.
0: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
1: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
0: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
1: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
0: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
1: No, momentálně ne, bo Robka je mi umřela před 6 rokama, ale to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
0: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
1: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
0: Aha, jo, tak
1: bramborové
0: to...
1: těsta.
0: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
1: No tak...
0: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak...
1: Nejlepší je pohánka spařena.
0: Pohánka.
1: A pospana cukrem.
0: No, pohánka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vládě, moc děkuju za návštěvu tady v Noční jedence. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
1: Lina, to asi znám. On byl v Kopřivnici na drahách, se to nám říká.
0: Dobře. Tak...
1: A má od spolužáka sestru.
0: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

together's man, and we'll see beat multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, jsme měli několikrát. No a protože nebyla tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí šleskovými povidly, na to z kořici nebo z caroch, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďka už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste Zmiňovala konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, se musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila, poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho, co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná, nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový bez majonézy, jak se říká takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou se presátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králíka, tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tom říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s tvarohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom tak té 7. a 8. třídě, maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pyrohy?
1: No něco podobného jak pyrohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná nám někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinou vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na dva dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám, teď budou brambory, mám ráda hodně brambory i pečky nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vařívá většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě ho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Tak to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohleto nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takový, vždycky říkala, že to byla takový kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestálo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila. Já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě... Já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď v těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo, škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, momáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česnek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upliču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česvěku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci dát prostor,
0: že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla, zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímo? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Haló?
2: No, tady Josef, ještě paníš.
0: Josef, už jste Véteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, víš, já jsem dělal u aerolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a tu se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla.
0: No a
2: Kubě.
0: Jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco, prostě tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete, no tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podarilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podarilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říká, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo. A když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
3: No tak když vám to doporučil lékař, tak samozřejmě. Děkujeme, děkujeme moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě vzali žlučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nekuřák, to jsem přestal v 50. nepiják a nemravac.
3: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání. Rádi vás pozdravíme.
2: Jsem rád, že jsem se vám dovolal. Tady mám to, kolikrát volám, tak asi je to po 30. po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večeru. Tak pěkný večer a naslyšenou.
3: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji. Ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo říká?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka. Tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Ať si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru. A tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A

0: Mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám, a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
1: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadu i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
0: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
1: Akademici, myslíte?
0: Já nevím, to je no, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Wericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
1: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
0: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme, a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
1: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
0: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
2: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec? Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá úzkostlivě, poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu též značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení. Hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébáň, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole, či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů. Jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemýval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramáři ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože jí po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků, aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi, budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže z roku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kůkání kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů, namaluj svět bez tmy a mříží.